schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

kávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas.

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na které mi můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jihočeskou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout. Stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

na dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát.

snědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad svatou Aneškou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl aniž

0: ty, ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Podzimní dež zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. Každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď. Do skalních

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, slepe viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený.
1: Fakt,
2: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale nechápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na nešeřeje. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odklepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost. Pro takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůr,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to
1: takový,
0: obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky no, otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty
1: no,
0: hlavní
1: po představení,
0: programy.
1: Po představení.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evěn Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr, Stemplice nad Bendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: taky zdravím. Pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dá? Den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, dybrindaš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uváření. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: něco. Na mě se všechno
7: vyvede. Mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu bednu kašlu, když na to přijde ráno, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si mám na to
6: co mě?
7: Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu. Do hospody, jo?
7: se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno máme zasvít. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemrzíš. Nemrzíš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: No. Vidíš, my jsme si no. zaluxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to jsou pryč, to.
7: Definuje se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát z titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Půjně.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslovenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, no tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: jak robot. Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no, určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví, no. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného,
2: ne,
1: nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš,
2: nevím,
1: že ne?
2: Proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený, pak může
2: případě,
1: pomáhat
2: ale
1: někomu
2: kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš
2: no
1: čas
2: jo,
1: na to hodinko tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Já nevím, to tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Jožko, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml.
3: Asi.
2: Bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, při počtu mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21.

0: hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den květnové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a
2: aj
4: pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, Hugo, pánové.
2: Děkujeme.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky
6: a
2: zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já
6: ano.
2: To mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává, to je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte, jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte, jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je, hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne.
8: Co?
7: Jenom kdy a kde?
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se
8: to,
7: tady.
8: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak. To,
7: no, všem, že.
8: No, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo,
8: tady.
7: Vlastně obrácený, tady,
8: že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
7: jasné.
8: Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne. No tak zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký,
1: jo.
2: No.
1: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál tam?
2: Ne, ne. Nehrál.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mývali slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí.
6: No.
7: Umíte zpívat?
6: No, zpívat já dovedu, ano, ale nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych se.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No, já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: A... Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak bych chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: nebo hlasivka.
9: No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
9: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
9: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
9: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ochránci přírody zpřesnili pravidla pro likvidaci nebezpečného bolševníku. Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější. Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka, podle Vojtěcha není hrozbou. Oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V chráněných území v Pardubickém kraji musí zmizet nebezpečný bolševník. Rostlina patří mezi invazivní druhy a způsobuje poleptání nebo podráždění kůže. Agentura ochrany přírody a krajiny vydala vyhlášku, která stanovuje lhůty pro její likvidaci.
3: Nové nařízení zpřesňuje povinnosti pro majitele pozemků v chráněných územích. V prvních a druhých zónách HKO se musí o likvidaci bolševníku postarat do 3 let. V oblastech s mírnější ochranou je pak lhůta stanovená na 5 let. Vyhláška začne platit od června. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější, než se původně odhadovalo. Uvádí to nový ekonomický posudek vypracovaný společností Tetra Tech Canada. Posudek zároveň počítá s vyšší produkcí vysoce čistého síranu manganatého pro výrobu litium-iontových baterií. Práce na instalaci nových expozic v muzeu v Moravské Třebové se blíží ke konci. Za jejich kompletní vybavení zaplatí město 18 milionů korun. Kulturní služby je chtějí otevřít už 6. června. Manažerka projektu Dita Němcová věří, že termín dodrží.
4: Na tomhle typu expozic toho největšího množství práce bývá v těch finálních fázích. Aktuálně finišujeme ty hrubé práce a pak chlapi tady jsou od rána do večera. Nebývá problém s tím, aby se ty detaily a ty koncové činnosti dotáhly v rámci pár dnů. Takže počítáme a doufáme s tím, že všechno bude probíhat relativně hladce.
2: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
5: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
2: Muž je americký lékař, který léčí pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj nákaza není potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přehánky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Už za světla vám přejeme hezké brzké ráno, 4 minuty po 5. hodině ve středu 20. května. Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář plný hudebních comebacků, hitů a nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dnes slaví 80. Tak si ji budeme věnovat za malou chvíli. A jinak z muziky nabídneme Václava Neckáře, Křídla iluzí, taky Petra Muka, Stín katedrál, k tomu Martu Kubišovou, Hey Jude, a na začátek jsme připravili Leška Semelku a song Jednou větou. Díváme se ještě jednou do kalendáře, tam vidíme, že svátek slaví Zbiškové a taky Zbišky, tak přejeme jenom to nejlepší a pochopitelně to samé i vám, kteří dnes slavíte narozeniny. No a ostatním aspoň hezké probouzení do nového dne a taky přání, ať se vám všechno vydaří podle vašich plánů, a přejeme i příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tři minuty a bude 17:15, středa 20. května. S vámi je Český rozhlas Pardubice. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovali o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví Evropské unie a europoslankyni Žilianu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu. Další zprávy u nás uslyšíte přesně o 17:30. A teď se vracíme k muzice. Jenom málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny. Reportér Martin Hrnčíř se teď za dosavadním životem a kariérou Cher ohlédne.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu dua se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli své rázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na šest, středa 20. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Na radnici by dnes měla jednat rada města Pardubic, bude to tedy na Pernštínském náměstí, budeme to sledovat. Taky na magistrátu je v plánu setkání od 17 hodin s veřejností na téma Labe, koncepce břehů řek, uskuteční se ve společenském sále radnice a zaměří se na mapování života a aktivit právě v okolí řeky Labe. Podněty od veřejnosti poslouží architektům jako důležitý podklad pro návrh budoucí podoby říčních břehů. Výslednou podobu koncepce město představí na veřejném setkání v září, kde bude prostor pro společnou diskuzi. Dokument by měl být dokončený do konce října letošního roku. A taky v Pardubicích bude tradiční den dopravy. Letos ho pořadatelé pojali jako poctu prvnímu českému aviatikovi Janu Kašparovi. Letos uplynulo 115 let od chvíle, kdy svým letem do Prahy spojil Pardubice s historií světového letectví. Oslavy nabídnou bohatý celodenní program, který pro veřejnost vyvrcholí podvečerním šansonovým koncertem v pasáži Svatojánská. Organizátoři akce zvolili symbolické datum 20. května, které se shoduje se dnem narození Jana Kašpara. Celodenní program je koncipovaný tak, aby citlivě propojil historické milníky, uctění památky průkopníků technického pokroku a moderní městský život s vizemi budoucnosti dopravy. Den začne uctění památky Jana Kašpara v 10 hodin dopoledne u jeho hrobu na centrálním pardubickém hřbitově. Odpolední program se bude konat na Třídě míru u sochy Jana Kašpara ve 12 hodin, slavnostní položení květin, stejně jako u pamětní desky jeho praneteře Evy Perové v parku Bratranců ve Verkových. Návštěvníci se můžou těšit na tematické pouliční expozice, které ukážou, jak obrovský skok vykonala doprava od dob prvních dřevěných aeroplánů. Všechno bude sledovat naše reportérka.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese velkou oblačnost, odpoledne i možné přeháňky budou spíš ale výjimečné. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: O čem se mluví?
2: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: 6 minut a bude půl šesté, nezdá se vám to, ale je středa 20. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Právě dnes si připomínáme Evropský námořnický den, ten se z iniciativy Evropské unie slaví od roku 2008. Vědí ale ještě současné děti, kdo je to námořník a co všechno jeho práce obnáší, tak to už zjišťovala redaktorka Tereza Beránková u předškoláků.
1: Že řídí loď, aby nikam nenabourala a netopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespad do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenaboural třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
5: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
6: A má hlavně na sobě oblečení.
7: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
8: Aby ho na nějaká toho chobotnice toho nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
2: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
9: Že může tam být nebezpečný žralok.
10: A nebo že by tam byl nějaký takovej vodopad a kdyby tam šli, tak mě

0: ČTS Večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: A jdeme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: První koupaliště v Pardubickém kraji zahájí sezónu už o víkendu. V provozu bude plovárna v Chrudimi, a to od 9 do 19 hodin. Akvapark v Žamberku plánuje start sezóny na začátek června, podobně jako Pardubice. Dlouhodobě uzavřené naopak zůstává koupaliště v Třemošnici a v letošní sezóně zůstane mimo provoz také plovárna ve Skutči, kde chystají kompletní rekonstrukci bazénů. Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku z Poličky do Skutče. Vlaky tam nebudou jezdit mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. Se stejným omezením musí cestující počítat až do pátku. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku mohou dnes naposledy hlasovat v participativním rozpočtu města. Na výběr mají z 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru. Město následně uskuteční ty projekty, které se vejdou do celkové částky 500 000 korun. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přehánky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: S novou uzavírkou počítejte ode dneška v Pardubicích v Sokolovské ulici. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam uzavírka plánovaná do konce července. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 6:15, je středa 20. května, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice. Čínský prezident Xi Jinping uvítal v Pekingu svůj ruský protějšek Vladimíra Putina, zahájili jednání, píší o tom agentury. Před necelým týdnem si jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Teď se podíváme do dnešních českých novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Je sice jaro, ale podíváme se na zimní údržbu silnic prvních tříd v Pardubickém kraji. O tu se bude dalších 6 let starat sdružení firem Eurovia a AVCZ. Zakázku za skoro 540 milionů korun bez DPH získalo v soutěži před krajskou správou a údržbou silnic. Smlouva už byla podepsaná, uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Původně zimní údržbu silnic prvních tříd v jednotlivých regionech zajišťovaly krajské správy a údržby silnic, které peníze na odklízení sněhu a solení dostávaly od státu bez soutěže. To kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj tak stát přicházel zbytečně o peníze. NKÚ kritizoval i nízkou míru kontroly nákladů. Ministerstvo dopravy proto v roce 2017 vypsalo na zimní údržbu tendry na 8leté smlouvy, které přinesly 100 milionové úspory. S nich tedy v Pardubickém kraji odklidí soukromníci, krajští silničáři neuspěli a o tom píše Mladá fronta dnes.
1: Brána borců přestává být strašákem, další natahu může být stadion, to je titulek dnešního pardubického deníku. Slavná minulost, ale smutná současnost, i tak by se dal nazvat chátrající pozůstatek původního stadionu z roku 1931, který se krčí ve stínu slávy moderní fotbalové arény Arnošta Košťála v Pardubicích. Ikonická brána borců je od roku 2016 kulturní památkou a od ledna letošního roku prochází kompletní rekonstrukcí. Práce za více než 49 milionů korun probíhají podle harmonogramu a po ukončení oprav by se teoreticky mohla pozornost upnout k prvoligovému svatostánku FK Pardubice. Podrobnosti k tématu najdete v Pardubickém deníku.
0: V Teplických skalách na Broumovsku se letos nepodařilo vyvést mláďata sokolů. Sokolí pár si vyhlédl ke hnízdění skalní dutinu dál od turistické stezky a tolerance ptáků vůči turistům byla překvapivě dobrá. I proto se rozhodli přístup na turistickou stezku neomezovat. Koncem dubna na hnízdě pozorovali 3 vylíhlá mláďata. Sokoli úspěšně přečkali i nápor květnových svátků, ale v dalších dnech hnízdo zůstalo prázdné, ptáčata zmizela, to uvedli ochranáři chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Proč se tak stalo, teprve zjišťují. Poslední úspěšné hnízdění bylo v Teplických skalách v roce 2022, kdy z hnízda vylétla 2 mláďata. O tom píše Deník Právo.

0: Minuta po 6:45, pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 20. května. V krajské knihovně v Pardubicích bude dnes příběh, který prožijete. Začíná v 16 hodin. Nevíte, co číst? Máte rádi povídky a příběhy, které vás zavedou do nečekaných světů? Tak můžete přijít strávit 90 minut plných literárních objevů, napínavého čtení a kreativních aktivit, které vám umožní příběh nejenom poslouchat, ale doslova i prožít. Společně si ukážete zajímavé knihy z fondu knihovny, poznáte další lidi, kteří sdílí vášeň pro literaturu a budete se věnovat fascinující povídce o přáních, touhách a jejich nečekaných důsledcích od 16 hodin v krajské knihovně v Pardubicích. V paláci Pardubice budou dny melanomu, a to dnes a zítra od 9 do 16 hodin. Za akcí stojí kožní oddělení pardubické nemocnice a můžete si zdarma nechat vyšetřit mateřská znaménka, a to bez objednání přímo v prostorách paláce Pardubice. A ještě rychlý pohled do pardubického domu techniky, tam bude v 19 hodin májový koncert 60. léta u nás i ve světě, nejen Beatles ve sborovém podání. Orfeus Pardubice spoluúčinkuje Radek Škeřík a band. U nás bude už za chvíli Aleš Brichta, Barák na odstřel.
1: Počasí.
0: Středa má být podle meteorologů ve znamení velké oblačnosti. Odpoledne se objeví výjimečně přeháníky, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teď po ránu se ojediněle můžou vytvářet i mlhy. Ranní teploty se dnes pohybují mezi 7 a 10 stupni, takže je docela teplo. Teplo bude i přes den 19 až 22 stupňů nejčastěji, na horách 12 až 15. Vítr slabý severozápadní až západní, v přeháňkách přechodně zesílí. A to předpokládané množství srážek je maximálně do 3 mm.
2: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
4: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
5: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
4: A chlebíčky budou čerstvé.
5: Voňavé.
4: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
5: Budeme jim koukat pod ruce.
4: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
5: A taky ochutnávat.
4: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
6: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
4: A Jitka.
7: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Tak uvidíme, jestli se budeme smát po 13. hodině při poslechu Českého rozhlasu Pardubice pořadu Alex a host. Zeptáme se moderátorky Alex Minářové, koho dnes pozvala a na co se bude ptát.
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Most v Jevíčské ulici v Moravské Třebové je neprůjezdný. Pardubický kraj začal s jeho opravou. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. V kraji čekejte oblačno a zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj opravuje most na ulici Jevíčská v Moravské Třebové. Stavební práce potrvají půl roku a řidiče musí počítat s objížďkami po místních silnicích. Vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu Petr Matějka.
4: Objízdná trasa je přes ulici Dvorní a ulice Jevíčská a Gorazdová je tím pádem přes most neprůjezdná. Pardubický kraj dělá kompletní rekonstrukci mostu, to znamená byly sundány svrchní vrstvy, probíhá kontrola výstuží, práce potrvají zhruba 6 měsíců.
2: Výzkumníci Univerzity Pardubice vyvinuli extrémně citlivé senzory pro sledování stavu litium-iontových baterií pro mobily, notebooky a elektromobily. Nové senzory umí měřit i velmi malé změny teplot a detekovat různé poruchy přímo uvnitř akumulátoru. To zatím běžné technologie podle vědců neumožňují. Objev by tak mohl vést k vyšší životnosti a bezpečnosti baterií.
5: Na vývoji a výzkumu se podílí tým Fakulty chemicko-technologické v evropském projektu Horizon Europe Salamander. Ten propojuje odborníky na vývoji baterií z více zemí. Pardubičtí vědci se zaměřují na senzory, které sledují teplotu a stav uvnitř akumulátoru. Jejich nové senzory by mohly najít uplatnění v elektromobilitě, energetice i moderní elektronice. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
6: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
2: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou. Utkání Česko-Itálie začne v 16:20. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přehánky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 20. května, je středa, pomalu se otepluje, kdyby vás to lákalo k vodě, tak můžete vyrazit do Chrudimi, kde urychlí začátek sezóny na koupališti. Plovárnu město otevře už tento víkend v sobotu. My vás na místo vezmeme za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

0: Snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
1: Takže nám stačí 3-4 nad 20 stupňů a už jste připraveni.
0: No, spíš nad 25.
2: Pojďme zkusit tu vodu, to mě se od toho zajímá.
3: No, tak 11, 18.
2: A těsně ten den před tou otvíračkou jo, stačí, aby se to vytáhlo.
4: O, tak to je taková fresh.
5: Jo, ale ono už by to jak tak šlo, jako by.
2: Já tam asi úplně teď nepolezu, já si počkám, až to trošku přiřehete.
1: Kromě toho běžného provozu, co vás ještě tuto sezonu čeká?
0: Sezona bude dlouhá samozřejmě, přesto přeze všechno jsme připravili pro žáky na 26. června, kdy si půjdou pro vysvědčení, tak den otevřených dveří, takže srdečně všechny děti s Chrudimi a okolí zveme na Chrudimské koupaliště.
1: Plovárnu navštíví v průměru 100 000 lidí za rok. V loni ale kvůli nepřízni počasí čísla klesla o 20%. S Chrudimi Josef Kupecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pardubice přejeme hezkou středu, 4 minuty po 6:45. Ve Svitavském městském muzeu a galerii bude program od 17 hodin. Máme na mysli historickou přednášku o středověkém osídlování našeho regionu ve 13. století. Přednášet bude Jiří Škabrada. Svitavsko a jeho architektura v souvislostech středověké kolonizace. Tak to byly Svitavy a podíváme se i do Chocně, do Orlického muzea. Tam bude v 16 hodin muzejní noc, konkrétně na Chocenském zámku, komentované prohlídky letecké expozice od 16 a 17, kterými vás provede Rudolf Březina, autor publikace Letadla z Chocně. V sále muzea doplní výstavu Neztratit víru v člověka, protektorát očima židovských dětí Hanna Vavříková, lektorka židovského muzea, organizátorka akcí připomínající holokaust. V prostorách výstavy na vás bude čekat od 16 do 18 hodin. Tradiční koncert Zušky v Chocni v zámecké kapli odstartuje v 18 hodin a ještě doplníme, že celé muzeum, včetně stálých expozic, bude přístupné zdarma. Počasí. V Pardubickém kraji dnes má být polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a českomoravské vrchovině objeví přehánky. Teploty do 22, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio.

0: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburku. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla víkendová porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začíná v 16 hodin a 20 minut. Ještě doplníme, že obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jenom s napomenutím. Na oficiálním webu o tom informuje Mezinárodní hokejová federace. Ke sportu se vrátíme, konkrétně to bude hokejbal v 6:50. Finále extraligy je v plném proudu, netýká se ale týmu z východních Čech, přestože byli v soutěži 4, tak výrazný úspěch nepřišel. Víc tedy uslyšíte ještě do 7. hodiny ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A teď je tady pravidelný spotřebitelský servis, který vám nabízíme. K některým nákupům bývá přidaný bonus a právě na ten se ptáte v tom spotřebitelském servisu na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Bohuslav dostal od prodejce ke koupenému výrobku dárek. Nyní ale chce od smlouvy odstoupit a rád by věděl, jestli musí dárek vrátit. Prodejce mu pochopitelně tvrdí, že ano. Pane posluchači, jinou odpověď jste snad ani čekat nemohl, ale ono záleží na tom, proč odstupujete od kupní smlouvy a to jste mi nenapsal. Takže pokud do 14 dnů bez udání důvodu, tedy z vlastní vůle, potom dárek vrátit musíte, jestliže pro větší počet závad, tedy v podstatě z viny prodejce, dárek si můžete ponechat.

0: Radio Servis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Další zprávy s Michailou Spáčilovou.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínka pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác Pardubice akci k prevenci rakoviny kůže. Lidé si mohou od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Na vyšetření mohou přijít bez objednání. Akce potrvá i zítra. Turisti v Královéhradeckém kraji mohou své výlety plánovat podle nové cyklomapy. Na jejím vzniku se podíleli žáci ze základních a uměleckých škol a nabídli vlastní pohled na cestování a zajímavá místa. Nechybí v ní Krkonošské a Orlické podhůří, řeka Labe, přítoky Orlice a Metuje, skalní města, známé hrady, zámky a vojenské památky. Mapa je určená především pro rodiny s dětmi a cyklisty, kteří hledají inspiraci na výlety po regionu. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem, zjistil to server i rozhlas. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada. V návaznosti na to by mohli knihovnu přestat sponzorovat podnikatelé Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Na řadě je sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povanemírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí za 195. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si zdaj le kopiš. Jo, karton album rek, a taky porcelán. Jsem pod

0: traje. Sí.
1: Je středa 20. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 6:45 a my jsme tady s Michalou Spáčilovou a taky s novinami. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
3: K ranní kávě denní tisk.
2: Ceny nemovitostí rostou a porostou dál. Mimořádně poskočily částky hlavně u starších bytů. Vůbec nejvíce z celé republiky jdou ceny nahoru v Pardubickém kraji. Podle odborníků bude trend pokračovat. Přesně před 20 lety se dal byt 3+1 na panelovém sídlišti Polabiny koupit za cenu těsně pod 2 miliony. Dnes podobný byt v paneláku stojí v krajském městě zhruba 3x tolik. Ceny jsou nejčastěji kolem 6 milionů. Nejvýrazněji stoupají ceny u menších bytů, které se dají snadno pronajímat, a situaci podrobně rozebírá Mladá fronta dnes.
1: Atmosférou pouťového veselí bude znovu po roce tepat Dobruška. Stánkovým prodejem, adrenalinovými atrakcemi, doprovodným programem Dobrušské pouti ožije od 22. do 24. května. Konání akce sebou přináší dopravní omezení v první etapě až do 21. května kvůli odstavení vozidel provozovatelů akcí a atrakcí, v další etapě, která je od 19. května, tedy od včerejška až do 22. května do 8 hodin, se uzavře menší část centra a v následující fázi až do půlnoci 25. května se pro dopravu uzavře i širší centrum. O tom, jak Dobrušská pouť ovládne na 3 dny centrum města, informuje dnešní vydání Rychnovského deníku.
2: A deník Právo jako svůj hlavní text a přehlednou grafiku přináší výsledky průzkumu agentury NMS. Ten se zaměřil na to, jak jsou lidé spokojení se současnou českou vládou. Odpověď shrnuje autor titulkem Spokojenost Čechů s vládou klesá, hlavně u voličů SPD. Výsledky ukazují, že s kabinetem je spokojených 38% lidí oproti březnovým 41%. Mezi voliči současné koalice nastal největší pokles právě u podporovatelů SPD, a to ze 78% na 62%. Vadí jim, jak se vláda staví k řešení životních nákladů občanů anebo její rozpočtová politika.

0: Říkáte Mallorca nebo Majorka? V každém případě tenhle Baleárský ostrov je od Česka neúplně vzdálený. Je to dovolenková, nejenom prázdninová destinace. Poznávat krásy zmíněného ostrova ležícího uprostřed Středozemního moře můžete od února, kdy tam rozkvétají tisíce mandloní. V okrajových termínech ale už ani Mallorca není ke koupání, ale za to je tam co poznávat. A třeba v květnu se tam vydala výprava, vy můžete poznat právě dnes to, jak to tam vypadalo, protože se bude promítat skoro dvouhodinový videodokument velkoplošně v pardubickém senior centru. Začátek je o 1:30 odpoledne. Z týdenního pobytu vznikl šestidílný videofilm, který začíná přeletem na ostrov nad zcela projasněnou alpskou oblastí a seznámením s místem pobytu. Ve druhé části si prohlédnete památky hlavního města a že jich bylo. Další tři díly cestopisného dokumentu jsou věnované výletům, kdy během 3 dní projeli prakticky celý ostrov. Tak více tady dozvíte v pardubickém senior centru právě dnes odpoledne při promítání, které začíná ve 13 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Český rozhlas Pardubice vám 4 minuty po 6:45 poví taky o dnešním počasí. Má být polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a českomoravské vrchovině objeví přehánky. Teploty příjemné 19 až 22, v 1000 metrech mezi 14 a 18 stupni Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Říkala si...

0: Hitová skupina Krištof, čeká nás i Marcela Holanová. Za 7 minut bude 7 hodin, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď se jdeme věnovat sportu. Trenér Pep Guardiola po remíze s Bournemouthem, která ukončila šance fotbalistů Manchesteru City na vítězství v anglické lize, nepopřel zprávy naznačující jeho odchod z klubu po 10letém úspěšném působení. V nadcházejících dnech si promluví s předsedou klubu Khaldounem Al-Mubarakem, než oznámí, jestli dodrží zbývající rok své smlouvy. Uvedl 55letý španělský kouč v rozhovoru se Sky Sports. Dnes to bude i fotbalový den, protože Freiburg a Aston Villa čeká finále Evropské ligy. Hráče Jablonce a Karviné zase tuzemské finále o domácí pohár začíná v 18 hodin. To finále Evropské ligy je v plánu od 21 hodin. No a hokejisty, ty české, čeká na mistrovství světa zápas proti Itálii a ten začíná v 16 hodin a 20 minut. To všechno budeme taky sledovat v našem vysílání. No a složení finále hokejbalové extraligy má stejnou podobu jako v minulém ročníku. O titulu se rozhodne mezi Hostivaří a Pražským Kertem. V soutěži byly 4 týmy z východu Čech, ale výrazná spokojenost nepanuje prakticky nikde, kdysi silné týmy z pardubického kraje aktuálně na špici extraligy nejsou. Jak nám připomene Ota Gutwirth.
1: Nejhůř budou bilancovat sezonu v Hradci, který skončil s pouhými 6 body jasně poslední. Nedařilo se ani Pardubicím, které vypadly ve čtvrtfinále play-off a i přes vítězství v českém poháru skončil po 16 letech na pozici hlavního kouče Jiří Mašík. Svítkov došel do semifinále, ale medaile z toho není. Tu získal Letohrad, který taky do finále neprošel, ale bral bronz. Ani s tím, ale letohradští spokojeni nejsou, jak potvrzuje hlavní trenér Tomáš Frejml.
2: Letos jsme opravdu chtěli dosáhnout to finále, takže se to úplně nebude asi hodnotit jako úspěšná sezóna. Přestože byla medaile, tak ty ambice byly o trošku vyšší.
1: Tým byl po základní části druhý a měl ambice na finále, do něj ale nedošel. A už teď musí řešit, jak bude kádr vypadat v příští sezóně, protože vyhlídky ideální nejsou.
2: Do konce května ještě budeme chodit na hřiště nějaký tréninky, takový spíš herní, některé hráči se ještě připravují, aby zabojovali o konečnou nominaci na mistrovství světa, který se konal letos v Ostravě. Co se týká kádru, už někteří hráči už řekli, že budou končit, někteří se rozmýšlí, někteří řekli, že budou pokračovat, takže my na tomhle teďka budeme pracovat s realizačním týmem, aby jsme věděli, jaký hráči přivést nebo nepřivést, s kým počítat, s kým ne.
1: Na východě Čech je velká konkurence, co se týká počtu celků. A to se právě odráží i na tom, jak se daří získávat nové hráče a konkurovat těm nejlepším.
2: No tady ty východní Čechy je hodně silná hokejbalová oblast. Hrál vlastně víceméně 4 týmy extraligu, teď už budu hrát nejspíš 3, protože Hradec vlastně skončil poslední a padá z extraligy, tak uvidíme, jestli nějaký hráči budeme oslovovat, aby jsme nalákali do toho hradu, ale určitě budeme potřebovat ten tým jako rozšířit, protože jak jsem řekl, už někdy hráči, když budou končit, někteří zatím rozmýšlejí, určitě zapracujeme s malý hráči z New Yorky, který už letos za nás naskočili a předvedli se velmi dobrým světle a budeme budovat a pracovat na tom týmu, aby byl do přípravy nějakým počtu, aby jsme byli připraveni na extraligu.
1: Říká hlavní trenér bronzových letohradských hokejbalistů Tomáš Frimo. Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice od června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. Na městském stadionu ve Vysokém Mýtě vznikne nové zázemí pro sportovce. Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezření na ebolou. Polojasno až oblačno ebolu, polojasno až oblačno přehánky a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je středa 20. května a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června mohou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulic Na Drážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat tam budou moci v pracovní dny od 6 hodin ráno do 17:30 večer. Oprávnění bude stát 3000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 korun na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
2: Radnice ve Vysokém Mýtě vybrala firmu, která na městském stadionu postaví nové zázemí pro fotbalisty a atlety. Budova bude sestavená z modulových buněk, což umožní rychlou výstavbu, která by měla trvat od srpna do konce listopadu. Náklady budou přes 40 milionů korun. Stávající šatny pro sportovce už jsou zastaralé a nestačí ani kapacitně, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
4: O fotbal je ve Vysokém Mýtě stále větší zájem, zejména v dětských a mládežnických ročnících a taky vzhledem k tomu, že atletický klub se taky hodně rozvíjí a je úspěšný, tak zkrátka postavíme nové zázemí, kam se část šaten, posilovna, zasedací místnost přesunou.
2: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
5: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
2: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno odpoledne. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S komplikacemi počítejte na silnici číslo 35 na Svitavsku. V katastru Linhartic projíždí 3 nákladní auta s nadměrným nákladem a další doprovodná vozidla. Kolonu není možné předjet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké ráno, je středa 20. května, krátce po 7. hodině. Nový urgentní příjem nebo modernější lůžková oddělení. Svitavskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 1 miliardu a 300 milionů korun. Stavební práce mají začít ještě letos. Tématu se budeme ve vysílání podrobně věnovat za okamžik. A z muziky nás čeká Michal David, jeho třetí Galaxie, taky dobrý kafe Lucie Bílé, skupina Bee Gees, Brontosauři a nebo Lucie Vondráčková.

0: Tak jsme si dali stánky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a budeme se věnovat zase aktualitám ve středu 20. května. Za 4 minuty bude 7:45. Dlouho plánovaná rekonstrukce Svitavské nemocnice by měla začít ještě letos v létě. Pardubický kraj vybral firmu, která zdravotnické zařízení opraví za více než 1 miliardu a 300 milionů korun. V nemocnici vzniknou nové pavilony, včetně centrálního urgentního příjmu. Stavební práce budou rozdělené do několika etap a neomezí provoz nemocnice. Víc už nám poví naše reportérka Anna Svobodová. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno se ve Svitavské nemocnici změní?
1: Tak bude toho opravdu hodně. S nadsázkou jde říct, že Svitavy budou mít v podstatě úplně novou nemocnici. Rekonstrukce se totiž plánuje už opravdu dlouho, jak vysvětluje hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Potřebnost samotná na úrovni tedy Svitavské nemocnice je obrovská. Při příchodu k nemocnici vidíme sice pěkný pavilon urgentních oborů, ale i hned za tímto pavilonem je velmi zastaralá lůžková část Svitavské nemocnice. Proto je nezbytné, abychom skutečně posunuli celé zázemí do 21. století.
1: Co se týká samotných prací, dělníci jako první zbourají původní budovu záchranky, která už pár měsíců funguje u Svitavského obchvatu. V druhé etapě opraví stávající pavilon A, kde jsou dnes například operační sály nebo jednotky intenzivní péče. Pak přijde na řadu výstavba nového pavilonu C, kde bude nový urgentní příjem. Přesunou se tam i lůžková oddělení nebo porodnice. V poslední etapě vznikne nový pavilon pro dětské oddělení internu a chirurgii. Říká Netolický.
2: Vzhledem k tomu, že to bude systém několika etapový, bude znamenat nejprve demolici některých objektů, výstavbu nových, pak demolici dalších, výstavbu nových, tak se protáhne celá tato složitá stavba na přibližně 4 stavební sezóny, pokud se neobjeví nic mimořádného.
0: Tak tolik hejtman Pardubického kraje. Ani kdy má být hotovo?
1: Tak Pardubický kraj počítá s tím, že první práce by měly začít ještě letos v létě a vzhledem k rozsahu prací by celá rekonstrukce měla být hotová v roce 2030. Jak už si ale říkal, všechny práce budou probíhat za plného provozu nemocnice, takže pro pacienty to nebude znamenat žádné omezení, takže i proto se ta rekonstrukce takhle protáhne. A celé to bude stát více než 1 miliardu 300 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt evropská dotace, ale hlavním investorem bude kraj.
0: Tak to byly novinky, které se týkaly Svitavské nemocnice, dlouhoplánované rekonstrukce. Naše reportérka Anna Svobodová k tomu zjistila víc a my moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: kdo má rád chlebíčky, tak dnes zamíří do Ústí nad Orlicí, protože tam bude chlebíčková slavnost. Akce se pořádá na počest místního rodáka, vynálezce slavného českého chlebíčku Jana Paukrta. Hlavním cílem slavnosti je připomenout prvorepublikové lahůdkářství a představit jednak moderní trendy, ale i tradiční postupy. My pro vás chystáme přímý přenos ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Bude to odpoledne mezi 14. a 15. hodinou, přímo tedy od chlebíčků z Hernichovy vily. Tam se ozvou moderátoři Jitka Slezáková a Miroslav Hruban. Tak se budeme těšit na tohle velmi chutné vysílání.
1: Počasí.
0: Ve středu 20. května bude podle meteorologů polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní až západní, rozptylové podmínky zatím ještě mírně nepříznivé, postupně se vylepší.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: na čase být.
1: A je na čase povědět si zase něco zajímavého ze světa ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut po čtvrt na 8. Partnerství Ruska a Číny obstálo ve zkoušce času a je příkladné. To řekl ruský prezident Vladimír Putin tomu čínskému Xi Jinpingovi. Podle SIA vztahy vstoupily do nové fáze rychlejšího rozvoje. Další zprávy u nás uslyšíte o 7:30.
2: Bleskovka.
1: A teď budeme soutěžit. Získat můžete sadu dvou dřevěných salátových vařeček v praktickém obalu s logem Českého rozhlasu. Otázka je tentokrát sportovní. Davis Cupový hrdina z roku 1980, který se narodil 20. května 1956, byl výborný singlista a ještě lepší deblista. Během své kariéry vyhrál 9 turnajů ve dvouhře a 54 ve čtyřhře. Společně s Australem Johnem Fitzgeraldem ovládli v roce 1984 US Open a o 2 roky později královali pařížské antuce na Roland Garros. Od prosince 1984 až do července 1985 dokonce dnešní oslavenec dominoval světovému žebříčku 4 hry ATP. A my se ptáme, jak se jmenuje. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Otázku bychom měli, cenu taky, tak potřebujeme ještě soutěžícího. A ten přichází v tuto chvíli. Pěkné ráno přejeme komu?
3: Dobrý den, tady Olga.
1: Paní Olgo,
3: je,
1: tak.
3: Je Ivan Lendl?
1: Ivan Lendl to není, ale můžete se ještě opravit.
3: Ježiško, tak to nevím.
1: Tak se musíme rozloučit, dáme šanci někomu dalšímu. Naslyšenou. 726 46 48 48. Ptáme se na tenistu, který se narodil přesně před 70 lety, neboli 20. května roku 1956 a Ivan Lendl to nebyl. Tak kdo další zkusí štěstí a věříme, že i správně odpoví na soutěžní otázku. Hezké ráno.
4: Dobrý den, hezké ráno. Já teda nejsem úplně jistý, ale že to je Pavel Složil.
1: Taky ne. Je to Tomáš Šmíd, je správná odpověď. Tak škoda, škoda, nevyšlo to, zkuste třeba zítra, naslyšenou. Bleskovka zase kolem 7:20 i ve čtvrtek. Dnes přejeme pěknou středu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Michaela Spáčilová, další zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: První koupaliště v Pardubickém kraji zahájí sezónu už o víkendu. V provozu bude plovárna v Chrudimi, a to od 9 do 19 hodin. Akvapark v Žamberku plánuje start sezóny na začátek června, podobně jako Pardubice. Dlouhodobě uzavřené naopak zůstává koupaliště v Třemošnici a v letošní sezóně zůstane mimo provoz také plovárna ve Skutči, kde chystají kompletní rekonstrukci bazénů. Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku z Poličky do Skutče. Vlaky tam nebudou jezdit mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. Se stejným omezením musí cestující počítat až do pátku. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku mohou dnes naposledy hlasovat v participativním rozpočtu města. Na výběr mají z 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru. Město následně uskuteční ty projekty, které se vejdou do celkové částky 500 000 korun. Ministra obrany Jaromíra Zúnu z SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zúny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Dnes se slaví Světový den včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují. A počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, konkrétně z Palackého třídy poblíž supermarketu Albert, a s komplikacemi počítejte na silnici číslo 35 na Svitavsku. V katastru Linhartic projíždí 3 nákladní auta s nadměrným nákladem a další doprovodná vozidla. Kolonu není možné předjet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi ve středu 20. května 5 minut před 7:45. S Michalou Spáčilovou se teď zaměříme na dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Polská rychlostní silnice S8 se pomalu, ale jistě přibližuje k českým hranicím. Zatímco dnes cesta do Vratislavy zabere z Králík přinejlepším 2 hodiny, do 3 let řidiči za Kladskem najedou na novou dálnici, která trasu do více než 600 tisícového města zkrátí o 30 minut. Do budoucna má polská strana rychlé spojení posunout o 45 km dál na jih až na polsko-českou hranici. Vzhledem k nízkým dopravním intenzitám nepůjde o dálnici, ale o střídavou 3-pruhovou silnici. Že mají Poláci eminentní zájem o další kapacitní spojení s Českem, si je vědomé taky ředitelství silnic a dálnic. To v roce 2023 začalo zpracovávat vyhledávací studii na komunikaci, která by u hraničního přechodu Dolní Lipka plynule navazovala a pokračovala k dálnici D35. O tom, kudy nová silnice povede, by možná ještě letos mohla rozhodnout centrální komise ministerstva dopravy. Na dopravní konferenci v Litomyšli o tom informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Právě ŘSD předloží centrální komisi hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice 1/43 a o tom informuje dnešní Mladá fronta dnes.
1: V roce 1995 byla Marie Křížková u toho, když se v Hradci Králové zakládalo chirurgické centrum Sanus. Jedno z prvních privátních zdravotnických středisek u nás. Jako sestra lůžkového oddělení plastické chirurgie tam pracovala bez přerušení 30 let. Až do loňského května, kdy ji management obvinil z toho, že falšuje zdravotnickou dokumentaci. I když vedení takto závažné tvrzení nepodpořilo důkazy, a to ani na vyžádání jejího právníka, omluvy se dodnes nedočkala. Jednatel Pavel Hejný se důrazně ohradil. Paní Křížková podle něj nikdy nebyla nucená odejít ze společnosti. Odkazuje na údajně neprofesionální a nekolegiální chování před pacientem vůči staniční sestře. Napětou situaci v Sanusu mapuje deník Právo.
0: Data z anket Absurdita roku a Paragraf roku nabízí text v Hospodářských novinách. O nejhorším byrokratickém předpisu roku 2026 uloženém podnikatelům hlasovala online veřejnost a zvítězilo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Naopak normou, která živnostníkům nejvíc usnadnila práci, je novela zákona zvyšující limit pro povinný audit. Ta tak od něj osvobozuje tisíce malých a středních firem. Ankety jsou součástí soutěží Firma roku a Živnostník roku. O absurditě roku se letos hlasovalo už po 20.

0: Minuta po 7:45, středa 20. května, tady je Český rozhlas Pardubice. Podloubí Svitavského náměstí se dnes a zítra díky 10. ročníku republikové akce ZUŠ Open rozezní koncertním vystoupením žáků zdejší základní umělecké školy. Před nadací Josefa Plívy i na zahradě se bude dnes zpívat a hrát na nejrůznější hudební nástroje, a to od 10 do 16 hodin. Dechovka a komorní dechový soubor se přidají zítra ve 14 hodin. Svitavská ZUŠka se s dětským sborem a dechovým souborem taky zúčastní 30. května celokrajského setkání uměleckých škol v Nových Hradech. Další celokrajské setkání bude taky tuto sobotu, bude to už tedy o tomto víkendu, respektive v neděli to bude v areálu kláštera Hory Matky Boží u Králík, a tam tedy bude jeden ze dvou krajských programů celostátního festivalu ZUŠ Open. I o tom si můžete přečíst na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A jdeme zkontrolovat počasí v Pardubickém kraji. Dnes v noci jsme měli teploty celkem vysoké mezi 7 a 10 stupni a celkem vysoké budou i přes den, jak nám nejspíš potvrdí meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vedro to úplně není, ale teploty rozhodně příjemné. Jak dnes bude?
2: No, tak dneska čekáme takové polesno až oblačné počasí, tohle v odpoledních hodinách, kdy nás bude přecházet taková slábnoucí okluzní fronta, tam momentálně je na západě republiky na té špici. No a zejména na horách a na vrchovině se potom ty přehánky objeví. Teploty budou dneska mezi 19 a 22, vítr bude foukat od severozápadu až západu od 2 do 5 metrů, no a večer potom bude oblačno až polesno, a jak to vypadá při zvětšené oblačnosti, zejména v první polovině noci se opět objeví přehánky, ale budou s postupem na východ hodně rychle slábnout a nad ráno nám bude oblačnost ubývat tak do vyjasnění. Teploty nám v noci klesnou na 12 až 9 stupňů a vítr bude foukat od západu až severozápadu do 5 metrů.
0: Pojďme na zítřek, jaké tam bude počasí?
2: Zatím žádná velká změna, zase takové to polojasné až oblačné počasí. Na ráno a večer přechodně bude i jasno a během dne se nejdříve objeví na horách a vrchovině a později na ostatním území přehánky, jako nebude jich moc, může se objevit zejména na horách, hodně, ale i bouřka, a večer potom se srážky bude ustávat. Teploty budou podobné jako dneska 19 až 22 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu až od 2 do 6 metrů.
0: Jak to vidíte?
2: Večer potom zeslábne.
0: Ano, jak to vidíte ještě s pátkem a s víkendem?
2: Zatím celkem naděje, teploty půjdou nahoru, zase většinou bude jako ty polojasné a šťastné počasí, denní chorem naskáče hlavně kupovitá oblačnost a přehánky se budou vyskytovat opravdu pouze sporadicky a budou hodně slabé. Na pátek to vypadá po ránu od 11 do 7, odpoledne do 24 stupňů. Na sobotu ráno od 12 do 8, ale odpoledne už do 27 stupňů a neděle ještě o stupeň teplejší.
0: Takové tedy informace o počasí jsme dostali z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové od pana Tomáše Popelky. Přejeme vám pěknou středu a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou, sdělilo ČTK ministerstvo zdravotnictví. Podle hygieny nepředstavuje riziko. Situaci dál sledujeme, další zprávy za 10 minut v 8 hodin.
3: Je

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Kryštof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Fenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz. Vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Nejvíce odpadu loni vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách přehaňky a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Krajskou soutěž v třídění odpadu vyhrála Pustá Rybná na Svitavsku. Lidé z obce loni vytřídili v přepočtu na obyvatele nejvíce odpadu v celém kraji. Mezi většími městy byl nejúspěšnější Lanškroun na Orlicko-Ústecku.
5: Pusté Rybné žije asi 160 obyvatel. Velkou část domů ale využívají chalupáři a chataři. Obci se i přesto daří držet nízké množství směsného odpadu. V kategorii menších obcí uspěly také České Heřmanice na Orlicko-Ústecku. Lidé tam nově platí za odpad podle velikosti popelnice a počtu svozů, které si sami vyberou. Soutěž o perníkovou popelnici se v Pardubickém kraji pořádala letos po 19. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody se mohou vyšplhat na stovky milionů korun. Poničenou úrodu evidují ovocnáři ze středních a severních Čech, některých míst Moravy a také z Královéhradeckého kraje, říká předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
6: Měli jsme tu dvě vlny mrazu, bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i k těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
3: Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacení daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
7: Sport.
3: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
8: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcenit to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
3: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20.
4: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silný provoz teď čekejte na příjezdu do Pardubic od Chrudimi na silnici číslo 37. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Česko má pro transport pacientů s chorobami jako ebola nastavená přísná bezpečnostní opatření, to uvedla hlavní hygienička. Nemoc se nepřenáší vzduchem. Je středa 20. května, krátce po 8. hodině. A my se vydáme taky na silnice. Za chvíli s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou dozvíte se o novinkách přímo z Pardubického kraje. A z muziky vás čekají písničky, které nestárnou, konkrétně blues v podání skupiny Katapult, taky si senzační to budou holky, Už nejsem volná, Petra Janu a těšit se můžete i na Petra Kotvalda, který se nám tady už teď rozjíždí. Tak vám všem přejeme úspěšný den a ať se vám daří, pokud jste na cestách, jezděte opatrně a všude jinde taky úspěšný celý dnešní den podle vašich představ.
4: Dobré ráno, Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice s vámi taky za volanty. Pokud byste narazili na dopravní problémy, klidně zavolejte na bezplatnou linku do call centra Zelené vlny 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu. Další zelená vlna tady bude nejpozději za 20 minut, hned po zprávách po 8:30. Teď zbývají 4 minuty do 8:45. Je středa 20. května roku 2026. Na těch cestách ještě můžeme zůstat, protože si slovo bere mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Pardubickém kraji pokračujeme v opravě návozových tras po výstavbě dálničního úseku D35 Opatovice-Časy. Celkově letos opravíme téměř 21 kilometrů vozovky v celkové hodnotě 44,5 milionu korun. Aktuálně už pracujeme na 3 úsecích silnic a další 3 ještě v nadcházejících 2 měsících zahájíme. Dokončení poslední opravy plánujeme do konce letních prázdnin.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 20. května. Ve studiu už je taky Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jitko, představ si mapu České republiky.
1: Ano.
0: Kde bys našla geometrický střed? Co myslíš, kde je?
1: Tohle na mě neskouš. To nevím. To
0: nevíš.
1: Fakt nevím. Ne.
0: Tak třeba Vysočina? To by tak mohlo být.
1: Tak mohlo by to být, no. Ale jako místo konkrétní... To bude někde, no nevím, necháme si poradit.
0: Necháme si poradit od Martina Písaříka za chvíli v naší rubrice, co v učebnicích nebylo, tam to bude úplně přesně řečeno, tak
1: Výborně.
0: Si na to počkej.
1: No to si počkám. Počasí.
0: Kousek od toho geometrického středu neboli v Pardubickém kraji dnes budeme mít polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se objeví přehánky, ale bude jich poměrně málo, budou spíš na horách a českomoravské vrchovině. Teploty 19 až 22 v tisíci metrech mezi 14 a 18 stupni Celsia. A vítr dnes mírný severozápadní až západní. Jitko, odpoledne chlebíček si dáš v Ústí na Torlicí?
1: Ano, to nás čeká s kolegou Mirkem Hrubanem a Zdeňkem Novákem. Jedeme na chlebíčkové slavnosti, ty začínají ve 4 hodiny v Hernichově Vile Ústí na Torlicí, ale my už tam budeme s naším štábem od 2 do 3 a tak nějak vás budeme ještě zvát, kdo jste z Ústí a z okolí možná neodoláte. A vy, kdo jste zdaleka nebo se tam nechystáte, tak se budeme snažit zprostředkovat tu chuť a vůni chlebíčku a celé té akce.
0: A ještě před chlebíčky dopolední vysílání po 9. hodině, tak co tam bude?
1: A trošku na vás zaštěkáme a to v radioporadně. Řekneme si, jak funguje chrudimský útulek, jaké jsou příběhy psů a koček, kteří tam pobývají. Jak můžeme pomoci s provozem, budeme tady mít vedoucí útulku Chrudim Terezu Němcovou například. A taky pozveme na výstavu sukulentů do Pardubic.
0: A bude toho mnohem víc, viď?
1: Jako vždycky vstupenky na Fresh Festival, na dostihové závodiště. O dostizích máme i seriál před 10. hodinou. Poslouchejte, dobré dopoledne.
0: Jitka Slezáková, její dlouhý den, těšíme se na něj. Naslyšenou.
1: Já taky. Pěkný den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Další středeční zprávy jsou tady s Michalou Spáčilovou.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínka pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel. Podle ní by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác Pardubice akci k prevenci rakoviny kůže. Lidé si mohou od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Na vyšetření mohou přijít bez objednání. Akce potrvá i zítra. Turisté v Královéhradeckém kraji mohou své výlety plánovat podle nové cyklomapy. Na jejím vzniku se podíleli žáci ze základních a uměleckých škol a nabídli vlastní pohled na cestování a zajímavá místa. Mapa je určená především pro rodiny s dětmi a cyklisty, kteří hledají inspiraci na výlety po regionu. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla také správní rada. V návaznosti na to by mohli knihovnu přestat sponzorovat podnikatele Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Na řadě je sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, na horách a Českomoravské vrchovině se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z Přelouče, stala se na silnici číslo 2 v Pardubické ulici, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 4 minuty před 8:45, je středa 20. května. Teď přivítáme našeho dnešního hosta, což je starostka Horního Bradla, zvolená za Sdružení nezávislých kandidátů, paní Renata Sedláková. Pěkné ráno, vítejte.
1: Dobré ráno, zdravím vás i vaše posluchače.
0: Budeme si povídat na začátku o sklářské tradici. Víme, že sklářské hůtě v Horním Bradle vyhasly už dávno. Obec se ale pokusí tuhle slavnou kapitolu své historie znovu připomenout, a to díky nové stezce, která návštěvníky zavede na místa, kde mistři svého oboru sklo vyráběli. Otevírá se teď o víkendu, tak nás zajímá, odkud a kam povede ta stezka.
1: Ano, jsme velice rádi, že můžeme zviditelnit slavnou sklářskou historii Bradla a přenést ji do terénu, které bude přístupné všem, a to kdykoliv. Stezka povede kolem řeky Chrudimky, vesnicí Vršov, přes Rouky, s výhledy do kraje a do lesa a projde se i nějakými pasekami. Trasa stezky byla typována v terénu s ohledem na to, aby bylo dosaženo její přiměřené délky. Bude to 6,5-kilometrový okruh okolí Bradlem. Jedná se o trasu, kterou by měly bez problému ujít děti prvního stupně základní školy nebo třeba i starší lidé.
0: A co nás tam čeká? Jaké tam budou zastávky?
1: Bude tam 5 takových zastavení, kde vás budete se moci seznámit na billboardech nebo na takových panelech právě o historii. Budou doplněny i interaktivními prvkami a herními, kde budou moct děti si pohrát s různými doplňkovými předměty. Na trase nás taky čekají takové prvky jakoby přírodní, herní, kde budou děti moc prolézat po laně, a bude tam i na tábořišti doplněny různé prvky, kde budou moc přeskakovat pařezy, a bude to takové všechno přírodním duchu.
0: Ta stezka se otvírá, tuším, v sobotu? Teď.
1: Ano, v sobotu 23.
0: Máte k tomu i nějakou velkou slávu, nějaký program?
1: Velká sláva, to nemůžu říct, ale program je plánované, je to od 11 hodin, kdy by mělo dojít k takovému prvnímu představení té stezky, kde bude prohlídka komentovaná. Bude to komentovaná prohlídka, kdy bude provádět zájemce paní inženýrka architekta Tereza Šmídová, která s náma tu stezku připravila. A od 13:00 by mělo dojít slavnostnímu otevření té sklářské stezky, přestřišení slavnostní pásky, a odpolední program je v duchu hudebním, kde se od 13:00 představí děti naší základní školy se svým vystoupením pěveckým a tanečním. Dále ve 14:00 by měl dorazit pěvecký sbor Jeřabiny z nedaleké Trhové Kamenice, a v 15:00 bychom přivítali u nás na návsi v Bradle sbor divadelní Kvítek z také nedalekých Mladoňovic.
0: Tak ještě zbývají 3 dny do toho otevření stezky. Už je všechno hotové, nebo ještě to ladíte?
1: Ladíme, finišujeme, děláme až do večera, ale věřím tomu, že do soboty bude všechno úplně tak, jak má být, 100% vyladěnost, a doufám, že se to všechno povede.
0: Jak vůbec sklářství ovlivnilo obec Horní Bradlo a okolí?
1: Sklářství Horní Bradlo ovlivnilo velmi u nás tu vesnici. V roce 1866 přišel do naší obce právě první potomek Ryklů, pan Jan, který se právě v tom roce 1866 začal s výstavbou sklářské huti. Právě letos tomu je 160 let. A v následujícím roce, již 3. ledna 1867, vlastně ta sklárna se rozjela. Mecenáši Ryklovi se na chodu obce podíleli velmi, vystavili tam vlastně školu. O té skláře se velmi starali, postavili jim i byty, kterým se říkalo blahobyt. Pro ty nižší skláře byl blahobyt takzvaný Bída, který právě uvidíme hned na tom našem, na té naše návsi, a kousek opodál byl větší blahobyt, který tam, kde tam vlastně pobývali ty skláští mistři. Jinak se zapojili do chodu, jak jsem říkala, založili místní základní školu, byly obavy, když se s tím tak nějak vyšlo ven, že by ta škola měla být vystavena, tak byly obavy, že se to neufinancuje, ale pan Rikl vlastně do toho vložil svoje peníze a potom ta pokladna obecní mu po nějaké roky tu investici splácela. O ty skláře se velmi staral, založil takzvanou nemocenskou pokladnu, kdy byly financovány veškeré neduhy těch sklářů. Podílel se na chodu obce i tak jako v těch spolcích, založil tam divadelní spolek, byly tam sbor dobrovolných hasičů, Sokolové, takže opravdu ta rodina Riklů v Bradle působila a k tomu rozkvětu vlastně toho Bradla dovedla tu obec, hlavně ta rodina.
0: Tak si tady povídáme o sklářské tradici, která je spojená s Horním Bradlem, protože naším hostem je starostka právě této obce Renata Sedláková, a hned po písni budeme ještě pokračovat dál, dozvíte se i další aktuality právě z Horního Bradla.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si dnes povídáme se starostkou Horního Bradla Renatou Sedlákovou o dění v této obci. Dotkli jsme se stezky, která se bude otvírat teď o víkendu v sobotu a připomene tu sklářskou tradici. Paní starostko, sklárny u vás zanikly po druhé světové válce. Potom se ale sklo do Bradla vrátilo ve formě výroby vánočních ozdob. Před několika lety zase provoz skončil. Zůstala tam ještě nějaká vánoční stopa u vás?
1: Vánoční stopa. Hrozně mi to mrzí, že tahle ta tradice u nás teda skončila v roce 2021. Stopa zůstala to, že možná na půdě máme každý doma právě ozdůbky z bývalé sklárny a vždycky jednou do roka vytahujeme na naše vánoční stromky, ale alespoň tam zůstala ještě stopa v tom duchu, že areál té sklárny koupil pán, který trošku je z nedaleka a tu tradici trošku má taky ve srdíčku a ponechal tam prodejnu vánočních ozdob. Takže každoročně se do té sklárny, do té továrny vrací lidi, kteří si dokupují právě tradiční české skleněné vánoční ozdoby. Pán Šmejkal je nakupuje ve dvoře Králový, který vlastně pod které naše provozovna dřív spadala a okolo těch vánočních svátků je opravdu v Bradle docela šrumec, protože ty lidičky si ty ozdůbky rádi prací koupit.
0: Mm-hmm. A když se podíváme na aktuální dění v Horním Bradle, tak u vás se řeší hlavně praktické věci, které lidé potřebují k životu. Třeba nová část vodovodu v části Lipka za několik milionů korun. Proč to bylo důležité?
1: No, důležité to bylo historicky, ten vodovod na Lipce existoval. Bylo to postaveno nějakých 60. letech. Dřív se to tak nějako lepilo, z čeho bylo. A jelikož tam máme trvalé místní občany, máme tam chalupáře, kteří prostě byli zvyklí na to přívod vody, tak jsme, jelikož docházelo k poruchám, tak obec se rozhodla tuto část od vodovodu zrekonstruovat. V předchozím roce se vlastně v tomto duchu opravil i vodovod na Stříteži, který je zrovna v tom samém stavu, takže potřeboval opravu. Vedli vodovod po soukromých pozemcích, takže se to napravovalo, dávalo se to většinou do pozemků obecních a jelikož ty lidi opravdu na to byli zvyklí, tak proto se vlastně ta investice absolvovala.
0: Ještě otázka, co bude po Marešovi. Před několika lety obec nechala zbourat schátralý hotel Mareš. Na uvolněné ploše by mohla stát hasičárna i bytový dům. V jaké to je fázi?
1: Ano, hotel Mareš se zboural z důvodu toho, jak vypadal vlastně. A i pravdou je, že v tuto chvíli zastupitelstvo obce řeší využití tohoto prostoru. Máme zadanou studii na tuto plochu a jak říkáte, je tam plánovaná do budoucna hasičská zbrojnice a dům se dvěma bytovými jednotkami a s nějakou provozovnou. V tuto chvíli, jak říkám, je zadaná studie panu architektovi a veškeré dokumenty se ladí s úřady pro nějaké vyjádření. Jelikož jsme v chráněné krajinné oblasti, rozhoduje samozřejmě o vzhledu i správa chráněné krajinné oblasti a v tuto chvíli je takový projekt u nich na stole a čekáme na nějaké vyjádření, zda tyto objekty se jim budou líbit a budeme moct pokračovat v dalších plánovaných projektech.
0: A pojďme se ještě podívat na turistický ruch, ten u vás zažíval rozkvět za první republiky, ale výletníci tam míří pořád k vám. Čím to je, že je takový zájem o Horní Bradlo?
1: Jak říkáte, historicky Bradlo patřilo k rekreačním oblastem. Bylo tady dřív vystavěno spousta hotelů, ať je to právě zmiňovaný hotel Mareš, který byl jeden z prvních a opravdu zažíval velkou slávu. Sama si pamatuju, že ještě tam dokonce i v rekreační objekty, které u nás vlastně opravdu jsou, máme tam 250 chat, byly pronajímány na letní byty pražským obyvatelům. Opravdu ta tradice rekreační tam historicky v Bradle je. Já se domnívám, že opravdu to Bradlo nabízí neskutečně krásnou přírodu. Máme tam tu řeku Chrudimku podélní, když se projdete, tak načerpáte úplně takový čerstvý vlhký vzduch a je vám dobře po těle. Lesy krásný, i když na nás dopad taky ten kůrovec v předchozích letech, ale už se to začíná všechno čemírat, obnovuje se to, ta příroda si dokáže sama poradit. Samozřejmě pomáháme ze strany i obce, vysazujeme nové stromy. Prostě asi ta příroda, to je to hlavní lákadlo, proč ty turisti se tam k nám vracejí. A právě proto i ta sklářská stezka, aby jsme jim to trošku oživili. Ale nejenom těm rekreantům, ale i místním. Myslím si, že se rádi prochází po tom okolí tak, ať mají nějaké zpestření. A právě z těch našich panelů se dozví trochu o té historii, která je velmi zajímavá.
0: Naším hostem dnes byla starostka Horního Bradla zvolená za Sdružení nezávislých kandidátů Renata Sedláková. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
1: Já děkuji taky za pozvání a nashledanou v Horním Bradle.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: První koupaliště v Pardubickém kraji zahájí sezónu už o víkendu. Pardubice si dnes připomenou výročí narození prvního českého aviatika Jana Kašpara. Ministr Zuna jedná s premiérem Babišem, řeší novou koncepci armády. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách přehaňky a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. První koupaliště v Pardubickém kraji zahájí sezónu už o víkendu. V provozu bude plovárna v Chrudimi, a to od 9 do 19 hodin. Akvapark v Žamberku plánuje start sezóny na začátek června, podobně jako Pardubice. Dlouhodobě uzavřené naopak zůstává koupaliště v Třemošnici a v letošní sezóně zůstane mimo provoz také plovárna ve Skutči, kde chystají kompletní rekonstrukci bazénů. Pardubice dnes ožijí oslavami Dne dopravy České republiky, které letos připomenou 115. výročí slavného dálkového letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Celodenní program nabídne pietní akty, tematické expozice i večerní koncert francouzského šanzonu.
2: Oslavy připomenou nejen Kašparův legendární let z roku 1911, ale také další významné osobnosti spojené s historií dopravy v regionu. Akce začne před 10. hodinou pietním aktem u rodinné hrobky Jana Kašpara na centrálním hřbitově. Ve 12 hodin se program přesune na třídu míru k soše slavného aviatika a k pamětní desce jeho praneteře Evy Perové v parku bratranců ve Verkových. Od 18 hodin nabídne svatojánská pasáž koncert francouzských šanzonů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Pardubický kraj připravil strategii, která má podpořit části regionu s dlouhodobou vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy nebo nedostatkem investic. Týká se především části Broumovska, Rychnovska, okolí Jaroměře nebo Dvora Králové. Právě těm chce hejtmanství pomoci, říká mluvčí Dan Lechman.
3: Schválená strategie bude sloužit jako základní rámec pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem a dalšími partnery v následujících letech.
0: Dalším krokem bude zpracování plánu, který navrhne konkrétní opatření. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD právě teď jedná s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řeší spolu novou koncepci výstavby armády do roku 2040. Schůzka už trvá něco málo přes hodinu. Základní obrysy nové koncepce, která by měla směřovat hlavně k modernizaci české armády, už ministr Zuna popsal. Její součástí bude hlavně personální zajištění armády, tedy navýšení nejen počtu vojáků, ale také aktivních záloh. Do nich by mohly nastupovat třeba populačně silné ročníky. Důraz by v té koncepci chtěl Zuna také klást na posilování a budování protivzdušné obrany, včetně té protidronové. Stanovit by měl dokument také to, jak Česko splní své alianční závazky. Finální podobu koncepce by pak měl Zuna mít hotovou v červnu. Projednat ji pak musí ještě Bezpečnostní rada státu. V grónském hlavním městě Nuku pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní velvyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Osobní auto s motorkou bouralo v Litomyšli v Zahajské ulici a dodávka a osobní auto se střetly v Poličce v ulici Václavská. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Yeah.
4: Je středa 20. května a právě odstartovalo Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Ještě si připomeneme včerejší narozeninový den Ivy Janžurové. Máme pro vás takovou krátkou ukázku a doufáme, že se zasmějete. Taky si vysvětlíme, jak vzniklo slovo ruchadlo. K němu máme tady v našem kraji velmi blízko. Dáme si nějaký ten zeleninový salát, dozvíme se více o historii pardubického závodiště dostihového. A co bych vám tak ještě nabídla? No, podíváme se třeba taky do Chrudimi, kde už budou teď o víkendu otevírat koupaliště. Krásným to počasí bude přát. Tak příjemný poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Komik může být klidně i roztomile ošklivý, tak to řekla herečka Iva Janžurová, kterou prý podle některých lidí její podoba zrovna nepředurčovala k rolím princezen. Já si to tedy nemyslím, ale divák rozhodně o nic nepřišel. Právě naopak, stačí se podívat do dlouhatánského seznamu rolí, kterými Iva Janžurová do svých včerejších 85 obohatila zlatý fond české kinematografie. O televizní zábavě a divadelních prknech ani nemluvíme. A o těch fyzických předpokladech pro dráhu herečky před lety mluvila i v našem programu.
1: Je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhý na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pak jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohle to jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy a pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže, tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc, ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.

0: Chrudi mi se rozhodli posunout začátek sezóny na koupališti. První nedočkavci tam tradičně můžou vyzkoušet vodu na konci května a díky příznivé předpovědi ale městská sportoviště přípravy urychlila. Plovárna tak bude otevřená už o nadcházejícím víkendu. U bazénu natáčel redaktor Josef Kopecký.
1: Hrábě, košťata.
2: Chlapi teďka vlastně jakoby čistili žlábky.
3: My stojíme u bazénu s ředitelem sportovních areálů města Chrudim, Luďkem Marouskem. Kdy se vlastně začíná s tou přípravou na sezonu tady na plovárně?
2: Hned jak skončí zima, tak začíná nějaká údržba zeleně a pomaličku, ale jistě se na tu sezonu začínáme připravovat.
3: A to samotné napouštění bazénu, voda se tam nemůže zůstat přes zimu, předpokládám, tak kolik na to potřebujete čas?
2: Voda v těch hlubších bazénech právě musí zůstat, aby nám to spodní voda ty bazény nevyzvedla nahoru, takže když začínáme s přípravou, tak vodu vypustíme a nerezový bazény musíme vyčistit.
3: Takže je to ještě složitější, než jsem si myslel. A teď jste v jaké fázi jste? Už těsně před tím finišem?
2: No už finišujeme, už se snažíme, abychom na tuto sobotu měli otevřeno.
3: Vy tradičně opravdu otevíráte na konci května. Jak tohle to vzniklo? To opravdu byla nějaká poptávka tady od těch místních.
2: Příští víkend je předposlední v květnu, takže my jsme to ještě o něco urychlili. Zkrátka snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
3: Takže nám stačí 3-4 nad 20 stupňů a už jste připraveni.
2: No spíš nad 25.
3: Pojďme zkusit tu vodu, to mě samotného zajímá.
4: No, tak jde nás, jde nás.
3: A těsně ten den před tou otvíračkou jo, stačí, aby se to vytáhlo. O, tak to je taková fresh.
4: Jo, ale ono už by to jak tak šlo, jakoby.
3: Já tam asi úplně teď nepolezu, já si počkám, až to trošku přihřejete. Kromě toho běžného provozu, co vás ještě tuto sezonu čeká?
2: Sezona bude dlouhá samozřejmě, přesto přeze všechno jsme připravili pro žáky na 26. června, kdy si půjdou pro vysvědčení, tak den otevřených dveří, takže srdečně všechny děti s Chrudimi a okolí zveme na chrudimské koupaliště.
3: Plovárnu navštíví v průměru 100 000 lidí za rok. V loni ale kvůli nepřízni počasí čísla klesla o 20%. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
2: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
3: Jak oschlé? V žádném případě, to by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
1: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
3: A chlebíčky budou čerstvé.
1: Voňavé.
3: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
1: Budeme jim koukat pod ruce.
3: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
1: A taky ochutnávat.
3: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
4: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
3: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: jsme tady pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a máme pro vás taky jednu pozvánku. Dneska v 10 hodin začne na letišti v Kuněticích velmi zajímavá akce a lidská akce a technicky zaměřená. Studenti ze střední školy technické ve Vysoké Mýtě tam budou testovat svůj projekt EIVA. Mluvili tady o něm v lednu, v pořadu máme hosty. Velmi sympatičtí hoši tady ukazovali takovou speciální technickou operaci, díky které jeden z kamarádů těch studentů, který je na vozíku, prožije let v realitě. A všechno se to bude testovat na různých přístrojích a letadlech právě dnes na letišti v Kuněticích. My u toho budeme mít našeho zpravodaje, ale je to i pro veřejnost, tak pokud by vás to zajímalo, jste technicky nadaní nebo vás zajímají letadla a virtuální realita, tak se tam vydejte. Budou tam pro vás od 10 do 15 hodin. A teď už si řekneme taky technickou záležitost, jak vzniklo slovo ruchadlo.
1: V litevštině existuje sloveso rausty, které znamená hrabat, rýt v zemi. A užívá se o zvířatech, která si například vyhrabávají noru. A tohle sloveso je příbuzné našemu dávnému ruchat, neboli bouchat, rachotit, ale také kypřit půdu, orat. To orání se tu myslí konkrétně ruchadlem, oním slavným záhonovým pluhem, vynalezeným bratranci Veverkovými v Rybitví na Pardubicku. Ruchadlo dokázalo půdu nejen kypřit na povrchu, ale i do hloubky obracet a promíchávat. Jaký to byl pokrok, o tom svědčí i fakt, že bratrancům vynález ukradl panský úředník Kainz. A mimochodem, ruchadlo byl i východočeský lidový tanec.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Taky se pochutnáváte na vlastním salátu, no je to dobrota, akorát, že když jich tam máte více, tak většinou všechny vyrostou v jeden čas a pak to člověk do sebe hází a už možná ani nemůže. A nebo to taky povadne, když to brzy utrhnete a není čas zrovna si ten salát během hodiny sníst. Tak co s tím? Má takový povadlý salát ještě naději na oživení? V Babských Radách teď prozradíme fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží, křehká a lákavě zelená. Tak na to jsem tedy zvědavá.
1: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9:45. Dobré dopoledne. Slavný dostih Velká Pardubická není jen o rekordech a vítězích, je o tom i náš seriál a stojí za ním i silné lidské příběhy, emoce, tradice a překvapení, které tento sport sebou neustále přináší. Třetí díl seriálu, který věnujeme 170 letům závodní dráhy v Pardubicích, ukazuje, jak významná je Velká Pardubická nejen pro diváky, ale i pro jezdce. S Kateřinou Nohavovou z dostihového spolku si povídala naše redaktorka Milena Potůčková.
1: Čím je Velká Pardubická tak jedinečná ve srovnání s dalšími dostihy v Evropě, ve světě?
2: Velká Pardubická je nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. To jako mluví samo za sebe. O Velké Pardubické slyšeli i v zahraničí. V posledních letech se nám sem i ty zahraniční koně začínají vracet. Je to samozřejmě prestižní dostih, známý dostih, náročný dostih a to je, myslím si, přesně to, co ty fanoušky láká a lákat bude.
1: Fanoušky a i účastníky, i ty závodníky.
2: Samozřejmě každý majitel má sen mít koně ve Velké Pardubické, každý trenér a každý jezdec touží potom vyhrát Velkou Pardubickou. Když tady vzpomenu třeba žokeje Josefa Bartoše, který Velkou Pardubickou vyhrál 3x, ale 4x předtím vyhrál podobně prestižní dostih v Itálii, tak když se ho zeptáte, co je pro něj víc, tak vám samozřejmě řekne Velká Pardubická.
1: Velká Pardubická si myslím, že ani po těch více než 130 letech nepřestává překvapovat, protože třeba byly i dva vítězové. Co se ještě může stát?
2: Nevím, co se ještě může stát. Ono, jak říkáte, dostihy neustále mohou překvapovat. My sami každou sezónu přicházíme na něco, co jsme nikdy předtím nezažili. Ale možná právě proto, že ta Velká Pardubická je tak náročný dostih, je to dlouhý dostih, mnoho různých typů překážek. Musíte mít perfektně připraveného koně, ale taky ohromné štěstí. A možná právě tohle všechno, to neznámo, jak to dopadne, je to atraktivní, co láká a na co se diváci, ale i ta dostihová veřejnost těší.
1: Co se děje na závodišti v zimě, když se neběhá?
2: No, spousta lidí si myslí, že neděláme nic v zimě, ale ona to tak úplně pravda není. V podstatě sotva skončí jedna Velká Pardubická, tak už se pomalinku začíná připravovat další sezóna. Je to o tom, že se samozřejmě musí zúřadovat různé doklady a dotace a tak dále, ale už se také začínají připravovat propozice dostihů na další sezónu. Začíná se vlastně s přípravou dráhy, když to tak řeknu, že dráha se musí zazimovat, aby na jaře jsme se hned mohli pustit do její renovace, do její údržby. No a v zimě, když pominu ty dostihové akce, tak my tady třeba bruslíme. Když napadne sníh, tak tady můžeme lyžovat. Takže to závodiště opravdu žije celý rok. Mm-hmm.
0: No tak se zítra zeptáme na to, jakým způsobem se chystá ta závodní dráha.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice od června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách přehaňky a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června mohou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulic Na Drážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat tam budou moci v pracovní dny od 6 hodin ráno do 17:30 večer. Oprávnění bude stát 3000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
2: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň

0: vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
1: Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku Spoličky do Skutče. Vlaky tam nebudou jezdit mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. Se stejným omezením musí cestující počítat až do pátku. Policie v Hradci Králové bude dnes kvůli večernímu finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Hlídky se kromě dohledu nad veřejným pořádkem zaměří také na plynulost dopravy. Očekávají příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů. Doplňuje mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.
2: V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu. Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků městské policie i pořadatelů.
1: Kapacita Malšovické arény je 9300 diváků. Každý z finalistů dostal pro své fanoušky 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů. Karvinský klub na zápas ve spolupráci s Českými dráhami vypraví zvláštní vlak. O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciálním letadlem. Říká Vojtěch.
3: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby. Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou. Utkání Česko-Itálie začne v 16:20. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Osobní auto bouralo s motorkou v Litomyšli v Zahajské ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máte rádi knihu Děti z Bulerbinu? Já jsem ji četla snad milionkrát. Ne, tak to jsem trošku přehnala, dobře, ale jako dítě jsem ji opravdu měla ráda a jak se tak dívám na usmívající Míšu Spáčilovou, je téhož názoru?
6: Je to, to byl můj svět a taky svět mých dětí, takže ano, ano, na to taky, ráda vzpomínám.
5: Taky, dětem se taky líbila, ale už ne tolik. Byl to tvůj svět, já jsem se do něj vyloženě vžívala do toho světa. Já jsem chtěla být ta Líza blonďatá. No my se k tomu vrátíme, proto tady o tom mluvím, protože Děti ze švédského Bulerbinu teď znovu ožijí u nás v rozhlase a bude to nahrané, tedy jako rozhlasová hra, takže to bude něco. Ale nejenom o tom bude naše dobré dopoledne, v této hodině vás taky pozveme na výstavu kaktusů a sukulentů, která už dnes začala, a to na Pernštýnském náměstí v Evropském spolkovém domě, a máme pro vás taky 2 vstupenky na Fresh Festival. Teď o víkendu už to tam vypukne.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá, a to jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Z reportáže Tomáše Malečka se dozvíme, že posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda, tu knížku, a ilustrovala ji Helena Zmatlíková, a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět

0: Je 10 hodin, 20 minut a stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, taky nikdy nekončící příběh. Co kdybychom se teď na chvíli zastavili v pardubické Gočárově galerii? Tam otevřeli v domě u Jonáše na Pernštýnském náměstí dvě nové výstavy současného českého umění, které otevírají témata intimity těla a identity. Navštěvníci tam jednak najdou díla autorek Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé, které se zaměřují na ženskou zkušenost a vnímání vlastní těla, ale také mužské akty malíře Tomáše Němce. Na místě natáčela Naďa Kubínková.
1: Nová výstava s názvem Neznámé město má otestovat publikum, jestli přijme intimitu bez předsudků a senzace. Podle kurátorů slouží jako určitý test společnosti.
2: Sexualita a všechno je součástí běžného života toho člověka, naší společnosti, a právě ukazuje a propojuje tu lásku duševní i tělesnou.
1: Vysvětluje kurátor Pavel Liška. Velká část výstavy výtvarníka Tomáše Němce se totiž věnuje mužským aktům v pohybu, detailu a v různých psychických stavech.
2: Je aktuální tím, že bezprostředně vychází z nějakých zkušeností samotného autora toho prostředí, ve kterém se on nachází nebo které on prožívá, a je toto prostředí nejen ve dne i v noci. A zajímavé je i v tom, že skutečně to malba, která je dost poučená z různých malířských postupů.
1: Stojíme například před obrazem s nahým princem Harrym na večírku, který vychází z mediálně známé fotografie, kde se snaží chránit svou partnerku před paparazzi. Němcově pojetí se z toho stává studie intimity, vztahu a tlaku veřejného prostoru. V žádném případě podle kurátora Lišky nejde o provokaci nahým tělem.
2: Není cílem výstavy a ani to není cílem tvorby samotného umělce. Tomáš Němec, i když samozřejmě tady nám ukazuje bezprostřední zkušenosti té tělesné lásky, tak o jeho tvorbě bych

0: rozhodně neřekl, že nějak aktivistická. Nebo ho zajímá skutečně to tělo jako takové, jaké je světlo, jaké jsou stíny, barevnosti.
1: Malíř pracuje s figurou, autoportrétem, krajinou i zátiším a často je vrství do fragmentů deníkových záznamů a psychologických scén. Jeden z momentů na jeho obrazu vznikl úplně náhodně. Model je otočený na plátně zády k divákovi.
0: Proč je takhle ten Tomáš Němec se rozhodl namalovat toho modela? Nebo...
2: Já si myslím, že tam má mobilní telefon. Je zády a drží v ruce mobilní telefon.
0: Je to velmi blízko. On na jednom z těch obrazů jde vidět, že vedle modela je notebook.
2: Dává nabíječku do zásuvky.
0: Přesně tak. Oni to, že by ti modelové vydrželi dlouho se nehnout, tak se třeba dívají na filmy. A zrovna tady se stalo, že potřeboval si dobít ten notebook a byla situace, kdy ten model tady hledal za zásuvku, která je za tím kaučem, za sedačkou, a tenhle zvláštní moment se rozhodl zachytit, protože opět ho fascinovala třeba ta záda, ten pohyb, který je zde rozfázovaný.
1: Dodává kurátor. Druhou výstavou, která je v kontrastu a věnuje se naopak ženskému tělu, najdete v dalších patrech domu u Jonáše. Obě výstavy si můžete prohlédnout až do konce srpna. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže pro

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rád.

0: Zahrádkáři mají v těchto dnech opravdu napilno a takovou velmi zvláštní a osobitou skupinou jsou kaktusáři. Však taky kaktusy mají své kouzlo a letnění se jim moc líbí. Spolek pěstitelů sukulentů v Pardubicích pořádá každoroční výstavu kaktusů a sukulentů, a to v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Ode dneška až do pátku tam můžete obdivovat krásu těchto pichláků. Výstava je k nahlédnutí dnes a zítra od 9 do 6 do večera a v pátek pak od 9 do 4 do odpoledne. A pozve nás jeden z dlouholetých členů spolku Václav Richter. Zeptala jsem se ho i na to, jestli spočítal jednotlivé výpěstky, které jsou na výstavě k vidění.
1: No, spočítané to nemám, ale jako tradičně budou obsazeny všechny stoly, které jsou v tom přízemí.
0: Mm-hmm. Vyloženě jste pěstitelé z Pardubic, ale přece jenom takové kaktusy se dost špatně předášejí nebo převážejí. Jak to děláte?
1: No tak buď to má každý svůj dovoz, nebo jako já, který radši jezdil do Bolívie, proto nemá auto.
0: Jo, všechny tak peníze byly vynaložené na
1: tak
0: cesty.
1: Tak si musím někoho zjednat.
0: Aha, jsou kaktusy takové celkem přenášení schopné, nebo když to zrovna kvete, nevadí to, že se s tím hýbe?
1: No, nevadí to. A na přenášení nejlepší je to nastrkat do přepravek a přenášet to v přepravkách.
0: Otepluje se. Země naše je čím dál tím suší. Co na to říkáte vy, kaktusáři?
1: No, není to dobře, protože řada z nás pěstuje ty kaktusy venku a není nic lepšího, když byly zalévány deštěm.
0: Když říkáte, většina z nás pěstuje kaktusy venku, to znamená, že jako jiné květiny pokojové se letní ty kaktusy, že v květnu po zmrzlých vynesete ven a potom na podzim zase domů?
1: Tak my ty kaktusy tedy taky letníme. Existují samozřejmě kaktusy, které jsou mrazudorné, ale těch moc nemám, já aspoň, to jsou ty opuncie.
0: Ty pocházejí z Bolívie, právě
1: ty
0: z těch horských oblastí?
1: Pocházejí vlastně od Severní Ameriky až do Patagonie a rostou ve vyšších polohách. A v té Patagonii tam vlastně to podnebí je velice drsné, že?
0: To je pravda, takže ty se mohou pěstovat venku.
1: Já je mám venku, těch pár, co mám, celý rok.
0: Aha, a kdy to kvete, opuncie?
1: Opuncie, no podle toho, jaké je počasí a jak ta příroda je zaleje, ty moje ještě nenasadili.
0: Takže se čeká.
1: Čeká.
0: A některé už vám kvetou, některé
1: jo,
0: druhy kaktusů?
1: Kvetou, ale letos je to nějaký slabší, ale kvetou. Speciálně kvetou ty mexické kaktusy a potom z Bolívie ty Weingartsie malé a rebucie, sulcorebucie začínají kvíst.
0: Tak jestli se chcete podívat na kvetoucí kaktusy, na tu krásu, tak stačí zajít 20. až 22. května do Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Pozval nás Václav Richter a my moc děkujeme.
1: Není zač, rádo se stalo.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 10 hodin 40 minut.
1: Věřte, nevěřte.
0: Je tady naše soutěž a soutěžíme o dvě vstupenky na gastronomický Element Fresh Festival, který se bude konat v sobotu 23. a v neděli 24. května na pardubickém dostihovém závodišti. K tomu ten sobotní program je spojen s dostihy a ta festivalová vstupenka platí zároveň i jako lístek na dostihy, pokud se rozhodnete jít tuto sobotu. Tak tolik tedy k naší výhře. No a my budeme v jídle pokračovat. Obložené chlebíčky od Paukerta, to byl pojem. Ostatně tuhle pochoutku proslavil za první republiky právě Jan Paukert. Původní lahůdkářství sídlilo v Praze na Národní třídě a tohle první české velkolahůdkářství založil pan Paukert před 100 lety. Bylo to v roce 1926. Proto taky ta dnešní chlebíčková slavnost v Ústí nad Orlicí, kde se Jan Paukert narodil, bude stát za to. Tak, jestli to bylo příliš dlouhé, zjednoduším, zkrátka jednoduše říkám, že letos uplynulo neuvěřitelných 100 let od založení prvního českého velkolahůdkářství. Bylo to v roce 1926 a první, kdo nám to možná bude nebo taky nebude věřit, je posluchač. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Ano, Jaromíre, tak je to stovka.
2: Ale já vůbec nevím. Já bydlím 20 kiláků od Ústí, ale vůbec nevím. Jako stovka to být může, ale třeba nebude první úplně v republice. Hm?
0: Jo, zase takhle, že bych to vyšperkovala dneska.
2: Aha. Ano. Aha. Takže třeba nevěřím dneska.
0: Ale jistota tam není teda. Přijedete se podívat dneska
2: určitě,
0: na tu akci?
2: Dneska mám na půl čtvrtou v Ústí nějaký jednání,
0: ano.
2: Takže ve čtyři se tam podívám.
0: Výborně, budou chlebíčky a chystají to, pokud vím od pana ředitele, muzea tamního, protože je to v Hernichově vile, o 4 hodin bude to i venku. Čekají na nával lidí, včetně našich posluchačů, a chlebíčky budou k dispozici. Tak se tam třeba uvidíme. Přenos
2: třeba
0: začíná už ve dvě.
2: A dneska si dovolím nesouhlasit.
0: Dobře, Jaromíre, díky, mějte se díky. Hezky, naschledanou.
2: Naschledanou, díky.
0: Co si myslí další z posluchačů? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarka, já vám dneska věřím, paní Slezáková.
0: Aha, aha, krásné stoleté výročí prvorepublikové velkolahůdkářství. Nádherná stovka. Jo, takové pěkné kulaté. Dobře, děkuji za ty. Také, naschledanou. A ještě tady máme třetího do party. Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač Martin z Pardubic.
0: Dobrý den. Martine, vy jste včera nám prozradil celou pointu hned na začátku. Tak co dneska?
4: Budu tomu věřit dneska.
0: Aha. Že to bylo v roce 1926 prvorepublikové krásné velkolahůdkářství, Jan Paukert, Národní třída, ohromný zájem, ta stovka je tam pěkná, ta tam sedí. Dobře, tak díky za tip. Pohodový den v každém případě. Naschledanou. Můžete tipovat a poprosím, nikdy nehledejte, je to jenom hra, ať zase nemají ti, kteří telefonovali, nevýhodu, takže teď můžete posílat maily. Říkám, že to lahůdkářství na Národní třídě bylo založeno před 100 lety, že to skutečně bylo v roce 1926, teď máme 2026, tak ta stovka tam je. A proto i ta oslava chlebíčková v Ústí nad Orlicí v Hernichově vile dnes bude stát za to, protože Jan Paukert je orlicko-ústecký rodák. Věřte, nevěřte, studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
2: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
3: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
4: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
3: A chlebíčky budou čerstvé.
4: Voňavé.
3: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
4: Budeme jim koukat pod ruce.
3: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
4: A taky ochutnávat.
3: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
3: A Jitka.
6: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Vyhodnotit dnešní soutěž Věřte, nevěřte mi přišel pomoct Mirek Hrubán. Ahoj, vítej.
1: Hezký den. Ano, já jsem slyšel, že je řeč o chlebíčcích, tak jsem hned musel jít zkontrolovat, jestli náhodou už neochutnáváš dopředu.
0: Ne, neboj, všechno v pořádku. Nic tady nemám, jenom to kafe, jako vždycky. Na chlebíčky si počkáme.
1: Děláš si prostor v bříšku, jo?
0: Dělám. No, měla jsem tady takový tip pro naše posluchače. Říkala jsem, že to první české velkolahůdkářství založil Jan Paukert přesně před 100 lety.
1: Já jsem dole tak jako mimo soutěžil taky. Mám jiný tip. Nevím, jestli mám říkat.
0: No, hodně posluchačů tomu uvěřilo, té stovce. Ono to láká vyloženě. A první republika 1926, to by taky sedlo.
1: Můj tip byl 1918.
0: No a vidíš, a ono to bylo 1916. Ah. Takže je tam 110 už, ale ten největší rozkvět byl o těch 10 let později, kdy tam chodili do toho lahůdkářství ty význačné osobnosti a pan prezident, nebo panu prezidentovi se to vozilo, ty chlebíčky humrové. Ty jsi zjistil ještě nějaké další recepty?
1: No, nějaká ta cibulová majonéza, to byla specialita pana Paukerta, tak doufám, že dneska ochutnáme ten pravý originální chlebíček.
0: Ale musíme zklamat vás, kdo jste uvěřili, protože pravda to nebyla.
1: Takže jsi lhala?
0: Trošičku si zalhala. A teď se tady můžeme ještě podívat, co nám píšete, jenom tak v rychlosti. Třeba Eda. Myslím si, že to bylo ještě o pár let dříve, takže vám nevěřím, ale chlebíčky miluju. Užrala bych se jich k prasknutí. Takhle upřímná je Eda. Užijte si přenos, ať vás nechytne žlučníček.
1: My nasnažíme se.
0: Vtipálek. Pak tady máme třeba od paní Zdeny. Mám za to, že jste pozměnila rok, mělo by to být v roce 1916, jestli jsem váš pořad o chlebíčkách pozorně poslouchala. Takže nesouhlasím, takže paní Zdena taky by si zasloužila. Já ti to tady pěkně zamíchám. A budeme tedy losovat, hrajeme o dvě vstupenky na gastronomický Element Fresh Festival na dostihovém závodišti v Pardubicích.
1: Zase já, zase to budu luštit.
0: Jo, bude to na tobě dneska. Ať nejsem já ta zlá.
1: No, tak počkej, tak Eda.
0: Eda, no
1: veselá
0: tak.
1: Veselá Eda.
0: Výborně, paní Edo, gratulujeme. Užijte si festival a my pro vás po té druhé hodině dnes odpoledne budeme mít spoustu dalších zajímavostí. Jednu mám v rukávu, jedno takové eso. Schválně, jestli Radim Urbánek to bude vědět z Ústeckého muzea.
1: A tak prozradíš teďka už dopředu, nebo to necháme
0: ne,
1: až
0: ne, jenom co se tam našlo. Něco
1: jo,
0: moc, moc dobrého.
1: Tohle to, no jo, no tak to já už vím. No. To Radim bude vědět, ten ví všechno.
0: Ale nebudeme předbíhat, ještě před chlebíčky, tady budou zprávy a po zprávách náš host v radioporadně a podíváme se do útulku v Chrudimi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nejvíce odpadu loni vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Jarní mrazy způsobily ovocnářům 100 milionové škody. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách přehánky a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Krajskou soutěž v třídění odpadu vyhrála Pustá Rybná na Svitavsku. Lidé z obce loni vytřídili v přepočtu na obyvatele nejvíce odpadu v celém kraji. Mezi většími městy byl nejúspěšnější Lanškroun na Orlicko-Ústecku.
2: Pusté Rybné žije asi 160 obyvatel. Velkou část domů ale využívají chalupáři a chataři. Obci se i přesto daří držet nízké množství směsného odpadu. V kategorii menších obcí uspěly také České Heřmanice na Orlicko-Ústecku. Lidé tam nově platí za odpad podle velikosti popelnice a počtu svozů, které si sami vyberou. Soutěž o perníkovou popelnici se v Pardubickém kraji pořádala letos po 19. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody se mohou vyšplhat na stovky milionů korun. Poničenou úrodu evidují ovocnáři ze středních a severních Čech, některých míst Moravy a také z Královéhradeckého kraje, říká předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
3: Měli jsme tu dvě vlny mrazu. Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i k těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
0: Krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác Pardubice akci k prevenci rakoviny kůže. Lidé si mohou do 16 hodin nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znamenka. Na vyšetření mohou přijít bez objednání. Akce potrvá i zítra. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a střední Čechy. Jako celek denně Český rozhlas oslovil skoro 1 milion 415 tisíc posluchačů. Jeho podíl na trhu tak byl více než 25%.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na horách a českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 27. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 11. hodině, čas na naše povídání v radioporadně a tentokrát si budeme povídat s vedoucí útulku Chrudim Terezou Němcovou. Jak konkrétně funguje chrudimský útulek, jaké jsou příběhy psů a koček, které tam pobývají, jak můžeme pomoct s jeho provozem a proč je tak důležitá kastrace koček. Poslechněte si náš rozhovor, jestli máte čas, chuť a náladu.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme velmi sympatickou dámu. Je to vedoucí útulku Chrudim, Tereza Němcová. Terezo, vítejte u nás, hezký den.
2: Dobrý den, já velice děkuju za pozvání.
1: Vy jste říkala, stavím se u kolegyně v pardubickém útulku, když jsem vám volala, abyste z Chrudimě jela o něco dřív, protože v Nemošicích je uzavírka a jsou s tím velké problémy a zdržení. Ta cesta, která by jinak trvala 4 hodiny, se protáhne klidně na hodinu. Takže jak bylo v pardubickém útulku?
2: Bylo tam krásně. Probrali jsme nějakou problematiku ohledně koťátek, což je teď aktuální téma. Podívali jsme se na pejsky, vyměnili jsme si nějaké rady, no a pak jsem vyrazila k vám.
1: Mm-hmm. Je to pro vás důležité být takhle v propojení?
2: Určitě, protože ty útulky, když jsou spolu takhle ve spojení, tak si hrozně moc pomůžou. Ať to jsou adopce, ať to je řešení ztracených zvířat. Je to určitě super spolupráce.
1: Teď jste řekla, řešíme koťátka. Je jaro, máj, májová koťata. Jaké jsou s tím největší starosti?
2: Tak samozřejmě tohle období už začalo, takže pomalu se rozjíždí naplno. Jsou to otázky opuštěných koťat, vyhozených kočiček březí, který pak následně rodí u nás v útulkách. A ta péče o ně, když jsou bez maminky, tak je samozřejmě 24/7 a je velice náročná a týká se nás všech v útulkách.
1: Mm-hmm. A vy v Chrudimi cíleně vyhledáváte ta opuštěná koťata, anebo je spíše běžnější to, že vám to někdo v té krabici strčí k vrátkům?
2: Spíše častější, že někdo ty koťátka najde, nahlásí nám je takhle. A my je poté převezmeme.
1: Mm-hmm. A kde se tak nacházejí?
2: Lidé, je to různý, je to u silnice, jsou to v lese, nebo najdou lidi třeba opuštěný koťátka i na zahradě. Mm. Třeba kočičku srazí auto, koťátka tam po ní zůstanou. Je to různý.
1: Mm-hmm. Pak se dostanou k vám, co následuje?
2: Tak, pak se dostanou k nám, no a tam samozřejmě následuje, začne okamžitá péče, kontrola veterinární lékařkou, která zhodnotí, jak se momentálně koťátka, v jakém stavu se nacházejí, no a začne dokrmování, které probíhá po 3 hodinách, masírování bříška, zahřívání koťátek, koťátka musí být v neustálém teplu, neexistuje, že by prochladly, takže tím pádem vlastně opravdu 24/7 ve dne v noci nabíhá péče.
1: Proto všichni opakujete, všichni milovníci zvířat, kteří pracujete v těchto organizacích, opakujete, jak moc je důležitá ta kastrace, aby potom nedocházelo k přemnožování a k těmto situacím nezvladatelným kolikrát. Přesně. Vy jste na to v Chrudimi docela vyzráli, že?
2: Tak, my máme v Chrudimi už 2 roky kastrační program, kde se opravdu snažíme v rámci katastru města Chrudim prokastrovávat vždycky od podzimu do jara kočičky, aby právě se to nedělo pořád dokola, aby ty vrhy nepřibývaly, aby to nebyl začarovaný kruh.
1: Mm-hmm. Daří se teda z toho kruhu už postupně vystupovat?
2: Daří se, teď za ty 2 roky už vlastně máme prokastrováno zhruba 75 kočiček a kocourů. Takže si myslím, že to je docela úspěšný na to, že Chrudim není úplně tak veliká, tak je to pěkné číslo.
1: A jak jste velký útulek?
2: Tak my máme momentálně kapacitu 6 kočiček a 18 pejsků.
1: Ano, takže psi tam přece jenom převažují, tak o nich si popovídáme za chvíli.
2: Přesně tak.

0: Tak, je to pravda, setkáváme se i s těma negativníma názorama. Ta vlastně kastrace má zamezit právě tomu neuvěřitelnému šíření těch kočiček a vlastně, aby jsme se přestali setkávat s těmi bezprizorními, který najdeme nemocný, zraněný u silnice. A ta kastrace tomu může hrozně moc pomoct. Ona nebude mít efekt hned, ona bude mít efekt následně, třeba v následujících letech, až to jako bude znát. A ty lidi často se ohrazují, že ano, je to proti přírodě, že to máme nechat na přírodě. Jenomže oni ty koťátka, která se narodí, tak úplně nemůžou za to, že se narodili do nevhodných míst, do nevhodných podmínek a potom třeba se může stát, že umírají neúplně příjemnou smrtí a tomu my chceme zamezit. Takže kočičky by se měly kastrovat. Ten, kdo chce koťátka účelně a ví, že se o ně dokáže postarat, tak ano, proč ne? Ale pokud ta kočička běhá po ulici a ve finále třeba ani nemá toho majitele, tak určitě není dobře, pokud se rozmnožuje dál.
1: Tak. Toto téma máme uzavřeno, vysvětleno a pojďme teď na psy. Kolik, že jste říkala, že jich máte momentálně?
0: Tak, momentálně máme 12 pejsků, kapacitu máme 18. Uh-huh.
1: A cílem vaším je tyto psy umístit do adopce nebo prostě najít jim nový domov.
0: Přesně tak. Ono to není jenom o tom najít nový domov, ale ono je to i o tom s těma pejskama pracovat. Protože pokud chci těm pejskům najít nový domov, tak samozřejmě je fajn, aby ten pejsek byl socializovaný, aby zvládal nějaké třeba hygienické návyky, aby zvládal nějakou základní poslušnost. A potom ta cesta do nového domova je mnohem jednodušší.
1: Mm-hmm. Pracujete s nimi i nebo spíše už jste opravdu v té kanceláři jako vedoucí, anebo si zajdete, cvičíte je.
0: Ne, v kanceláři se snažím být jenom po dobu nezbytně nutnou a opravdu se snažím být mezi pejskama, snažím se zaškolovat své kolegyně, které se velice snaží, takže je to úplně super spolupráce, takže tak jako bych řekla, že všichni spolupracujeme a ty výsledky se dostavují.
1: A kdy jste se to naučila? Protože to není jednoduché toho psa vycvičit tak, aby poslouchal i takovou, i když třeba takovou jemnější technikou, že?
0: Přesně tak, není to úplně jednoduchý, každopádně já už vlastně s pejskama pracuji již 17 let. Mám vlastně vystudovanou veterinární školu, kde už vlastně tam jsem se dostala do kontaktu s pejsky a s jejich výchovou a výcvikem a tak pak postupně praxí. Všechno tak jako přišlo praxí samo a má to výsledky.
1: Přála jste si, když jste studovala tu veterinární školu, jít do takovéto organizace, do útulku, nebo jste si myslela, že budete někde na veterině?
0: Tak já jsem měla, samozřejmě prvotní ambice byly veterinární, potom vlastně po škole jsem teda začala podnikat, začala jsem se živit prací s pejsky a ten útulek přišel tak jako náhodou.
1: Mm-hmm. Přišlo to a je to dobře, určitě jste od září teď vedoucí.
0: Přesně tak, urodíme se od září.
1: No a když budeme tedy teď dělat takovou inzerci těm vašim krásným psům, které tam máte, tak můžeme začít u jednoho, na kterého se teď dívám na obrázku. Uhum. Máte i velice funkční sociální sítě, na Facebooku je k dispozici třeba pes, který mi připomíná trošku přerostlou Dášenku. O takových psech se říká, že jsou tak oškliví, až jsou krásní.
0: Přesně tak, vy určitě myslíte Samíka.
1: Je to tak?
0: Samík je kříženec knírače a border collie, budou mu 2 roky. Je to pejsek po zemřelém majiteli a u nás v útulku je tedy již od ledna tohoto roku, takže docela dlouho, ale pořád jsou tam i pejsci, kteří jsou tam mnohem díl. Bylo by fajn, kdyby Samík ale už tam nemusel být tak dlouho a nějaká rodinka se pro něj ozvala. Je to pejsek, který taky prošel lehkou převýchovou, jelikož to byl takový rozmazlený puberťáček, který úplně neměl hranice, ale myslím si, že u nás v útulku už udělal pokroky a je připraven se začít seznamovat s nějakými vážnými zájemci.
1: Aha, tak my si za chvíli řekneme, jak to první seznamování vypadá v útulku v Chrudimi.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: A už jsme zase zpátky v útulku psů a koček Chrudim s Terezou Němcovou, vedoucí tohoto útulku. Představili jsme vám příběh Samíka, což je kříženec border collie a knírače. Je mu rok a půl, je to mladý pejsek, kterému zemřel páníček a začíná mu nová etapa života. A já už to tady čtu právě na Facebooku útulku Chrudim a píše se tady: Sam je hodný, kamarádský, začal u nás s výchovou a výcvikem, potřebuje ovšem někoho, kdo v práci s ním bude pokračovat. Jsou tady fotky a už je tady i třeba možnost chci adoptovat. Takže když si takhle na internetu někdo najde, tak vy to tam vidíte, ale kontakt s vámi je nezbytný a nutný a důležitý určitě.
1: Přesně tak. Úplně nejlepší cestou je, když vás nějaký pejsek u nás zaujme, například Samík, zavolat, domluvit si první návštěvu, kde si osobně všechno řekneme, povíme. Ta návštěva je nezávazná, ničemu vás neváže a my vás hrozně rádi poznáme.
0: Mm-hmm. A jak to potom pokračuje dál? Když tedy se vám zamlouvá člověk, nebo vy taky můžete říct, v uvozovkách vy se mi nelíbíte, nebylo by to vhodné?
1: Tak samozřejmě, to je naše práce. Nemůžeme dát pejska každému, vlastně koho ten pejsek zaujme. Je hrozně důležitý, aby ten člověk splňoval podmínky pro adopci na toho konkrétního pejska, ať to jsou prostory, ať jsou to zkušenosti, ať je to i třeba věk toho budoucího majitele, protože hrozně záleží, jestli chci adoptovat štěně nebo staršího pejska, jestli je mi 20 nebo 80 roků. Musíme to propojit tak, aby se to sedlo a aby ten pejsek mohl v té nové rodině dožít, aby všechno proběhlo v pořádku.
0: A když to tedy klapne z obou stran, je ta náklonnost, tak co potom následuje po té první schůzce?
1: Tak po první schůzce, pokud se nám zamlouváte, pejsek se vám zamlouvá, vy se zamlouváte jemu, prostě všechno vypadá, že je na dobrý cestě, tak si domluvíme ještě samozřejmě aspoň dvě další návštěvy, které nám prokážou, že opravdu ty sympatie, které byly na první pohled, jsou v pohodě. Vy půjdete s pejskem na procházku, zkusíte si ho vyndat z kotce, zkusíte si ho ustrojit do obojku, do vodítka, prostě aby jsme opravdu viděli, že je všechno v pořádku. No a potom nic nebrání tomu přejít k samotné adopci, což obnáší samozřejmě smluvní vztah mezi vámi a útulkem, kde se zavazujete k tomu, že se o pejska budete starat, že se bude mít dobře, že ho nebudete trápit a že nám umožňujete kontakt v budoucnu s vámi i s tím novým pro vás pejskem.
0: A pak už se odchází domů.
1: A pak se odchází.
0: Vy jste tady na začátku řekla, že je důležitý věk a že se vám i stává, že lidé, kteří jsou v důchodovém věku kolem 80, by rádi štěně. A třeba i větší štěně, které potřebuje hodně pohybu, tak tam to úplně asi nepasuje.
1: Přesně tak, tam se snažíme těm lidičkám vysvětlit to, že to není úplně dobrý nápad, protože mladý pejsek, nedej bože štěňátko, a ještě k tomu velkýho plemene, potřebuje hodně aktivity, potřebuje socializovat, potřebuje pracovat, potřebuje zaměstnat hlavu, potřebuje unavit fyzicky a to přece jenom už v tom pokročilejším věku neúplně dokážete.
0: A máte tam nějaký takový, teď jsem chtěla říct úlovek, máte tam psa, který by byl vhodný třeba i pro staršího člověka?
1: Určitě, máme tam teď právě třeba dvě holčičí jezevčí sestřičky.
0: Jezevčice.
1: Které jsou, přesně tak, které jsou sedmileté. Jedna je teda slepá, má šedý zákal a proto máme jako podmínku, aby šli do adopce spolu. Ona potřebuje tu
0: svou sestřičku.
1: Přesně takhle. Tak. A tyhle ty dvě by zrovna mohly klidně jít někomu zpříjemnit důchod, proč ne?
0: A dělat radost.
1: Přesně
0: ještě.
1: Tak.
0: Ano. A co k dětem? Pes k dětem?
1: Tak pes k dětem, samozřejmě nemusí to být vůbec žádný problém, ale hrozně záleží na to, o jakého pejska by se jednalo, o to, co ten pejsek má třeba za sebou, pokud to víme, pokud to nevíme, tak aspoň vědět, co jsme dokázali vypozorovat o tom pejskovi za pobyt v útulku. A pak jde taky o to, co vy můžete pejskovi nabídnout, jestli bude venku, jestli bude vevnitř, jestli bude v přímém kontaktu s tím dítětem, jak je to dítě staré, tam hrát roli hrozně moc věcí, které musíme probrat dopředu, než by se ta adopce uskutečnila, ale nereálné to určitě není.
0: Ano. Tak my si další příběh vašeho svěřence tady probereme za chvíli a klidně, jestli máte jakýkoliv dotaz, vážení a milí posluchači na útulek Chrudim, ptejte se, teď je příležitost 726 46 48 48.

0: si říkáme s Terezou Němcovou, jak je svět malý, teď vyjmenováváme jednotlivé milovníky psů a také profesionální pracovníky, kteří s nimi pracují a vy patříte mezi ně. Máme tady Terezu Němcovou, vedoucí útulku Chrudim, a máme tady další fotografii psa, který měl to štěstí, že našel majitele, a je to tedy div, protože se jedná o kavkazského ovčáka.
1: Ano, přesně tak.
0: A ti bývají velmi nároční na výchovu, že?
1: Tak, jsou to takový obřiska, který jsou vlastně původem hlavně na to, aby teda střežili objekt, lépe řečeno, střežili nějakou pastvinu s ovečkama před vlkama, když to tak řeknu. Není to úplně typický mazlík do rodiny, no každopádně Maxík se k nám dostal jako nalezenec, opuštěnec, lépe řečeno. Zůstal už u nás v útulku a byť na začátku to byl takový machýrek, který očividně moc výchovy nezažil, tak to u nás zvládnul. Zapracovali jsme na něm, no a teď se stal takový malý zázrak a já musím zaťukat, aby to klaplo, protože by měl v pátek odcházet do nové rodiny.
0: No, takže to všechno by mělo být v souladu, moc vám to přeju, protože ta práce zatím je vidět, to úsilí. Řekněte mi, jakým způsobem, když máte takového machírka, který k vám přijde, jakým způsobem mu pomáháte stát se vychovatelným? Musí mít svoje hranice, předpokládám, a důslednost, že?
1: Tak, bez toho to nejde, řekla jste to úplně dobře. Takže jemu vlastně od prvního dne u nás začaly pravidla. Samozřejmě na začátku musel pracovat s náhubkem, bez toho to nešlo, kdyby se cokoliv pokazilo, tak aby nás opravdu nepokousal. No a za týden, 10 dní, to byl úplný božánek mazlivý, který mohl začít chodit bez košíků a vůbec nebyl žádný problém s ním.
0: Mm-hmm. Pan Desenský, říká vám něco?
1: Určitě.
0: Tohle jméno, ten taky dokáže skrotit neuvěřitelným způsobem téměř každého psa. Umíte to taky?
1: Snažím se.
0: Snažíte
1: o to.
0: Se?
1: Určitě nejsem jako pan Desenský tak dobrá, ale snažím se o to.
0: Vy máte i cvičák svůj, takže ano. Je možnost i pozvat naše posluchače, kdyby chtěli přijít a získat nějaké rady cenné, tak můžou?
1: Určitě, stačí se ozvat a určitě si domluvíme nějakou lekci, kde ráda poradím. Naše psí škola se jmenuje Psí škola Balžín a sídlí vlastně kousíček, nebo vedle, téměř vedle bufetu se Ráno Beach, kousek od Loděnice a Róza.
0: No tak o tom to bude naše další téma, určitě se přijdu taky ráda podívat a poučit. A teď ještě poslední věc. My jsme mluvili o útulku, o tom, co se děje u vás uvnitř, ale co když někdo najde psa, myslí si, že je potulný, že je bezprizorní, může tedy zavolat přímo k vám anebo někam jinam?
1: Tak, pokud najdete opuštěnýho pejska, vesměs i kočičku, pro oba platí stejná pravidla, tak je první, co dělat, volat městskou policii a případně, pokud je to oblast, třeba obec, kam městská policie nezasahuje, tak volat přímo starostovi dané obce. Oni by měli vědět, jak se zvířátkem nakládat dál. Je jedno, jestli je to pes, kočka, můžete tady v tuhle chvíli volat městskou policii, i když najdete třeba srnku.
0: Mm-hmm. Takže na městskou policii to je asi nejlepší rada obrátit
1: Oni
0: se.
1: Oni pak pokračují ve správném procesu dál a ve finále se to zvířátko vždycky dostane do útulku. Problém je v tom, že ten útulek musí být v dané lokalitě smluvený, takže ne všechny zvířátka jezdí do Chrudimě, někdo jede do Pardubic, někdo do Hradce, někdo do Podlíšťan a tak dál.
0: Je těch útulků dost, myslíte, tady u nás v Pardubickém kraji?
1: Myslím si, že by to určitě chtělo útulku víc, protože těch bezprizorných zvířátek je hodně a ne vždy jsou kam umístit, hlavně kočičky. S těma je největší problém.
0: Když by někdo chtěl přijít k vám do útulku si pomazlit zvířata nebo si vyjít na procházku s nějakým psem, umožňujete to tak nějakým způsobem být v kontaktu, sám nemůže mít doma zvíře například?
1: Tak, na zvířátka se u nás lze přijít podívat pouze ve dny otevřených dveří, protože to jsme na ten den připraveni přivítat vás v našem útulku. V normální dny to nelze, protože na útulku probíhají úklidy, veterinární kontroly, práce s těmi pejsky, takže my potřebujeme o té vaší návštěvě dopředu vědět. Takže ty dny otevřených dveří, ale je možnost se domluvit na venčení, kde teda je to teď trošičku omezený v tom, že potřebujeme venčitele, kteří mají již aspoň nějaké zkušenosti. My si vás sami zaškolíme, proběhne takový malý zaškolení s tím daným pejskem a pak určitě můžete vyrazit na procházku.
0: Ano, aby hned ten pes nám neulétl z toho vodítka, že?
1: Tak, to by
0: se
1: určitě
0: stát, pokud je někdo neskušený.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, no tak takové ty zásady další, které se týkají výchovy psů, to si necháme na příště. Má máte dar řeči, my za to děkujeme. No a kdyby si chtěl někdo počíst, třeba na sociálních sítích máte taková zamyšlení. Ano. Každou neděli tam píšete.
1: Tak, jsou to nedělní zamyšlení a vlastně každý ten článek se týká jiné problematiky a má to být vlastně taková osvěta pro veřejnost. Toho, koho to zajímá, tak si to může přečíst a může i třeba poslat nějaký dotaz, pokud mu nebude něco jasné, já určitě ráda odpovím.
0: Stačí najít si útulek Chrudim.
1: Přesně tak, stačí najít útulek Chrudim, e-mail, telefon, budu reagovat na obojí.
0: Moc vám děkuji za dnešní návštěvu, byla tady se mnou vedoucí útulku psů a koček Chrudim, Tereza Němcová. Díky a nashledanou.
1: Děkuji, mějte se moc hezky, nashledanou.

0: O tomhle jsme ještě nemluvili. Dnes si připomínáme Evropský námořnický den, který se z iniciativy Evropské unie slaví od roku 2008. Vědí ale ještě současné děti, kdo je námořník a co všechno jeho práce obnáší? Zjistila to redaktorka Tereza Beránková, a to u dětí, u předškoláků.
1: Se řídí loď, aby nikam nenabourala a nepotopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespadl do vody, aby se neutopil, a hlavně by nikam nenabourala třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
5: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
6: A má hlavně na sobě oblečení.
7: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
8: Aby ho na nějaká toho chobotnice toho nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
2: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
9: Že může tam být nebezpečný žralok.
10: A nebo že by tam byl nějaký takovej vodopad a kdyby tam šli, tak by někdo mohl.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Panečku, to je hlas Ilona Čáková. Písnička Tanec v čase, kterou zařazujeme do našeho vysílání, a Honza Vamberský je spokojen, koukám.
1: Ano, ano, já jsem velmi spokojen. Já mám Ilonu Čákovou rád už vlastně od kapely Laura a její Tygři, kde mi vždycky přišla taková jako výrazná, že vlastně tím zpěvem, tím svým ječákem opravdu dokázala přerušit úplně všechny.
0: Má dost dobrý hlas.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Pojďme k našemu odpolednímu vysílání.
1: Přenos, budete se spát chlebíčkama, jasně.
0: No na to nebude čas, to bychom měli plnou pusu, to si nedovedu myslím, představit určitě, mezi druhou a třetí. Tak možná dobře, tak pár jich asi ochutnáme, abychom mohli posluchačům potom říct, jaké jsou, a hlavně pozvat do Ústí nad Orlicí, kde bude velká chlebíčková slavnost. Začíná v 16 hodin, ale náš přenos bude od 2 do 3.
1: Už u těch příprav budete ujídat potají. Výborně.
0: Dobře, budeme ujídat.
1: Tak, no, čekal jsem na to přiznání. No a pak samozřejmě světový šampionát. Dneska od 16 hodin hrají čeští hokejisté z Itálií, tak nabídneme ještě předzápasové podrobnosti krátce před 3:15.
0: Užijte si dobré odpoledne s námi.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubice od června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až oblačno, na horách přehánky a teploty až 22 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné slunné poledne z Pardubic. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června můžou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulic Na Drážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat se tam bude moct v pracovní dny od 6 ráno do 5:30 večer. Oprávnění bude stát 3 000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
4: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
3: V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínkou pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Sousední Královéhradecký kraj připravil strategii, která má podpořit části regionu s dlouhodobou vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy a nedostatkem investic. Týká se hlavně částí Broumovska, Rychnovska, okolí Jaroměře a nebo Dvora Králové. Právě těm chce hejtmanství pomoct, říká mluvčí Dan Lechman.
5: Schválená strategie bude sloužit jako základní rámec pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem a dalšími partnery v následujících letech.
3: Dalším krokem bude zpracování plánu, který navrhne konkrétní opatření. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zůmnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl také, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale doteď odmítal. Pavel se od svého nástupu do funkce prezidenta účastnil zatím všech summitů NATO. Podle Babiše by teď ale výdaje na obranu státu měla na summitu obhajovat vláda.
0: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Teploty dnes vystoupí k 19 až 22 stupňům Celsia. Na horách naměříte 14 až 18 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne a bio 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 12 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Na Svitavskou platí série železničních výluk. Vlaky nejezdí v úseku Polička Svitavy a další omezení kvůli pokračující výstavby obchvatu Sezemic na Pardubicku musí řidiči počítat s omezením dopravy až do konce července. Je úplně zavřená silnice ze Sezemic do Veské. Auto tak musí jezdit po vyznačené objížďce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré středeční poledne přejeme z Pardubic a do prosluněného dne pošleme písničky, které rádi přiřadíme k vašim dnešním poledním pozdravům. Jaké to budou? Tak těšit se můžete na Věru Špinarovou, Helenu Vondráčkovou s Valnevanem Matuškou, Vanastovy věci. Vidím tu Marii Rotrovou s Petrem Němcem, také Michala Tučného, Lucí Bílou, Ivetu Bartošovou, Daniela Landu, no prostě je z čeho vybírat.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Michal David, ano, disco příběh. Možná jste si také teď zajásali, zaspívali a možná vás k tomu zpěvu donutí další písničky z našeho poledního playlistu. Budeme moc rádi, když vás vybudí jen nejenom k tomu tanci a zpěvu, ale i třeba k tomu, abyste se ozvali a někomu nějakou z nabízených písniček z našeho poledního playlistu i poslali. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někoho zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady paní Eva, chtěla bych zahrát panu Růžičkovi z Pardubic, nejhodnějšímu chlapovi na světě, já zamilovanou písničku, a paní Bohumile Krejčové z Hezmanova Městce a Micince a pro radost.
0: Dobře, písnička je tu ranní loučení. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Marie Rotrová, Petr Němec a jejich společné ranní loučení v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak co nás ještě čeká za chvíli? Michal Tučný, Lucie Bílá, Iveta Bartošová, Rangers, Daniel Landa, Věra Špinarová, Helena Vondráčková s Valdemarem Matuškou, nebo Vanastovi Věci a taky ještě Palo Habera s kapelou Tým. A teď i Ricky Martin a jeho vypalovačka, která bourala letní parkety v 90. letech. Livin' la vida loca, písnička je i s následujícím pozdravem. Zahrajte prosím písničku pro radost a pro potěšení a prima náladu všem vašim posluchačům a hlavně mamině paní Marii Svobodové do Chrudimi. Díky, Klára.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také další možnost pro to, abyste někomu v této hodině poslali středeční polední pozdrav anebo případně Zbyškům a Zbyškám gratulaci, protože dnes slaví svátek, někdo už je na telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
2: No, hodničku hádejte.
1: Ano.
2: To jsem já, Anička.
1: Anička z České Třebové. Tak, Aničko, dost trhaně vás slyšíme.
2: No, je to možný, ono fouká vítr.
1: Aha.
2: Já jsem venku.
1: Vy jste venku, výborně, no tak. Komu no, pošleme pozdrav?
2: Ale já bych si nechala zahrát sama sobě, protože mám takovou pěknou práci, pleju.
1: Ano.
2: Tam škvrčí.
1: Ano. Dost no, trhaně vás slyšíme, ano.
2: Poněvadž vás slyším, že furt provokujete, aby volal někdo, volá a nechce se nic také nic vyprovokovat.
1: Dobře, no tak snad to teď někoho ten trhaný hovor alespoň trošku vyprovokuje. Písnička Lucie Bílé je tady, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jo, vy taky, naslyšenou.

Fénix Lucie Bílé a další z vašich poledních pozdravů. Teď vyřídíme konkrétně, pokud slovo teď převedeme do času, tak je to ve 12.21. Milé rádio, prosím o Michala Tučného, napsala Boženka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Pozor, pozor! 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
2: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
3: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
4: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
3: A chlebíčky budou čerstvé.
4: Voňavé.
3: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
4: Budeme jim koukat pod ruce.
3: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
4: A taky ochutnávat.
3: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnchovy Vily vás pozdraví Mirek.
3: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a minutu před půl jednou osvěžení kontaktu. Je to potřeba. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Připomínáme, že jedna SMSka stojí 4 koruny a má také potřebný text, tedy tvar textu pro to, aby v pořádku dorazila. A ten je Pardubice mezera, krátký text vašeho pozdravu, ideálně bez diakritiky, tedy bez hacku a bez carek. Tak a pojďme k tomu, co nám píšete. Zahrajte Renátě Trejglové a Vlaďce Holické a taky Miriam Petrskovské pro dobrou náladu, radost a pro pohodu písničku. Babi s dědou posílají pozdrav.

Vysočinou prošli jsme se s kapelou Rangers v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Víme, že i na Vysočině nás posloucháte, tak posíláme pozdrav, konec konců signál z vysílače krásné 104.7, tak ten tam pohodlně doletí, takže i na Vysočinu teď pozdrav z našeho poledního písničkového programu, no a zároveň i pozvánka na dnešní odpoledne, jestli máte chvilku, tak můžete přijít do krajské knihovny v Pardubicích, kde se od 16 hodin můžete zúčastnit příběhu, který prožijete, tak se totiž jmenuje odpolední program, jaký příběh prožijete. No, to bude takové malé překvapení, ale překvapením nebude písnička, která je teď připravená. Iveta Bartošová bude zpívat o lásce.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Organizátorům v Městském muzeu a galerii ve Svitavách teď pošleme písničku. Můžete tam dnes přijít od 17 hodin na Svitavsko a jeho architektura v souvislostech středověké kolonizace. To je historická přednáška o středověkém osídlování regionu ve 13. století. Přednášet vám o tomto tématu bude Jiří Škabrada.

0: mají duhovou vílu Martinku, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku, ať má krásné odpoledne. Díky moc, napsal Roman na SMS-kové číslo 90 011 04, to je další z vašich poledních pozdravů. A tady je i Daniel Landa.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Hotelu Tří strun a Věra Špinarová také nechyběla v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: A míříme za dalším z vašich poledních pozdravů. Tak já tady vylovím zase jednu SMSku na čísle 90 011 04, kam jste nám napsali: dobrý den, zahrajte nějakou pěknou písničku pro celý náš pracovní kolektiv. Díky moc, zdravíme vás, posloucháme vás od rána až do večera, tedy po celou pracovní směnu. Libor, Martina, Radek, Tomáš a Marek, tak, milí pracující, tady máte jednu romantickou. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška. To se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový.

0: Za 7 minut 13 hodin čas pro poslední váš polední písničkový pozdrav. Ideálně asi bude telefon, takže 726-46-4848 ještě vám dáme na výběr ze tří možných písniček, které tu máme v playlistu. Tak, kdo volá? Dobrý den. Haló? Je tam někdo? Haló?
1: Tady stává posluchačka, dobrý den, děkuji. Chci poděkovat úžasnému Razovacu, ale chtěla jsem chtěla vzpívat
0: Vy asi jste taky někde venku, víte, že se nám to tak trhá ten signál.
1: Ano. Takže něco hezkého mě zahrajte a děkuju vám.
0: Dobře, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim posunula začátek sezóny na koupališti už na tento víkend. Radnice ve Vysokém Mýtě chystá obnovu části sídliště na Pražském předměstí. Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. A nás čeká slunečno, polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Chrudimi urychlí začátek sezóny na koupališti. Plovárna bývá v provozu běžně od konce května. Díky příznivé předpovědi ale sportoviště termín posunula už na tento víkend. Přípravy bazénu a technologií trvají několik týdnů. Podle ředitele sportovních areálů města Chrudim Luďka Marouska se podařilo práce urychlit.
3: My jsme to ještě o něco urychlili. Zkrátka snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
2: Pardubická krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác akci k prevenci rakoviny kůže. Lidé si můžou od 9 hodin ráno do 16 odpoledne nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Na vyšetření můžou přijít bez objednání a akce potrvá i zítra. Vysoké Mýto chce obnovit další část sídliště na Pražském předměstí. Úpravy se dotknou území mezi ulicemi Odbojářská, Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého. Město si teď nechá vypracovat projekt, podle kterého se do budoucna změní chodníky, zeleň, přibude nový mobiliář a mělo by se zlepšit i parkování, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestranici.
4: Tady by mělo dojít ke zjednosměrnění některých ulic a vlastně k legalizaci těch současných už parkujících vozidel a i k vytvoření několika desítek nových parkovacích míst.
2: Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
5: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Počasí.
2: A jaká bude středa v Pardubickém kraji podle meteorologů? Slunečná, čeká nás polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a Českomoravské vrchovině vyskytnou přehánky. Odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách dnes naměříte 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky můžou být místy mírně nepříznivé, postupně budou ale dobré. Tlak večer slabě stoupne, aby od dnes jednička to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda v tuto chvíli hlášená z Chrudimska. Ve Skutči v ulici Hejduková se srazila dvě osobní auta, překáží a je to tam průjezdné se zvýšenou opatrností. A jak už víte z našeho vysílání, na Svitavsku pokračuje série a to železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku z Poličky do Skuče. Vlaky tam nejezdí vždy mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. No a se stejným omezením musí cestující na železnici počítat až do pátku. A pozor, ještě jedno důležité upozornění. Stavební práce na D35 u Litomyšle pokračují a omezují dopravu v obci Kornice. Řidiči musí počítat s opatrností a jet sníženou rychlostí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas, já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě, 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí, tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger? Vízek.
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13, v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože jeden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky

0: techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
1: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkali na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco
2: dohromady
1: doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát. Kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další, tak z téhle písničky mám radost, my jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými, někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech, no a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů a já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. V Pardubicích má vzniknout nový přírodní park u Lonkovy ulice. Ministr Zuna představil premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Zaměří se na protidronovou obranu. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty ještě vyšší než ty dnešní, do 22 stupňů Celsia. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku z Poličky do Skutče. Vlaky tam nebudou jezdit mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. Se stejným omezením musí cestující počítat až do pátku. Druhý městský obvod v Pardubicích připravuje nový přírodní park na louce u Lonkovy ulice. Vzniknout tam má dětské hřiště nebo oplocený výběh pro psy. Úpravy mají být šetrné, aby neohrozily chráněný hmyz a další živočichy.
2: Součástí úprav má být nová cesta z Lonkovy ulice směrem k řece Labe. Přibýt mají taky lavičky, naučné tabule nebo vyhlídka. Radnice na místě nechá vykácet stromy, které jsou ve špatném stavu, a místo nich nechá vysázet nové. Většina louky ale zůstane bez větších zásahů, protože tam žijí chráněné druhy živočichů. Návrh projektu má být hotový v polovině letošního roku. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Pardubický magistrát dnes pořádá debatu o využití břehů Labe v Pardubicích. Setkání začíná v 5 odpoledne ve společenském sále radnice a podněty z něj poslouží architektům jako podklad pro návrh podoby budoucích říčních břehů. Dokument by měl být hotový v říjnu. Vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře 8. června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš zatím odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
3: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsem se nikdy nedostal na ty 2%. Minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
0: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by měla policie církvi vrátit 30. května. Uvedla to na síti X. Relikví před týdnem ukradl z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy 35-letý muž. Potom ji zalil do betonu a chtěli pohřbít do řeky. Policie ho zadržela 2 dny po krádeži. Relikví by měla policie církvi předávat v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí bude proto tradiční zdislavská pouť, říká arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli, ať to byli policisté, restaurátoři nebo další. Těším se, že budeme moci projevit vděčnost.
0: Jestli bude lebka znovu vystavená a za jakých podmínek se teprve rozhodne, jednat o tom bude nově vzniklá komise. Čína je ochotná spolupracovat s Českou republikou a co nejdřív vrátit vztahy na cestu stabilního rozvoje. Bez bližších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů už začátkem roku oznámil svůj plán na obnovu standardní úrovně vztahu s Čínou. V minulosti Peking Prahu kritizoval kvůli údajnému porušování principu jedné Číny. Mimo jiné v souvislosti s cestami českých politiků na Tajvan anebo loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u Dalajlámy při příležitosti jeho 90. narozenin.
1: Počasí.
0: Noc na čtvrtek bude oblačná až polojasná. V první polovině noci přechodně oblačno je zataženo a vyskytnou se přehánky. Nad ránem ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty v noci 12 až 9 stupňů, na horách 8 až 4 stupně Celsia. Zítra možnost přehánek, výjimečně i bouřky. Ano, bude polojasno až oblačno, ráno večer místy skoro jasno. Během dne hlavně na horách, později i na ostatním území se místy objeví přehánky, k večeru budou ustávat. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17. Vítr mírný, předpokládané množství srážek do 2 mm, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio zítra zase jedna mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: teď už vám všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přejeme příjemné, pohodové, ničím nerušené, také lahodné odpoledne.
6: Zdravíme vás z Hernichovy vily, úspěšně jsme dojeli do Ústí nad Orlicí a těšíme se na chlebíčkovou slavnost. Vy jsme takový malý předvoj.
5: Ano, chlebíčková slavnost vypukne úderem 16. hodiny. Tady před námi leží program, my vás s ním seznámíme. Chlebíčky ochutnáme, už jsme je i prohlíželi. Brzy je najdete i na našich sociálních sítích.
6: Ano, jeden jako druhý, co se týká velikosti, ale ta nálož na tom. No, uherák, humr, červená řepa, fialky dokonce tamhle, podívej, no to je nádhera.
5: Rybičky, sýry, klíčky, no je na co se těšit. Tak doufám, že nebudeme moc laskat do toho přenosu.
6: Tohle všechno se koná na počest Jana Paukerta, rodáka Ústecko-Orlického, a nebojte se, nepřijdete ani o recepty na ty nejlepší chlebíčky od těch nejlepších kuchařů. Vyjmenujeme je až za chvíli.
5: Přesně tak. Tak za chvilku odstartujeme s Radimem Urbánkem, což je velitel Hernichovy vily. No a pak si budeme zvát jednotlivé hosty. Tak zůstaňte s námi a vychutnávejte.
6: Zdraví vás Jitka Slezáková a Mirek Hrubán.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Trochu jsme si popošli a jsme, teď nevím, jestli na terase nebo na balkóně Hernichovy vily. Obojí se používá, terasa častější, to už nám odpovídá kdo?
1: Ředitel městského muzea v Ústí nad Orlicí. Vy jste to říkal, nebo ty jsi to říkala, Radíme, my si tykáme, že se na to budeme soustředit a zkazíme to. Tak ještě jednou, Radim Urbánek, ředitel
0: městského muzea v Ústí nad Orlicí.
1: Tak.
0: No, takže jsme kde?
2: Dobrý den všem posluchačům. Nacházíme se v Hernichově vile, což je v Ústí nad Orlicí a je to doslova bez nadsázky nejhonosnější secesní vila v celém Pardubickém kraji.
0: A dnes se tady taky budou podávat samá honosná jídla, samé honosné pokrmy, včetně chlebíčků.
2: Dokonce chlebíčky v první řadě a ta ostatní jídla to bude jenom drobně na doplnění, ale chlebíčky dneska jsou tím hlavním tématem. A mohu rovnou prozradit proč? Není to náhodně, že jsme vymysleli chlebíčkovou slavnost, souvisí to s tím, že vynálezce chlebíčku Jan Paukert pochází z Ústí nad Orlicí. Abych to řekl úplně přesně, on pochází z Hilvát a Hilváty jsou v současné době součástí Ústí nad Orlicí.
1: Tak pojďme ještě chvíli zůstat u té historie, jak to probíhalo, ten vynález, ví se to?
2: Ví se, já se pokusím nesplést jméno, člověk, který byl takovým univerzálním umělcem, pěvec, malíř a tak dále, Jan Rytíř Skramlík, proto říkám, že si budu dávat pozor, abych to nesplet, požádal Jana Paukerta, oni se znali, byli to přátelé, že chce nějaké jídlo na jedno, dvě zkousnutí, doslova takhle to řekl. No a Jan Paukert nad tím přemýšlel, napadlo ho vytvořit něco, co už bylo blízké tomu dnešnímu českému chlebíčku a zjistil, že zájem o to je nejenom ze strany onoho Jana Rytíře Skramlíka, ale že zájem byl i ze strany například umělců z Národního divadla, protože jeho lahůdkářství sídlilo na Národní třídě.
0: Mm-hmm. A já když jsem zjišťovala ještě, kdo byl úplně první, kdo vymyslel chlebíčky, tak jsem dospěla až k Napoleonovi. Tam se traduje, že nechtěl mít přiklopené ty dva chleby na sobě, aby viděl, co se podává, co tam je namazané, takže to byl takový první průkopník, ale my zůstáváme tady v té první republice raději, že?
2: Určitě, jednoznačně. A pokud víme, tak toto, co můžeme nazvat tím pravým českým chlebíčkem, tak skutečně pochází ze začátku 20. let od Jana Paukerta.
1: My už jsme tady v Hernichově vile viděli spoustu chlebíčků různobarevných, různé přílohy na tom bylo, byly všechno krásné, jeden hezčí než druhý, ale jak vypadá ten originální Paukertův chlebíček, ví se to?
2: No já tady nebudu říkat přesně, jak vypadá, protože na to tady máme úplně jiného specialistu, bez kterého bychom se do chlebíčkové slavnosti nikdy nepustili, a to je František Rybka. František Rybka se s námi seznámil tak, že přišel na přednášku o Magdaleně Dobrmile Rettigové a přednášející tedy paní docentce Marii Mackové přinesl kytici. Přišel v kuchařském a přišel i s řádem Magdaleny Dobrmile Rettigové a přišel jí za tu přednášku poděkovat. A tím vznikl první kontakt, je to asi 6 let zpátky odhadem, nevím zavy přesně, a tím vznikl první kontakt s ním, tak potom jsem ho zkontaktoval zvlášť, ptal jsem se ho, jestli by nebyl ochotný přijet na pár slov, že máme nápad. No a když se dozvěděl, jaký je to nápad, tak říkal, ano, velmi rád se do toho pustím. Tehdy byl dokonce i předsedou krajské sekce Asociace kuchařů a cukrářů, takže i za sekci nám pomáhal napřímo, ale zároveň nám velmi pomohl i co by šéf kuchař, protože ze svého bystra z Pardubic, tak už jednak organizoval některé věci, domluvil další šéf kuchaře a protože je zná velmi dobře, nejenom přes asociaci, ale i osobně co by kamarády, tak se podařilo tímhle způsobem zorganizovat první ročník.
0: Tak a ten byl kdy?
2: První ročník byl v roce 2022.
0: Takže po čtvrté teď?
2: Po třetí.
0: Po třetí.
2: Protože to děláme jednou za dva roky. Takže 2022, pak 2024 a letos.
1: Tak my se zeptáme určitě i pana Rybky na ten originál chlebíček, ale také musíme zjistit, co nabídne ten dnešní den, a na to se Radima zeptáme za moment.
0: Tak, po písni.

0: Svět je plný bláznů, zpívá Lona Machálková a my jsme v bláznivé náladě dorazili do Ústí nad Orlicí. Stále jsme s Radimem Urbánkem, ředitelem muzea tady na té terásce a povídáme si o dobrotách v podobě originálních paukurtových chlebíčků a ty se chtěla ptát na lahůdkářství, že?
1: Já bych se chtěla na chvíli aspoň na minutu přenést do dávné historie, kdy před 110 lety založil Jan Paukert se svou ženou první velkolahůdkářství v Praze na Národní třídě a ta historie je docela pohnutá, my ji tady celou nestihneme, ale mě by zajímaly takové ty největší mezníky. Máme tady stále ředitele Orlicko-ústeckého muzea Radima Urbánka, on nám si určitě pomůže.
0: Úplně první, co je potřeba říct, že on to nebyl žádný amatér, který by se do takové věci pustil jen tak kvůli nápadu, který dostal některý den večer, ale byl vyučený mimo jiné lahůdkářem, absolvoval v praxi mimo jiné třeba v Bavorsku, v Horních Dolních Rakousích, takže procestoval

0: Jan taky a byla celá řada dalších osobností, dokonce i mnohem mladších herců z té mladší generace, protože Paukratovo lahůdkářství fungovalo dál i po zestátnění. To je taková zajímavá věc, že dokonce po nějakou dobu mělo stejný název a ten název se pak vrátil zase v 90. letech.
1: Mm-hmm. Ale pana Paukrta už tam nechtěli, že jo, u toho moc.
0: Bohužel, protože oni mu to zestátnili, jeho tudíž tedy vyhnali pryč, ale vztahuje se k tomu jedna zajímavá věc, protože po celou dobu v tomhle domu, v tom lahůdkářství, byla jedna věc, kterou bychom dneska možná viděli až mírně tajemně. Na to ses asi Jitko chtěla zeptat.
1: No to je totiž strašně zajímavé. Jak jsem se dočetla, tak Jan Paukert už se svým synem v roce 1938 zazdili v tom lahůdkářství něco moc, ale opravdu moc vzácného.
0: My to dneska tak nevnímáme, ale rok 38 pro naše předky byl opravdu velkým zlomem. Ve chvíli, kdy došlo k obsazení pohraničí, tak si většina Čechů snažila se na tu situaci nějak připravit. A v jejich případě to bylo tak, že to, co tam zazděli, bylo velké množství, asi teď z hlavy nevybavím přesně, ale to se pohybovalo víc než ve stovkách, velké množství koňaků. Lahví z koňaky. No a to tam zůstalo až do doby, kdy došlo k restituci, k navrácení zpátky rodině a potom Paukrtovi na začátku 90. let toto z té zdi zase vytáhli ven.
2: No a měl jste možnost ochutnat?
1: Ten koňak, myslím?
2: No,
0: já tvrdý alkohol nepiju a ani bych to asi nedokázal ocenit, protože nejsem na koňak, ale co vím, tak samozřejmě Paukrtovi jako takový to zkoušeli.
1: No.
0: Dokonce v jednom z rozhovorů syn Jana Paukrta mluví o tom, že to ochutnali a že ta kvalita byla stejná jako v době, kdy to tam zazdívali.
1: Úplně poslední otázka. Existuje ještě nějaký pozůstatek po Janu Paukrtovi nebo jeho synovi? Je nějaké bistro aspoň, které dále pokračuje v té tradici?
0: Je, ale já bych tohle všechno opět nechal na Františka Rybku, protože já k tomu mám základní informace, ale ne ty nejpodrobnější. A jestli to včera někdo prodal, no tak František bude vědět.
2: Tak jo, takže František už tady čeká, my si dáme písničku nebo dvě a pak to všechno zjistíme. Zůstaňte s námi a zdravíme z Ústí nad Orlicí.
1: A děkujeme Radimovi Urbánkovi za jeho čas.
0: Děkuji.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rád.

svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku, chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejvíc.

babičku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní recepturou.

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

cítím tu vůni. Ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věcí.

0: Oschlé chlebíčky, o nich zpíval Marek Eben. Tady v Ústí nad Orlicí oschlé chlebíčky nemají. Tady mají všechno čerstvé, voňavé, krásně barevné.
1: Ochutnali jsme teď chlebíček s červenou řepou, pomazánka, bo krém z červené řepy a František Rybka. Jeden z hlavních organizátorů této chlebíčkové slavnosti je tady s námi. Františku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům, samozřejmě i účastníkům, kteří ještě nepřišli a přijdou a těší se, tak jako já samozřejmě a paní Jitka, kolega. Takže uvidíme, anebo spíš ochutnáme všichni to, co jsme během dopoledne připravili a na co se můžete těšit. No tak samý zajímavosti, aha, samý novoty.
0: A samý dobroty. Hmm. Ale my jsme to nedořekli s tím Radimem v předchozím vstupu. Jak to bylo s tím paukrtovým lahůdkářským? Jak to je s ním vlastně dneska? Je něco, co zůstalo?
2: No tak vlastně během těch 3 let došlo ke změně, kdy teda byl samozřejmě v Praze byl vlastně, nebo bylo bistro, paukrtový lahůdkářství, ale bohužel se stalo to, že ty nejlepší kuchaři, kteří vlastně i tady prezentovali to pana paukrta a prezentují dále, tak vlastně odešli a ten majitel to rozpustil, no tak jak to chodí, tak prostě odešel a bistro skončilo a je tam něco jiného.
1: Úplně. Jan Paukert, potom jeho syn, to ještě dotáhli, ale pak už to hold strádalo, že? Ale to nevadí, my to tady napravíme, protože si Jana Paukerta připomínáme, je to orlicko-ústecký rodák a nás by zajímalo, jak vypadal ten jeho chlebíček, ten klasický, správný, prvorepublikový chlebíček.
2: No úplně úžasně, to, když vám to teď budu povídat, tak budete si to muset třeba i udělat nebo honem běžet k nám teď. Ale prostě klasický chlebíček, na půlce je bramborový salát, na druhý půlce je máslo. Na tom bramborovém salátě se dávala šunka, na máslo se dával uherák nebo nějaký trvanlivější salám. Mezi to se dala trošičku zelenina, na to vajíčko. Zhruba těch 7 minut se vaří, že jo? To nesmíme zapomenout, aby ten žloudeček byl takový akorát, ne takový vyschlej, jak Velikonoce, to ne. A na to dáme samozřejmě okurtičku podle toho, co doma ještě je. Samozřejmě i se přidávali další ingredience, ale ten paukrtr chlebíček je vlastně takhle, v tomhle tom složení.
0: Tady je v Ústí nad Orlicí, v Hernichově vile na chlebíčkové slavnosti, je ale možno ochutnat i další varianty těch chlebíčků. V podstatě většinu z nich jste dělal vy, ne, ale všechny, je to tak?
1: 500 si říkal včera, že máte v plánu. Už jich je víc.
2: Je, už jich je víc, samozřejmě. Máme tady taky sponzory, který sem dodali, jo, samozřejmě teď nebudeme jmenovat, protože těch je taky několik.
1: A nějaké školy taky, že jo?
2: Školy, ano, tak máme radost z toho, že se taky chytili a dřív jsme měli soutěž a přišli jenom místní podnikatelé a přinesli nějaký chlebíček. Teď už se samozřejmě ty školy oslovili a jsem rád tomu a mám takový plán, že by se mohli zahrnout nějaký soutěže v chlebíčku, nejenom třeba taková malička, jo, regionální, ale i taková větší, aby se to dostalo do celorepublikového dění na těch různých gastroškolách.
0: My jsme tady na Hradsku měli chlebíčky, už tady zbývá poslední chudák jeden, všichni na něj koukají, asi se brzo poperem, kdo po něm skočí. Můžeme si říct, co jsme ochutnali?
2: No tak tady, co vidíte, tak to je vlastně pomazánkový máslo, do toho se rozmixovali rajčátka, šery a do toho se přidala ještě červená řepa, proto to má tak krásnou červenou barvu. Samozřejmě je to doplněno o klíčený bylinky, takže je ta česneková bylinka na tom a je tam ještě takový ty nudličky bílý, tak to je vlastně celér nakládaný. Takže to asi na ta sušenka, to záleží na každým, to už je taková inspirace. Ono to je chutný, dobrý k tomu, ale jako, jo, je to jo, podle každého, jak si co doma najde, anebo co si pořídí.
1: Je to taková možná trošku zdravější varianta, mě moc chutná. A teď my jsme už je vyfotili, radši ty chlebíčky, protože už jsou pryč. Abyste se mohl inspirovat, tak který tady z těch je podle vás taková topka na fotce?
2: Tak já si myslím, že topka jsou všechny chlebíčky, protože je to o chuti. Jo, teď vlastně se málo dělá rybí. To je opravdu jako... Jo, to je potřeba asi zkusit a nebát se toho. Je to taky zdravý, když se trošičku přiblížíme k tomu HACCPu a k těm všem věcem, které dneska začaly, že jo, ve školství a zdravá výživa, všechno tohle No, tak tady si myslím, že i na ty svačiny by se hodily takovéhle věci. Nechci tomu dělat nějakou propagaci. Aha. Takže se vrátíme k těm chlebíčkům.
1: Rybí,
2: rybí, výborný. Ano, jako já rybka, tak rybí samozřejmě. Ano, takže jo, je to dobrý, udělá se zase taková pěna, do toho přidáte trošičku koření, může tam být celý, nebo pepř, to záleží. Nejlepší je vždycky si rozmít, nebo rozmixovat to koření, aby to bylo co nejvoněvější, aby to tam působilo to nejvíc, jo. Trošičku cibulky, no a zase k tomu můžete přidávat podle nápadu, může tam být samozřejmě trochu kyselý okurky nebo něco podobného.
0: No a jakými nápady oplývá Vojta Kletečka, tak to zjistíme už za chvíli v přímém přenosu, protože jeden chlebíček si uděláme, abyste slyšeli, jak na to.

0: Stále posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí, kde se chystá chlebíčková slavnost.
1: Je to tak, já se ještě vrátím k tomu chlebíčku, který jsem ochutnal před chvílí a řeknu to naplno i do toho vysílání. To je nebe v hubě, prosím vás, jako jo. Opravdu.
0: To je ta červená řepa.
1: Ano, jestli jste někde poblíž, tak určitě doražte na dnešní chlebíčkovou slavnost. Tak, ale jdeme chystat jeden z nich, z těch chlebíčků, bude to specialita.
0: My vám tady představujeme Vojtu Kletečku, známého kuchaře, který se proslavili v televizi a teď se proslaví tady v Hernichově vile, protože bude připravovat takhle v přímém přenosu jednu velkou specialitu. Co to bude, Vojto?
2: Krásný den, připravil jsem si pro vás takovou specialitu knedlo, zelo, vepřo. Takže je to alternativa, takže to není knedlo, zelo, vepřo, ale veko, zelo, vepřo.
1: Veko, co jsme slyšeli, je vaše výroba.
2: Ano, vyrábíme si ji sami.
0: Je to těžké vyrobit veku?
2: Je tam hodně lásky a jinak to těžké není.
0: Tak to máme veko, dále máme zelo.
2: Zelo je klasický zelí nakladaní, co dělali naše babičky, takže je to jako fermentace, fermentování je vlastně kvašení, takže tam je vinej ocet, sůl, pepř. A je to třeba po dobu týdne, vy si to vlastně jakoby naložíte a pak si můžete jako dále zpracovat, pak tam máme smaženou cibuli, máme tam domácí krkovici, ještě jsem zapomněl říct, že jsem šéf kuchař z potravinářského pavilonu na ČZU, kde si vlastně všechny tyhle ty výrobky děláme sami, kde vlastně máme vlastní políčka, takže všechno, co tady u mě uvidíte, je všechno domácí.
0: Nádhera.
1: Takže ono to je hlavně o té přípravě, potom to finální zdobení, to už bude fofr.
0: Tak jo, tak se pustíme do toho finálního zdobení. Zvládnete pracovat a ještě říkat, co děláte
2: úplně,
0: správný chlap?
2: Jo. Právě mě tohle to takhle baví. Právě nejsem tak nervózní, když jako pracuju, takže to je úplně v pohodě. Teď vám tady připravuju pomazánku, je to vlastně pomazánka z pečeného česneku. Jo, ne každý má rád ten česnek, protože česnek je aromatický. Tak mi napadla jedna věc, ten česnek ukonfitovat. Já ho konfituju v oleji, po dobu třeba teplota 65 stupňů, po dobu dvou hodin, takže ten česnek je krásně takovej sladší, sladký, není úplně štiplavý. Takže ideální na rande, jo? Takže se nemusíte bát, jakože tohle je taková ideální ta.
0: A tu česnekovou pastu máte, abychom řekli, ještě v sáčku, tak jako když se zdobí dorty šlehačkou třeba?
2: Jak jsem to jednou říkal, že nejlepší fakt jako si udělat přípravu a dát si všechny pomazanky do cukrářského sáčku. Vy během chvilky uděláte třeba 20 chlebíčků během fakt pár vteřin. Je to všechno o přípravě. Jako všechno chce svůj čas, tak i chlebíčky chtějí svůj čas. A pak už je to jako jednoduchý.
1: Tak, na chlebíčku, na pomazance už přistálo i to zelí. A teď tam letí...
2: Krkovice, která přiletěla až z Prahy.
3: Poctivá dáva teda.
0: Teda to bude opravdu.
2: Tak.
0: Veko, zelo, vepřo.
2: Ještě to by nám to bylo tam... karamelizovaná cibule.
0: Jo. Další cukrářský sáček.
2: Používám, já to miluju, tyhle cukrářský sáčky. Jsem takový, mám to rád. Smažená cibule.
1: Tak už začínají všichni polikat, ano.
2: Já jsem člověk, který vzdělává úplně všechno, takže z toho zelí vám zbyde vždycky nějaký odpad a vy tam dáte ocet, vodu, ty části z toho zelí a vlastně to necháte vyvařit, pochutíte, dáte tam agar, rozmixujete to a vlastně máte z toho další komponent.
0: Mm-hmm, takové tam děláte jako by z brusinek na první pohled, to
2: jo,
0: vypadá kopečky.
2: Je to zelí. Mm-hmm. A teď mikrodins.
1: Tak se sem všichni zbíhají, podívejte.
0: A je to, ale opravdu potlesk, protože to je nádhera. A vy se, milí posluchači, můžete podívat na naše sociální sítě. Máme tady Zdeňka Nováka, který všechno fotí, natáčí videa, abyste o to nepřišli.
1: Tak a my se jdeme poprat, kdo si do něj kousne první.
4: Já,

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
2: Přímý přenos z Ústí nad Orlicí, z Hernichovy vily, z chlebíčkové slavnosti, která dnes odpoledne už za chvíli odstartuje, pokračuje. A my tady máme dalšího důležitého člověka skrze gastronomii a je to rytíř gastronomie Jiří Eichner z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Jak jsi to říkal, stará garda?
3: Stará garda, tak se jmenují ti nejlepší kuchaři, kteří dávají takový ten odkaz těm mladším. Mistři kuchaři, doplňuje ještě František Rybka. Tak. My vás zdravíme, jsme rádi, že jsme vás tady zastihli.
4: Ano, dobrý den.
3: Ochutnáváte, anebo tady radíte, nebo jaký je váš úkol dneska?
4: Dneska já budu ochutnávat, já budu radit a budu povídat. Budu povídat o tom, jak vznikla stará garda, jak se začalo vařit, co se začalo vařit, jaká je historie gastronomie, která je hluboká, velká, každý by to měl vědět, a potom, jaká je současnost gastronomie, co se dělá, jaké jsou nové trendy, a přiložím si polínko, že každý kuchař nebo všichni, kdo pracují v gastronomii, by si zasloužili, aby je někdo vyznamenal, co se nikdy zatím nedělalo.
2: A vy tady v programu jste uveden jako rytíř gastronomie versus dnešní doba. Tak jak se díváte na tu dnešní dobu, na tu dnešní gastronomii? Je to lepší, než to bylo dřív, nebo to spíš upadá?
4: Ano, to je právě ten úhel pohledu. Někdo řekne, ano, je to lepší, protože mu to lepší chutná. Někdo řekne, že ne, že to, co bylo staré, dřív, co se vařilo, to bylo OK, to bylo bezvadný. A já říkám, všechno je dobrý, když je to chutné. A když to chutná, a chutná to každému, mně bude chutnat něco jiného, kolegovi něco jiného. A když jsme chodili na soutěže, tak tenkrát kdysi byly kuchařské soutěže a vařilo se jedno jídlo, podle norem tenkrát, a vařili to třeba 10 kuchařů. Jedno jídlo a každý měl stejný suroviny a každý jídlo bylo jiný. Takže ta chuť je důležitá vždycky v každém jídle.
3: To je to umění, že i těch kuchařů, že každý trošku tomu dá něco ze sebe. A co říkáte tady na Vojtu Kletečku a na jeho, jak to bylo, veko knedlo vepřo, ještě bude svíčková?
4: Já ho znám a je to velice šikovný a je to člověk, který chce právě tvořit nově. Takže k tomu člověk, ten odborník, třeba starší, tomu se mu to nebude líbit. Mně se to líbí. Vám k tomu takový pohled vůbec k modernímu vaření, že já, i když jsem starý a starší kuchaři ve staré gardě, tak se učíme. Chodíme na různé exkurze a potom to i připravujeme, což je problém v dnešní době, protože suroviny nejsou dobrý. Takže my děláme z těch starých kuchařek, děláme receptury, ty připravujeme a potom to dáváme veřejnosti.
2: Mm-hmm. Ono to je možná ta cesta, jak tu gastronomii tak nějak jako osvěžit, oprášit, vytáhnout ty staré recepty, dát jim novou tvář a pak to je to ono.
3: No krásně to říkáš a my musíme pozvat naše posluchače, protože pan Eichner tady bude mít přednášku od 18 hodin, jinak celá ta oslava chlebíčková začíná v 16 hodin. Tak ještě přijďte, jestli máte čas.

0: Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice jde do finále a my jsme ochutnali knedlo vepřozelo.
1: Já to bylo úplně naprosto neskutečné, mě se normálně zježily chlupy, protože něco tak fantastického jsem snad v puse ještě neměl.
0: A všiml jsi, já jsem z toho začala mluvit nespisovně a to se mi hned tak nestane. Ochutnali samozřejmě. A ochutnávat se tady bude i dál, protože tady máme před sebou mladou generaci.
1: Ano, není to soutěž jenom zkušených kuchařů, ale i těch, kteří se zkušenými kuchaři teprve stanou. S námi je tady Verča Břízová. Ze které školy?
2: Střední škola gastronomická a technická Žamberk.
0: A vy jste se zaměřila přímo na výrobu některého typu druhu chlebíčku. Popište nám.
2: Máme tady dva druhy chlebíčku. Jeden je avokádový s uzeným lososem a rajčatový s kuřecím masem.
1: A teď teda nevím, jestli jsme neprozradili něco, co konkurence neměla vědět.
3: Už je hotovo.
2: Stejně to všichni uvidí a ochutnat.
0: No, paní učitelka tady fotí a my se vás taky přizveme k Verče. Kolik škol se tady bude prezentovat? Pan František Rybka říkal, že by to chtěl udělat na celostátní úrovni. Momentálně tady bude soutěžit kolik vašich kolegů ještě?
4: Já to vlastně ani nevím, abych řekla popravdě, kolik se nás tady zúčastní. Aha. My jsme byli pozváni z naší školy, ze Žamberka, takže...
0: No to nevadí. Já si myslím, že to posluchači, kteří sem přijdou, tak to ještě uvidí.
1: Avokádový chlebíček tady zazněl, jak vidíte svoje šance?
2: No, doufáme, že dobře.
0: To avokádo rozděluje společnost, bych řekla.
1: Jo.
0: Aspoň u nás v rodině chlapům to nechutná a nám, ženám zase velmi.
1: Prosím, tak asi to nějak špatně dochucuješ, ne?
0: Ne, já to dochucuju výborně.
1: Hele, měla bys načerpat inspiraci tady u mladých a zkusit připravit něco, aby si Luboš taky pošušňal.
0: No v každém případě děkujeme, držíme pěsti, ať jsou úspěšné ty vaše chlebíčky a vůbec celkově ta vaše dráha. Teď jste ve třeťáku?
2: Ano, jsem ve třetím ročníku a uvidíme, snad chlebíčky budou chutnat.
0: A za rok maturita?
2: Přesně tak.
1: A o tom se teďka nebudeme bavit, o maturitě. Držíme palce, ať to vyjde, ať všem chutná. No a ještě na závěr tedy jednou pozveme sem do Hernichovy vily.
0: Pozveme a jdeme zpátky za Vojtou Kletečkou, protože on nám tady vytváří během toho našeho povídání chlebíček a la svíčková pro změnu.
1: Aha, no já už tady vidím hovězí masíčko.
0: Tak jenom v rychlosti, Vojto, řeknete, jak na to?
1: Svíčková tohle.
5: Jo. To je úplně jako stejný, co děláte do základní jako omáčky, ale udělal jsem z toho pomazánku.
1: Svíčková pomazánka, no tak pojďme do toho, my na to budeme koukat a mezi tím budeme zvát asi posluchače. Říkali jsme, že to všechno odstartuje úderem 16. hodiny, pak se můžete těšit v 16.30 na pana Jiřího Eichnera, bude mluvit o gastronomii v Čechách, o těch počátcích, no a v 17 hodin...
0: Tam už nás čeká hodnocení té chlebíčkové soutěže, protože ke každé vstupence je i možnost ochutnat chlebíček, to k tomu patří, abyste potom mohli právě hodnotit. Pak tady máme v 17.30 ukázka přípravy chlebíčků Vojtou Kletečkou, to, co jsme my tady zažili, tak zažijete vy, kdo přijdete.
1: A úplně jsme zapomněli, že přítomen bude i Jan Paukert.
0: To je pravda, on opravdu přijde. Nechte se překvapit.
1: Tak vám přejeme i nadále pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice a vám všem, kteří jste dostali chuť na chlebíček a už pro nějaký běžíte, dobrou chuť.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nejvíc odpadu loni vytřídili v Pardubickém kraji lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Lidé můžou dnes v Pardubicích diskutovat o podobě břehů Labe. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. A nás zítra polojasno až oblačno, místy déšť a teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné odpoledne z Pardubic. Krajskou soutěž v třídění odpadu vyhrála Pustá Rybná na Svitavsku. Lidé z obce loni vytřídili v přepočtu na obyvatele nejvíc odpadu v celém Pardubickém kraji. Mezi největšími městy byl nejúspěšnější Lanškrůn na Orlicko-Ústecku.
2: V Pusté Rybné žije asi 160 obyvatel. Velkou část domů ale využívají chalupáři a chataři. Obci se i přesto daří držet nízké množství směsného odpadu. V kategorii menších obcí uspěly také České Heřmanice na Orlicko-Ústecku. Lidé tam nově platí za odpad podle velikosti popelnice a počtu svozů, které si sami vyberou. Soutěž o perníkovou popelnici se v Pardubickém kraji pořádala letos po 19. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Pardubický magistrát dnes pořádá debatu o využití břehů Labe v Pardubicích. Setkání začíná v 5 odpoledne ve společenském sále radnice a podněty z něj poslouží architektům jako podklad pro návrh podoby budoucích říčních břehů. Dokument by měl být hotový v říjnu. Vysoké Mýto chce obnovit další část sídliště na Pražském předměstí. Úpravy se dotknou území mezi ulicemi Odbojářská, Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého. Město si teď nechá vypracovat projekt, podle které se do budoucna změní chodníky, zeleň, přibude nový mobiliář a město by se mělo zlepšit i parkování, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestranici.
3: Tady by mělo dojít ke zjednosměrnění některých ulic a vlastně k legalizaci těch současných už parkujících vozidel a i k vytvoření několika desítek nových parkovacích míst.
0: Česká armáda by měla mít víc vojáků i silnější protidronovou obranu. Počítá s tím nová koncepce, kterou dopoledne ministr obrany Jaromír Zuna za SPD představil premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Schůzka trvala necelé 3 hodiny. Koncepce se zabývá hlavně plněním závazků vůči NATO. Důraz má být hlavně na budování těžké brigády nebo na navyšování počtu vojáků. V této oblasti je ale podle premiéra Babiše Zunův návrh nedostatečný. Finální podobu koncepce by měla v červnu projednat Bezpečnostní rada státu. Babiš po jednání taky řekl, že vláda o české delegaci na nadcházející summit NATO rozhodne 8. června. Účast prezidenta nekomentoval. Ministr Zuna se zatím k dopolední schůzce nevyjádřil. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
4: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
0: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20 a to v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. V úterních zápasech Norové zdolali Itali 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech. Počasí. Jaká je předpověď na noc? Čekají nás přechodně přehánky. Bude oblačno až polojasno, v první polovině noci přechodně oblačno až zataženo a vyskytnou se i bouřky. Nad ránem ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Noční teploty 12 až 9 stupňů, na horách 8 až 4 stupně Celsia. Zítra zase možnost přehánek a výjimečně i bouřky. Bude polojasno až oblačno, ráno a večer až skoro jasno. Během dne hlavně na horách a později i všude jinde přehánky. Večer pak budou ustávat. Teploty zítra lehce vyšší než ty dnešní 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio zítra 1. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 15. Společně v tuto chvíli míříme na silnice Pardubického kraje. Připravte se na odpolední špičku v centru Pardubic, kterou v tuto chvíli ještě komplikují 2 dopravní nehody. Ta první nehoda je pod Vinicí. Tam zřejmě havaroval cyklista, je to tam možná nebezpečné, takže pozor, zřejmě to bude se zraněním. A další komplikace v tuto chvíli hlášená přímo z křižovatky u Globusu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pardubice si dnes připomínají 115 let od slavného přeletu Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Oslavy zahájila pieta u rodinné hrobky i přelet malého elektrického letadla. Za chvíli řekneme víc a nabídneme i písničky, které nestárnou. V této hodině od Kaťáku, také od Pítra Kenta, Věry Špinarové a nebo Marie Rotrové.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Klasika od Kaťáku, já nesnídám sám. Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny ukazují za 2 minuty 3:45. Venku je dneska naprosto nádherně. Tak jestli to krásné počasí bude nebo nebude pokračovat, no to vyzvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové už je připojen na telefonu. Pane Popelko, zdravíme vás, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak už jsme to nakousli, venku se nám klube krásný jarní den, tak předpokládám, že až do večera to zůstane, že to bude pak, jak to má být.
2: Tak víceméně tam od západu postupuje už rozpadající se okluzní fronta, ale jsou na ně takové slabé přehánky a za ně je trošku labilnější vzduch, takže ještě teďka odpoledne může se objevit slabá přehánka a přechodně bude takové oblačné počasí, postupně večer zase začne oblačnost trošku ubývat. No a momentálně se nám teploty pohybí víceméně mezi 20 až 22 stupni, vítr nám fouká od severozápadu do západu do 5 metrů. No a večer bude oblačno až polojasno a zase v první polovině noci zase se sem ještě dostane, bude takový ten zbytek přehánek, ale bude to všechno hodně slabé. Zatím potom už bude kránu pomalinku ta oblačnost ubývat až do vyjasňování a teploty by nám v noci klesly na 12 až 9 stupňů. Vítr bude foukat v noci zase od západu, severozápadu do 5 metrů. Zítra zatím žádná velká změna, polojasno až oblačno, ráno a večer přechodně skoro jasno a během dne zase tím denním chorem skáčou přehánky, nejdříve se objeví na horách, potom odpoledne by se objevily zase i v těch nižších polohách, ale nebude jich příliš, bude to všechno zase všechno celkem slabunké a večer srážky budou ustávat. Teploty zítra je podobně jako dneska 19 až 22 stupňů a vítr stále severozápad, odpoledne sever 2 až 6 metrů, večer potom bude slábnout. No v dalších dnech teploty půjdou pomalinku nahoru, no a po ty dny, až tady mám až do neděle, je převážně jasno až polojasno, odpoledne zase denní chodem přechodně až oblačno. Přehánky se budou vyskytovat opravdu velice sporadicky a budou velice slabé. Teploty v pátek po ránu 11 až 7, odpoledne do 25. Sobotu ráno teploty 12 až 8, ale odpoledne do 28 a v neděli teploty odpoledne až do 29 stupňů.
0: Krásně, děkujeme, vy už to znáte, takže jste to vzal krásně jedním vrzem, tak jsme moc rádi, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezké dny, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: 7 minut před půl čtvrtou posloucháte Český rozhlas Pardubice. Lidé v Pardubicích si dnes připomínají 115. výročí slavného letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara. Svůj první dálkový let z Pardubic do Prahy podniknul v květnu roku 1911, kdy trasu dlouhou asi 131 kilometrů přeletěl za 92 minut. Redaktorka Naďa Kubínková byla u oslav. Ty začaly pietou u Kašparovy rodinné hrobky na městském hřbitově, kdy nad hlavami lidí přeletělo malé elektrické letadlo.
1: Přeletne nad našimi hlavami inovativní, moderní letoun 15 Phoenix.
2: Svůj první let uskutečnil Jan Kašpar ještě před třicítkou. Jeho odkaz ale přesahuje hranice techniky. Historik Jan Kotyk mluví o něm jako o renesančním člověku.
3: Měl zajímavé sportovní záliby, byl člověk, který měl i dobrý rozhled kulturní.
2: Miloval nebezpečí.
3: To určitě, byl to člověk určitě do nepohody, takže v řadě případů riskoval.
2: Jan Kašpar nikdy nezaložil rodinu. Jeho odkaz ale v Pardubicích pomáhají udržovat potomci jeho bratra. Eduard Pera vyrostl ve Francii. Do Čech se ale kvůli prvnímu českému aviatikovi stále vrací.
4: Já si myslím, že ten jeho odkaz v rodině byl vždycky velmi silný a určitě jako podporoval touhám taky jako objevovat a zkusit trošku průkopníkově věci jakoby podnikat, jak na sportovní stranice, tak v těch jiných, co život nabízí.
2: Létáte?
4: Ano.
2: Na čem létáte?
4: Na menším jakoby čtyřmístním letadle.
2: Když jste se poprvé dozvěděl, že váš předek je Jan Kašpar?
4: Údajně moje první slovo bylo letí, takže asi to nějak jako bylo hodně brzo.
2: S trochou nadsázky historik Jan Kotyk tvrdí, že Kašpara naučila létat kráva, která se pásla na pardubickém letišti.
3: I Jan Kašpar ve svých osobních vzpomínkách, které věnoval redaktoru Národní politiky Kalvovi, vypráví, že skutečně na tom cvičišti to zkoušel, že zatáčet, tak říkajíc, neuměl to cvičiště.

0: bylo skutečně využíváno i pro pastvu krav, takže kdo ví, jak to všecko bylo.
1: Takže díky krávě vybral Jan Kašpár, první český aviatik, svou první zatáčku letadle. Oslavy budou pokračovat od 18 hodin koncertem francouzských šansonů v pasáži svatého Jana. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.

0: Každý hokejový fanoušek to ví, že čeští hokejisté se na mistrovství světa dnes odpoledne střetnou s Itálií a nechtějí dopustit žádnou další ztrátu s outsiderem. K tomu ale musí samozřejmě výrazně zlepšit hru v oslabení, ve které jsou zatím nejhorším týmem naší B skupiny. Proti Švédsku v ní inkasovali všechny tři góly soupeře. Od Petra Kadeřábka uslyšíte víc.
1: Jsou tam nedostatky, na kterých musíme pracovat a myslím si, že tři góly za zápas v oslabení je moc. Nejlepší bude, když nebudeme faulovat a budeme hrát penalty.
2: Dává nejlepší možný recept Martin Kaut, jenže faulů se zatím Češi nedokáží vyvarovat a tak se dá očekávat, že i italský celek bude mít v zápase přesilovku a důležité bude blokovat hlavně soupeřovy střely.
3: Ty obránci snaží se to blokovat a hodně nám to pomáhá. Tady jsou výborní hráči a kdyby tu střelu nechali úplně volnou, tak bylo by to hodně těžké.
2: Upozorňuje brankář Dominik Pavlát. Příkladně padá do střel obránce Marek Alšer, který je přitom ze zámoří spíše zvyklý výjíždět proti hokejistům k mantinelu nebo do rohů.
4: Na tom velkém hřišti tam má ten tým má fakt strašně moc času a kort na ty odražený puky, tak moc se tam nedá startovat, moc se nedá vyvinout tlak, protože jakmile vlastně vy startujete k tomu rohu a on vás přehraje, tak to už je strašně daleko vrátit se zpátky do své pozice.
2: Navíc není možné připravit se dopředu na určitý systém soupeře. Velké kluziště totiž umožňuje měnit signály i během utkání.
5: Ten prostor je tam velký na to, aby měnili pozice, otvírá se tam místo pro přihrávky, takže je strašně důležitá práce i s hokejkama. A to jsou věci, na který si chceme ukázat a který chceme zlepšit.
2: Říká asistent trenéra Jiří Kalous. Poprvé si zlepšení hry v oslabení budou moci vyzkoušet Češi od 16 hodin a 20 minut, kdy nastoupí proti Itálii. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Pardubice se můžete těšit po 17. hodině na Spravodajsko-publicistický souhrn událostí našeho kraje, který se jmenuje Den v kraji. Dnes opět s Petrem Seidlem, jako po celý tento týden, ještě předtím Humoriáda. Patrik Rozehnal je připraven s Kateřinou Macháčkovou servírovat vám scénky, o kterých vy budete rozhodovat, zda postoupí, budou pokračovat anebo dostanou stopku. Ale na závěr dobrého odpoledne ještě spotřebitelský servis. K některým nákupům bývá přidaný taky bonus a právě ten, na ten se ptáte v dnešním spotřebitelském servisu a na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Bohuslav dostal od prodejce ke koupenému výrobku dárek. Nyní ale chce od smlouvy odstoupit a rád by věděl, jestli musí dárek vrátit, prodejce mu pochopitelně tvrdí, že ano. Pane posluchači, jinou odpověď jste snad ani čekat nemohl, ale ono záleží na tom, proč odstupujete od kupní smlouvy a to jste mi nenapsal. Takže pokud do 14 dnů bez udání důvodu, tedy z vlastní vůle, potom dárek vrátit musíte, jestliže pro větší počet závad, tedy v podstatě z viny prodejce, dárek si můžete ponechat.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Hanzlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Letní pláž Pardubického centra se chystá na sezonu, začne 1. června. V Pardubicích vznikne nový přírodní park u Lonkovy ulice. Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijeme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. A zítra se lehce oteplí, bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů Celsia. Pracovníci Pardubického akvacentra dokončují přípravy letní pláže na sezonu. Ta má podle plánu začít už 1. června. Znamená to čištění bazénu, ale i úpravu okolí, včetně zeleně a odpočinkových ploch. Letos taky obnovují hrací prvky, hřiště pro nejmenší, doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
7: Na hřišti se zrekonstruovaly dětské prvky, vidíte, že se znovu natřely ty rybičky a prolejzačky, ještě se natře ta naše prolejzačka Kunětická hora, poseká se tráva, vyčistí bazény, napustí se a máme hotovo.
6: Druhý městský obvod v Pardubicích připravuje nový přírodní park na Louce u Lonkovy ulice. Vzniknout tam má dětské hřiště nebo oplocený výběh pro psy. Úpravy mají být četrné, aby neohrozily chráněný hmyz a další živočichy.
8: Součástí úprav má být nová cesta z Lonkovy ulice směrem k řece Labe. Přibýt mají taky lavičky, naučné tabule nebo vyhlídka. Radnice na místě nechá vykácet stromy, které jsou ve špatném stavu, a místo nich nechá vysázet nové. Většina louky ale zůstane bez větších zásahů, protože tam žijí chráněné druhy živočichů. Návrh projektu má být hotový v polovině letošního roku. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
6: Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnily prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvým, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
9: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
5: Počasí.
6: Předpověď na noc, přechodně přehánky. Bude oblačno až polojasno, v první polovině noci oblačno až zataženo a vyskytnou se zmiňované přehánky. Nad ránem ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Noční teploty 12 až 9 stupňů, na horách 4 až 8 stupňů Celsia. Vítr mírný. Zítra zase možné přehánky a výjimečně i bouřky. Bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne na horách, později i na ostatním území se objeví bouřky. Večer budou srážky ustávat. Teploty zítra 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak se výrazně měnit nebude a byl zítra jednička. To znamená mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: 16 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte, nehoda cyklisty se stala v Pardubicích pod Vinicí a hlavně se připravte na hustou odpolední špičku v centru Pardubic, třeba 37 nebo silnice 1/2.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
10: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
11: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
10: Ano, to je
11: krásné odpoledne.
10: Když děláme docházku, ale je to tak.
11: Ano.
10: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
11: Ano, humor. Jo. Ježiši Kriste, to zavazuje.
10: Jo.
11: Nejlepší je bezprostřední humor.
10: Bezprostřední humor.
11: Ano.
10: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
11: Ano.
5: Humor Jáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovony, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám. Nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost žádnou.
3: To nemuselo být.
2: Ale,
3: že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím. Tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty že, menší, to typické.
1: Ano, ano. Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam aha, nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfové, Olby, dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to? Aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut.
1: Jo, nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, to... ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: nebo
1: jsme to měli na vrátnici. Na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad. Teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře, tak
2: ano.
1: Jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie.

0: Já přišíl tepří vá na Břítov, Hanálko.
1: No vidíte, tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
2: Bonsoir, monsieur.
0: To je Francouz. No, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, monsieur, foj, asi je na kole, no a nastavím ruku.
1: A co když přijde s dámou?
0: Tak nastavím dvě.
1: No tak dál.
0: Ano.
2: Good evening.
0: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
1: No, Angličan, no.
0: Angličan,
1: právě,
0: nebo... Přijde. Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
1: No.
0: Hello, Dolly. Koukej, bejt OK. A nastavím ruku.
1: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, avete un tavolino libere?
0: A je, znám. No? Jak se řekl sera, pozná jsem, to je jich.
1: No, prosím.
0: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
1: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
0: A ja, kisti hnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
1: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
0: Ano.
1: A co když k vám přijde Čechoslovák?
0: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrej.
1: No jo, ale co když přijde takhle? Marastovina, Baruško. Dejte šéfičku. Nebyl by tam jedno křesílko?
0: Jo, bylo šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
1: Výborně, dál.
0: Ano.
1: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
0: Poženu svinským krokem.
1: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
0: Jo, už. V tom případě, pardon.
1: Ne.
0: A kdybyste chtěl, tak...
1: Ne, já to nechám úplně na vás.
0: Výborně, tak jsem přijatý.
1: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
0: Ano.
1: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
0: Pane vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hejte, s tím propitným jo. Jako co vyšacuju, jo?
1: Jo.
0: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
1: Výborně, pane Hlustvý Sihák. Jste přijat.
0: Děkuju, ocivě. Děkuju.
3: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
4: Kačka já barového?
3: Mahračka, no, zpěvačku.
4: Tak já myslím, no zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
3: A poprvé, kdy?
4: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
3: No.
4: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
3: Zbary byl útrum.
4: Ano, no, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
3: no,
4: by tak
3: jasně,
4: ty...
3: Do baru,
4: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
3: Maximálně do mléčného baru.
4: No ale mléčný bary, to bylo úžasný.
3: No to jo.
4: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
3: No, bylo se.
4: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
3: Jo, jak dlouho jste tam byli?
4: Byli jsme tam týden, 10 dní, no bylo to úžasné.
3: Kolik se dá stihnout filmu za den?
4: No, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo jo. Dva, tak nebylo čas.
3: Aby
4: jo.
3: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
4: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový to bylo.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Lučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pač tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo? Jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit. Jo? Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle. No a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška. To je takový ten komický nápadník ty Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala.
0: Jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: nebo
0: přehrával. No ne, tak asi
2: jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo?
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo? No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je, ano. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako, že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Béčko. Taky Béčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme, se ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jiba z Hulína a chtěla bych Béčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Béčko, už jste to slyšeli, znělo Béčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: Jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka umoří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: No, bych se tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. To nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás slyšel.
8: Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no, samozřejmě, no, protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňoukaje. Co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko.
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici s konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilou.
9: Tak dáno, dáno.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
1: já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat a nikam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: 80. let a pořád
3: a to
1: stejné.
3: Byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No, ale možná příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
3: ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo, a teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmíme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču, no, a vy padněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, to jíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktor
7: Říha.
6: Jeno, Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zložil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: no,
6: nevím.
7: No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
6: ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: Já nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte, každá minuta, jeho těho vám zobák na
6: roce. Nezvěďte na mě, že asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
6: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal. Tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
8: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskon bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
6: Jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochlejte, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, více na skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice od 1. června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Itálií. Po první třetině stav 0-0. A zítra se lehce oteplí. Bude slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné odpoledne z Pardubic. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června můžou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulice Na Drážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat tam budou moct v pracovní dny od 6 ráno do 17:30 večer. Oprávnění bude stát 3000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
2: V Chrudimi urychlí začátek sezony na koupališti. Plovárna bývá v provozu běžně od konce května. Díky příznivé předpovědi ale sportoviště termín posunula už na tento víkend. Přípravy bazénu a technologií trvají několik týdnů. Podle ředitele sportovních areálů města Chrudim Luďka Marouska se podařilo práce urychlit.
4: My jsme to ještě o něco urychlili. Zkrátka snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
2: V Chrudimi taky pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínkou pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Podle Babiše je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních zálog i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští.
5: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
2: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupili v 16:20 na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým plní roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou. Dohrála se první třetina, zatím 0-0.
1: Počasí.
2: Předpověď na noc? Přechodně přehánky. Bude oblačno až polojasno, v první polovině noci oblačno až zataženo a opravdu se vyskytnou přehánky. Nad ránem potom do vyjasnění. Teploty v noci 12 až 9 stupňů, na horách 8 až 4 stupně Celsia. Zítra zase možnost přehánek. Teploty zítra 19 až 22 stupňů, bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy až skoro jasno. Vítr mírný, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak se měnit nebude a bio zítra na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jedno hořící auto v tuto chvíli hlášené ze silnic Pardubického kraje. Konkrétně je to Chrudimsko, silnice 1/17 za obcí Kočí. Je to před křižovatkou se 37. Je to tam nebezpečné.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Přejeme krásné středeční odpoledne, je 20. května a začíná Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. A co přinesl? Tak po dnešku víme, kdy začne rozsáhlá rekonstrukce Svitavské nemocnice a jak se promění. Řekneme vám to už za chvíli. Představíme taky novou naučnou stezku, která vás vezme po stupách sklářského řemesla v krajině Železných hor. Navštívíme chlebíčkovou slavnost v Ústí nad Orlicí a připomeneme slavný přelet Jana Kašpara z Pardubic do Prahy, od kterého právě dnes uplynulo 115 let.
6: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji
8: s Petrem Seidlem.

0: Je 9 minut po 17. hodině. Petra Beránková se rozpívala společně s Helenou Vondráčkovou, tak Petro, pojď.
1: Krásné slunečko.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Vítáme vás u přehledu. Na Svitavsku pokračuje série železničních výluk. Kvůli nutným opravám je zastavený provoz v úseku z Poličky do Skutče. Vlaky tam nejezdí vždy mezi 7:30 ráno a 7:30 večer. Se stejným omezením musí cestující počítat až do pátku. Letos v létě by měla začít rekonstrukce svitavské nemocnice. Pardubický kraj vybral firmu, která zdravotnické zařízení za víc než 1 300 000 000 opraví. Vzniknou tam nové pavilony, včetně centrálního urgentního příjmu. Podrobnosti už za chvíli. Krajskou soutěž v třídění odpadu vyhrála Pustá rybná na Svitavsku. Lidé z obce loni vytřídili v přepočtu na obyvatele nejvíc odpadu v celém kraji. Mezi většími městy byl nejúspěšnější Lanškrun na Orlicko-Ústecku.
4: V Pusté rybné žije asi 160 obyvatel. Velkou část domů ale využívají chalupáři a chataři. Obci se i přesto daří držet nízké množství směsného odpadu. V kategorii menších obcí uspěly také České Heřmanice na Orlicko-Ústecku.
3: První koupaliště v Pardubickém kraji zahájí sezónu už o víkendu. V provozu bude plovárna v Chrudimi, a to od 9 do 19 hodin. Akvapark v Žamberku plánuje start sezony na začátek června, podobně jako Pardubice. Dlouhodobě uzavřené naopak zůstává koupaliště v Třemošnici a v letošní sezóně zůstane mimo provoz taky plovárna ve Skutči, kde chystají kompletní rekonstrukci bazénu. Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnili prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvým, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. A Pardubice dnes ožily oslavami Dne dopravy České republiky, které letos připomínají 115. výročí slavného dálkového letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Celodenní program nabídl pětní akty, tematické expozice a večer bude od 18 hodin v pasáži svatého Jana koncert francouzských šanzonů. Více z našeho vysílání dozvíte právě před 6. večer.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Plánovaná rekonstrukce svitavské nemocnice by měla začít ještě letos v létě. Pardubický kraj vybral firmu, která zdravotnické zařízení opraví za víc než 1 miliardu a 300 milionů korun. V nemocnici vzniknou nové pavilony, včetně centrálního urgentního příjmu, a stavební práce budou rozdělené do několika etap, aby neomezili provoz nemocnice. Víc už nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co všechno se ve svitavské nemocnici změní?
1: Tak bude toho opravdu hodně. S nadsázkou jde říct, že Svitavy budou mít v podstatě úplně novou nemocnici. Rekonstrukce se totiž plánuje už dlouho, jak vysvětluje hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Potřebnost samotná na úrovni tedy svitavské nemocnice je obrovská. Při příchodu k nemocnici vidíme sice pěkný pavilon urgentních oborů, ale i hned za tímto pavilonem je velmi zastaralá lůžková část svitavské nemocnice. Proto je nezbytné, abychom skutečně posunuli celé zázemí do 21. století.
1: Dělníci jako první zbourají původní budovu záchranky, která už pár měsíců funguje u svitavského obchvatu. V druhé etapě opraví stávající pavilon A, kde jsou dnes například operační sály nebo jednotky intenzivní péče. Pak přijde na řadu výstavba nového pavilonu C, kde bude nový urgentní příjem, přesunou se tam i lůžková oddělení nebo porodnice. V poslední etapě vznikne nový pavilon pro dětské oddělení internu a chirurgii, říká Netolický.
2: Vzhledem k tomu, že to bude systém několika etapový, bude znamenat nejprve demolici některých objektů, výstavbu nových, pak demolici dalších, výstavbu nových, tak se protáhne celá tato složitá stavba na přibližně 4 stavební sezóny, pokud se neobjeví nic mimořádného.
0: No a kdy má být hotovo?
1: Tak Pardubický kraj počítá s tím, že první práce, jak už si říkal, by měly začít ještě letos v létě, a vzhledem k rozsahu prací a vzhledem také k tomu, aby mohl provoz nemocnice zůstat neomezený, tak celá rekonstrukce má být hotová v roce 2030. Celé to bude stát více než 1 miliardu 300 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt evropská dotace, ale hlavním investorem bude kraj.
0: Říká Anna Svobodová, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: počasí.
1: Za 7 minut bude 7:30, je středa 20. května, den za dnem, teploty pomalu, ale jistě rostou, aby se v neděli dostali až k 29 stupňům, ale jak bude po zbytek dnešního dne, to nám prozradí pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tak, více mě tam od západu postupuje už rozpadající se okluzní fronta, ale jsou na ně takové slabé přehánky a za ně je trošku labilnější vzduch, takže ještě teďka odpoledne může se objevit slabá přehánka a přechodně bude takové oblačné počasí, postupně večer zase začne oblačnost trošku ubývat. No a momentálně se nám teploty pohybují více mezi 20 až 22 stupni. Vítr nám fouká od severozápadu, západu do 5 metrů. No a večer bude oblačno až polojasno a zase v první polovině noci zase se sem ještě dostane, bude takový ten zbytek přeháněk, ale bude to všechno hodně slabé. Zatím potom už bude kránu pomalinku ta oblačnost ubývat až do vyjasňování a teploty by nám v noci klesly na 12 až 9 stupňů. Vítr bude foukat v noci zase od západu, severozápadu do 5 metrů. Zítra zatím žádná velká změna, polojasno až oblačno, ráno a večer přechodně skoro jasno a během dne zase tím denním chorem skáčou přehánky, nejdříve se objeví na horách, potom odpoledne by se objevily zase i v těch nižších polohách, ale nebude jich příliš, bude to všechno zase všechno celkem slabunké a večer srážky bude ustávat. Teploty zítra podobně jako dneska 19 až 22 stupňů a vítr stále severozápad, odpoledne sever 2 až 6 metrů, večer podobně bude slábnout, no v dalších dnech teploty půjdou pomalinku nahoru, no a po ty dny, až, co tady mám až do neděle, je převážně jasno až polojasno, odpoledne zase denní chodem přechodně až oblačno a přehánky se budou vyskytovat opravdu velice sporadicky a budou velice slabé. Teploty v pátek po ránu 11 až 7, odpoledne do 25, sobotu ráno teploty 12 až 8, ale odpoledne do 28 a v neděli teploty odpoledne až do 29 stupňů.

0: Po stopách sklářského řemesla v krajině Železných hor se budete moct od víkendu vydat v Horním Bradle na Chrudimsku. O nové naučné stezce si povídal moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice se starostkou Renatou Sedlákovou, zvolenou za Sdružení nezávislých kandidátů. Rozhovor si můžete samozřejmě pustit na našem webu pardubice.rozhlas.cz a tady je alespoň krátká ukázka.
1: Stezka povede kolem řeky Chrudimky, vesnicí Vršov, přes Rouky, s výhledy do kraje a do lesa a projde se i nějakými pasekami. Trasa stezky byla typována v terénu s ohledem na to, aby bylo dosaženo její přiměřené délky. Bude to 6,5-kilometrový okruh okolím Bradlem. Jedná se o trasu, kterou by měly bez problému ujít děti prvního stupně základní školy nebo třeba i starší lidé.
2: A co nás tam čeká? Jaké tam budou zastávky?
1: Bude tam 5 takových zastavení. Budete se moct seznámit na billboardech nebo na takových panelech právě o historii. Budou doplněny i interaktivními prvkami a herními, kde budou moct děti si pohrát s různými doplňkovými předměty. Na trase nás taky čekají takové prvky jakoby přírodní, herní, kde budou děti moct prolézat po laně a bude tam i na tábořišti doplněny různé prvky, kde budou moct přeskakovat pařezy a bude to takové všechno přírodním duchu.
2: Ta stezka se otvírá, tuším, v sobotu? Teď.
1: Ano, v sobotu 23.
2: Máte k tomu i nějakou velkou slávu, nějaký program?
1: Velká sláva, to nemůžu říct, ale program je plánované, je to od 11 hodin, kdy by mělo dojít k prvnímu představení té stezky, kde bude prohlídka komentovaná. Bude to komentovaná prohlídka, kdy bude provádět zájemce paní inženýrka architekta Tereza Šmídová, která s náma tu stezku připravila. A od 13:00 by mělo dojít slavnostnímu otevření té sklářské stezky, přestřišení slavnostní pásky a odpolední program je v duchu hudebním, kde se od 13:00 představí děti naší základní školy se svým vystoupením pěveckým a tanečním. Dále ve 14:00 by měl dorazit pěvecký sbor Jeřabiny z nedaleké Trhové Kamenice a v 15:00 bychom přivítali u nás na návsi v Bradle sbor divadelní Kvítek z také nedalekých Mladoňovic.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Černychově Vile v Ústí nad Orlicí je v plném proudu chlebíčková slavnost. Odpoledne jsme z příprav vysílali živě. Podívejte se na naše sociální sítě na lákavé video a taky si teď poslechněte, jaké to naše vysílání bylo. Přihlásili se nám Miroslav Hruban s Jitkou Slezákovou.
1: My vám tady představujeme Vojtu Kletečku, známého kuchaře. Bude připravovat takhle v přímém přenosu jednu velkou specialitu. Co to bude, Vojto?
2: Takže je to alternativa, takže to není nedlozelo vepřo, ale veko zelo vepřo.
3: Veko, co jsme slyšeli, je vaše výroba.
2: Ano, vyrábíme si ji sami.
1: Tak to máme veko, dále máme zelo.
2: Zelo je klasický zelí nakladaní, co dělali naše babičky, takže je to jako fermentace, fermentování je vlastně kvašení, takže tam je vinej ocet, sůl, pepř. A je to třeba po dobu týdne, vy si to vlastně jakoby naložíte a pak si můžete jako dále zpracovat, pak tam máme smaženou cibuli, máme tam domácí krkovici, ještě jsem zapomněl říct, že jsem šéf kuchař z potravinářského pavilonu na ČZU, kde si vlastně všechny tyhle ty výrobky děláme sami. Kde vlastně máme vlastní políčka, takže všechno, co tady u mě uvidíte, je všechno domácí.
1: Nádhera.
3: Takže ono to je hlavně o té přípravě, potom to finální zdobení, to už bude fofr.
1: Tak jo, tak se pustíme do toho finálního zdobení.
2: Teď vám tady připravuju pomazánku, je to vlastně pomazánka z pečeného česneku. Jo, ne každý má rád ten česnek, protože česnek je aromatický. Tak mi napadla jedna věc, ten česnek ukonfitovat. Já ho konfituju v oleji, po dobu třeba teplota 65 stupňů, po dobu dvou hodin, takže ten česnek je krásně takovej sladší, sladký, není úplně štiplavý. Takže ideální na rande, jo? Takže se nemusíte bát, jakože tohle je taková ideální ta.
1: A tu česnekovou pastu máte, abychom řekli, ještě v sáčku, tak jako když se zdobí dorty šlehačkou třeba.
2: Jak jsem to jednou říkal, že nejlepší fakt jako si udělat přípravu a dát si všechny pomazanky do cukrářského sáčku. Vy během chvilky uděláte třeba 20 chlebíčků během fakt pár vteřin. Je to všechno o přípravě. Jako všechno chce svůj čas, tak i chlebíčky chtějí svůj čas. A pak už je to jako jednoduchý.
3: Tak, na chlebíčku, na pomazance už přistálo i to zelí. A teď tam letí...
2: Krkovice, která přiletěla až z Prahy.
3: Poctivá dáma teda.
1: Teda to bude opravdu.
2: Tak.
1: Veko zelo vepřo.
2: Ještě to by nám to bylo tam... karamelizovaná cibule.
1: Jo. Další cukrářský sáček.
2: Používám, já to miluju, tyhle cukrářský sáčky. Jsem takový, mám to rád. Smažená cibule.
3: Tak už začínají všichni polikat, ano.
2: Já jsem člověk, který vzdělává úplně všechno, takže z toho zelí mám zbyt vždycky nějaký odpad a vy tam dáte ocet, vodu, ty části z toho zelí a vlastně to necháte vyvařit, pochutíte, dáte tam agar, rozmixujete to a vlastně máte z toho další komponent. A teď mikrodinc.
3: Ale se sem všichni zbíhají, podívejte.
1: Je to ale opravdu potlesk, protože to je nádhera.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Za 9 minut bude 18 hodin, je středa 20. května a lidé v Pardubicích si dnes připomínají 115. výročí slavného letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara. Svůj první dálkový let z Pardubic do Prahy podnikl v květnu 1911, kdy trasu dlouhou zhruba 131 kilometrů přiletěl za 92 minut. Reportérka Naďa Kubínková byla u oslav, ty začaly pietou u Kašparovy rodinné hrobky na městském hřbitově, kdy nad hlavami lidí přeletělo malé elektrické letadlo.
1: Přelétne nad našimi hlavami inovativní, moderní letoun 15 Phoenix.
2: Svůj první let uskutečnil Jan Kašpar ještě před třicítkou. Jeho odkaz ale přesahuje hranice techniky. Historik Jan Kotek mluví o něm jako o renesančním člověku.
3: Měl zajímavé sportovní záliby, byl člověk, který měl i dobrý rozhled kulturní.
2: Miloval nebezpečí.
3: To určitě, byl to člověk určitě do nepohody, takže v řadě případů riskoval.
2: Jan Kašpar nikdy nezaložil rodinu. Jeho odkaz ale v Pardubicích pomáhají udržovat potomci jeho bratra. Eduard Pera vyrostl ve Francii. Do Čech se ale kvůli prvnímu českému aviatikovi stále vrací.
4: Já si myslím, že ten jeho odkaz v rodině byl vždycky velmi silný a určitě jako podporoval touhám taky jako objevovat a zkusit trošku průkopníkově věci jakoby podnikat, jak na sportovní stranice, tak v těch jiných, co život nabízí.
2: Létáte?
4: Ano.
2: Na čem létáte?
4: Na menším jakoby čtyřmístním letadle.
2: Kdy jste se poprvé dozvěděl, že váš předek je Jan Kašpar?
4: Údajně moje první slovo bylo letí, takže asi to nějak jako bylo hodně brzo.
2: S trochou nadsázky historik Jan Kotek tvrdí, že Kašpara naučila létat kráva, která se pásla na pardubickém letišti.
3: I Jan Kašpar ve svých osobních vzpomínkách, které věnoval redaktoru Národní politiky Kalvovi, vypráví, že skutečně na tom cvičišti to zkoušel, že zatáčet, tak říkajíc, neuměl to cvičiště bylo skutečně využíváno i pro pastvu krav, takže kdo ví, jak to všecko bylo.
2: Takže díky krávě vybral Jan Kašpar, první český aviatik, svou první zatáčku letadle. Oslavy budou pokračovat od 18 hodin koncertem francouzských šansonů v pasáži svatého Jana. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice,

0: Za 4 minuty bude 18 hodin, středeční den v kraji je u svého konce. No a zítra se vydáme do Chrudimi na soutěž mladých zdravotníků. V dobrém ránu pozveme na aviatickou pouť, jejíž 34. ročník se blíží a letos se dočasně stěhuje do sousedního Hradce Králové. No a v 17:30 odpoledne se budeme věnovat rozvoji turismu na Dolní Moravě. Ten sebou nese jak dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale i negativa. Jaká, co lidem nejvíc vadí, jak se to dá řešit a jestli je na místě pojem overturismus, tak na to se ředitele destinační společnosti Králický Sněžík Petra Vrzala zeptá Milena Potůčková v pořadu O čem se mluví. Naslyšenou zítra po 17. hodině se těší Petr Sajdl, no a za chvíli už pravidelná středeční kvízovka a Karel Sladký.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letní pláž Pardubického centra se chystá na sezónu. Začne 1. června. Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Česko prohrává po druhé třetině na mistrovství světa s Itálií 0-1. A zítra se lehce oteplí, bude zase slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Aktuální zpravodajství s Petrou Beránkovou. Vítám vás. Pracovníci Pardubického akvacentra dokončují přípravy letní pláže na sezonu. Ta má podle plánu začít už 1. června. Znamená to čištění bazénu, ale i úpravu okolí, včetně zeleně a odpočinkových ploch. Letos taky obnovující hrací prvky hřiště pro nejmenší. Doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
3: Na hřišti se zrekonstruovaly dětské prvky. Vidíte, že se znovu natřely ty rybičky a prolejzačky. Ještě se natře ta naše prolejzačka Kunětická hora, poseká se tráva, vyčistí bazény, napustí se a máme hotovo.
2: Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnili prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvým, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. Turisti v sousedním Královéhradeckém kraji můžou svoje výlety plánovat podle nové cyklomapy. Na jejím vzniku se podíleli žáci ze základních a uměleckých škol a nabídli vlastní pohled na cestování a zajímavá místa. Nechybí v ní Krkonošské a Orlické podhůří, řeka Labe, přítoky Orlice a Metuje, skalní města, známé hrady, zámky a vojenské památky. Mapa je určená hlavně pro rodiny s dětmi a cyklisty, kteří hledají inspiraci na výlety po regionu. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů jenom 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
2: Asi miliarda škod připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Český prezident Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužny. To jsou jenom dvě jména hostů mezinárodní konference, kterou pořádá stanice Český rozhlas Plus. V pořadí čtvrtý ročník hledá odpovědi na aktuální otázky. Jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně? A co to bude znamenat pro bezpečnost naší země a Evropy?
5: Přichází moderátor Lukáš.
6: Úvod patřil veřejnému natáčení pořadu pro a proti o svobodě slova a jejich limitech. Vrcholem konference potom bude část s názvem Ukrajinská lekce. V ní vystoupí český prezident Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinské armády Valery Zalužny, který v roce 2022 formoval základy ukrajinské obrany.
7: Dnes sport.
2: A čeští hokejisté nastoupili dnes na mistrovství světa proti Itálii. Dohrála se druhá třetina a Itálie vede 1-0.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená, noční teploty 12 až 9 stupňů. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak se měnit nebude a byl zítra 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Čerstvé nehody ze silnic Pardubického kraje hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A začínáme.
7: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
8: Karel Sladký vás po týdnu zdraví z kvízovky Českého rozhlasu, kvízovkáře do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje. Zkrátka všude tam, kde s námi jste, zkusíte štěstí v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Motivace je. Hlavní výhrou je desková hra od Alby Úžasné příběhy. Hra, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hrůzostrašnému padouchovi a jeho společníkům. To zní dobře. Tuto hru od Alby Úžasné příběhy můžete vyhrát. Je to hodnotná výhra v dnešní kvízovce Českého rozhlasu s datem 20. května, tak ať se vám v ní daří. Lovec Jakub Kvášovský na vás také nachystán, připravil nějaký ten kvíz. Šťastné číslo, to už je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Krásný podvečer, Karel Sladký vás ještě jednou zdraví. Český rozhlas, Kvízovka jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Co vám popřát? Hodně štěstí, hezký poslech a také ať se k nám dovoláte. Ale na to je ještě čas. Dneska už to vím, zaspívá Hana Zagorová. Krásný podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A jak na ní, jak hrát kvízovku? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás věnujeme úžasnou hodnotnou deskovou hru od Alby Úžasné příběhy. Tak se jmenuje. Pod každým číslem je její písnička, jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka od jedničky do 25. Můžete se také nechat inspirovat. Však si za chvíli 5 z 25 písniček také představíme. A už je na webu šťastné číslo pro dnešní hru. Nejpozději před začátkem Kvízovky před 18. ho tam najdete. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Kuba vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst ano nebo ne. Připraveny jsou i dnes otázky ze všech možných oborů. Jen nesmíte říct číslo, které už si vybral posluchač před vámi, to jediné musíte sledovat. Držíme pěstě, se vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 20. května daří a správně odpovíte, nebo se dovoláte se šťastným číslem. V závěru této hodiny budeme z úspěšných volajících losovat jednoho, který získá deskovou hru od Alby Úžasné příběhy. No a v této hodině si budeme příjemně hrát, tak jak to máte rádi, a jak jsem slíbil, teď si 5 z 25 písniček připomeneme.
2: Dole, o to tedy ne.
1: Tak to je šestka, to tedy ne, Pavel Dobeš na vaše přání, číslo 6. Pod osmičkou je slza na srdci, slza, číslo 8. Vanesu máte pod 15, číslo 15. Vanastové věci pod číslem 22, kouzlo.
2: A z lásky zbyly jen dojmy, vzpomíná...
1: Číslo 22, Vanastové věci.
2: A oči přitom zavírá...
1: A Elvis Presley pod 25. A jaké je to šťastné číslo? To si najdete vy na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka, úplně nahoře.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Tak hodně štěstí v dnešní hře. Desková hra od Alby Úžasné příběhy je určitě motivací do kvízovky zatelefonovat. Hezký podvečer s Českým rozhlasem.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Jsem první? Ano, jste první, paní Lenko, potvrzuji. Hezký podvečer, vítejte v kvízovce.
2: No, pěkný podvečer. V tom případě se nebudu tady rozhodovat podle té písně a toho oblíbeného interpreta, to by byl Paul McCartney, ale rozhodnu se podle tedy šťastného čísla. Přinese-li štěstí, uvidíme. Zkusme 12.
0: Šťastné číslo.
1: Je tam, pozorně se podívala na internetovou stránku Českého rozhlasu pořadu Kvízovka, projela si interprety, prohlédla, takže máte přehled, víte. Tak určitě víte, co je pod 12 také za interpreta nebo skupinu, paní Lenko.
2: A tak je to taky klasika ABBA.
1: Ano, myslím si, že nikoho neurazí, ba právě
2: určitě
1: naopak,
2: ne.
1: Velmi, velmi potěší. ABBA, Hasta Maňána, nádherná písnička. Jak se máte v západních Čechách, v Mariánských Lázních?
2: Zatáhlo se nám a myslím si, že vám tam od západu pošleme pár kapek.
1: Že nám něco pošlete? No tak, tak mírně, víte jak, umírněně,
2: jo. Umírněně. Umírněně, ano, ano, ano, ano, ano.
1: Ale jinak se máte dobře, slyším podle hlasu, dobře naladěná, tak předpokládám.
2: A tak určitě, kvízovky, u kvízovky určitě, samozřejmě vyplatí se přát to ostatním všem luštitelům, přeju teda štěstí. Budu se těšit, že i toho Paula McCartneyho poslechnu a držím palce všem.
1: Díky za to, držíme pěsti také, paní Lenko. Byla jste jednička dnes, takže s číslem 12, se šťastným číslem, jste si celkem hladce zajistila postup do slosování před 19. Tak ještě v tom finále, aby to vyšlo s tou 12. Držíme pěsti.
2: Aby bylo šťastné.
1: Aby bylo
2: tak
1: šťastné.
2: Uvidíme a všem si uštěstí.
1: Díky.
2: Tak děkujem.
1: Mějte se hezky v západních Čechách. Pěkný večer.
2: Taky, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Hasta Maňána, ABBA, kterou posíláme i do Mariánských Lázní a držíme pěsti v kvízovce Českého rozhlasu. Dobrý podvečer, hezký poslech.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Z Českých Budějovic telefonuje pan David. Pane Davide, zdravím vás do jižních Čech, hezký podvečer.
2: Já vás zdravím taky do Hradce Králové.
1: Šťastné číslo už vám vybrala paní Lenka ze západních Čech z 12. Tak pro jaké číslo od jedničky do 25 jste se rozhodl vy?
2: Zkusím šestku.
1: Šestku. Pod šestkou máte hudební kvíz. Tak, pustíme si jednu zpěvačku. Jejíž jméno vám za chvíli velmi rád, ale prozradím.
3: I když se nedaří, jen vyjdu ven na problémy zývá a sladkým řečem nevěří.
1: Alice Springs, zpěvačka populární hudby, skladatelka, textařka, která se narodila 1. května. Nedávno měla narozeniny. Kolikáté to si zjistí, kdo chce? Třeba vygooglí, že, Davide?
2: Třeba.
1: Ale mě zajímá rodné jméno této zpěvačky Alice Springs. Její rodné jméno. Jaké je rodné jméno Alice Springs?
2: Já ještě zkusím teda nápovědy nějak.
1: Dobře, děláte, jsou tady. Je to trochu oříšek. Tak tedy, rodné jméno zpěvačky Alice Springs. Alice Taťounová, Alice Guberová a nebo Alice Houfková. Rodné jméno Alice Springs.
2: No, nevím, já neposlouchám tuhle tu muziku, tak zkusím.
1: Ono, a nejde on tu muziku, ale to rodné jméno v tuto chvíli.
2: No, tak to už vůbec nevím. tak je to typu za Taťounová.
1: Typujete Alice Taťounová.

0: města v australském vnitrozemí. V roce 1999 si jej nechala změnit i v občanském průkazu. Tak a ať vám Alice Taťounová, jinak Alice Springs, přinese štěstí, Davide, v tom závěrečném slosování před 19. hodinou. Pavel Dobeš bude zpívat, protože ten je pod číslem, které jste si vybral, to tedy ne. Tak se mějte hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas Kvízovka, telefonní číslo do studia je 726 46 46 46. Hrajete o úžasné příběhy, hodnotnou deskovou hru od Alby. To je hlavní výhra Kvízovky s datem 20. května, kdy má svátek Zbyšek a Zbyška. Všechno nejlepší. Třeba se ještě nějaký Zbyšek také do Kvízovky dovolá. 18 hodin 25 minut, ale teď se dovolala paní Jiřina, kterou zdravím, na poněkolikátý pokus. Tak to vyšlo. Hezký podvečer, vítejte v Kvízovce. Doufám, že se máte dobře, paní Jiřino.
1: Ale počasí bylo pěkný, tak se máme dobře.
0: Vy se máte dobře podle počasí, tak podle toho, jak je.
1: No a tak ono, když prší, je to taky potřeba, tak je zase
0: Tak, ano. Tak, hodně štěstí v dnešní kvízovce, jaké číslo jste si vybrala od jedničky do 25?
1: Já jsem si vybrala 25, Elvise Presleyho.
0: Elvise Presleyho se vám zachtilo, 25, no je tam, ano. Máte ho jistého.
1: A je to taky narození vnučky 25.
0: Tak ať to číslo přinese i štěstí. A máte tam i písničkáře, tak si jednoho písničkáře teď dáme a na vás bude, abyste nám řekla, o koho jde. Kdo to je písničkář?

0: co by se bol. Písničkář od nás z Královéhradecka, v Hradci Králové, také studoval biskupské gymnázium. Tak o koho jde, paní Jiřino?
1: A jestli se nepletl, tak byl v pátek v radioklubu a je to Michal Horák.
0: Je to Michal Horák, je to tak. Tak vám to krásně vyšlo pod číslem 25, tak ať to přinese štěstí v tom závěrečném slosování. Vnučka jste říkala, že? 25.
1: Já moc děkuji.

0: Tak držíme pěsti a váš oblíbenec, kterého jste si vybrala pod číslem 25, Elvis Presley, máte ho mít. Mějte se hezky a příjemný
1: Děkuji
0: večer.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu. You know I can't be found. Sit home all alone.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A ještě stále můžete vytáčet 726 46 46 46. Zkusit štěstí, dovolat se, hraje to o diskovou hru od Alby, úžasné příběhy. Hra, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hrůzostrašnému padouchovi. Hrajete kvízovku s datem 20. května. Zdravím pana Petra, který se k nám jako další dovolal. Pane Petře, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, já vás tady zdravím.
1: Pan Petr je z Královéhradeckého kraje a jsme zvědaví, pro jaké číslo se rozhodl.
2: Vybral jsem si 11.
1: 11. Má to nějaký důvod, pane Petře?
2: No, ono to je moje oblíbené číslo, no.
1: Tak, oblíbené číslo, a co je pod vaším oblíbeným číslem?
0: Sázka na Jakuba.
1: A je to tady. Co pak?
2: Ale trochu mám strach.
1: Trochu, ale jenom trochu, nebojte se, lovec je hodný, Jakub Kvášovský. Je to tady sázka na Jakuba, sázíte na Jakuba, je to 50 na 50. Jestli to vyjde, odpověď z vašich úst bude buď ano, nebo ne, pane Petře, a právě Jakub Kvášovský, lovec, vám položí v kvízovce otázku. Pokud jste připraven, dejte znamení a Kuba vám otázku položí.
2: Ano, jsem připraven, kalkulátor už může.
1: Tak, pan Petr je připraven, Jakube, otázka pro něj.
3: Obraz početí Danae, který byl v roce 2024 vydražen za 126,5 milionu korun a stal se tak nejdražším obrazem prodaným u nás, namaloval Emil Fila.
1: Petře, ano nebo ne?
2: Ne, zpovím ne.
3: Toto není pravda. Jeho autorem je opočenský rodák František Kupka.
1: Výborně, udělal jste se dobře, tak jste porazil jste ho dnes. Vy jste říkal, trochu se bojím, tak hezky to vyšlo dnes, krásně. Opočenského rodáka jsme si také připomněli v kvízovce Českého rozhlasu. Pan Petr s číslem 11 postupuje do slosování o úžasnou deskovou hru od Alby, která se také jmenuje Úžasné příběhy. Taky vám, pane Petře, držíme pěsti, ať to vyjde v tom finiši, v tom závěrečném losování, kde to bude fanfára, někomu z vás hodnotnou deskovou hru věnujeme. Máte se dobře? Doufám, že ano.
2: Ale jo, byli jsme s ním pol

0: skutečně kvízový, možnosti by byly.
1: Možnosti nejsou, já si myslím, že mnozí už nejsou. Vědí, okamžitě jim to naběhlo, jak slyšeli, A, B, C, D, už to jede, tak.
0: Tyjo. Ten pořad bude starší?
1: No určitě, už se ani nevysílá. Dávno.
0: Určitě.
1: Já nevím, jaký jste výročník, jaký jste pamětník, 80. léta 20. století, velmi oblíbený pořad. Třeba vedle Televariety, možná Přidej kouzelník. Někdo tam napovídá, no pejsek štěká, pejsek moc ne.
0: Napovídá, pejsek moc ne. Napovídá, jestli dostane to
1: na výber.
0: Ty jo, ABCD, tohleto. Ježišmarja, to byly ty písničky možná s panem Uhlířem, nebyly náhodou?
1: Takže říkáte písničky s panem Uhlířem?
0: No, ale tak se ten pořad nemenoval.
1: Tak jak?
0: No, ty jo.
1: Poprosím o odpověď.
0: No, to prostě, to si to vrátíte, já nevím, ty jo.
1: Musíme už odpovědět, protože čas čas vypršel. Tak, je to i o čase v kvízovce, tak si dáme důkaz.

0: abecedou. Abeceda, televizní pořad, losovali se písmena, herci, zpěváci, velká show. A...
1: Tyjo, tak...
0: Tak.
1: No, abecedu to bych si opravdu nespomněl.
0: Jsme si připomněli.
1: Já jsem 84. jo, ale tohle opravdu ne.
0: Joe Cockera znáte určitě, pane Tomáši.
1: No, to jo, to jo. No,
0: tak
1: jo,
0: ten teď bude zpívat v Vízovce, protože jste ho vybral pod číslem 21, tak si ho teď dáme v jednom nádherném duetu. Tak někdy příště u nás v Kvízovce a jinak hezký pohodový středeční večer. Mějte se
1: jo,
0: pěkně.
1: Jo, mám taky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: ani jsme nestačili dopít kávu a už se blíží 19. hodina a je tady ta očekávaná chvíle. Úžasné příběhy, hra, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hluzostrašnému padouchovi. Desková hra od Alby, úžasné příběhy, hlavní výhra dnešní kvízovky s datem 20. května. Dnes jste byli opravdu úspěšní a tak šanci máte mnozí, kteří jste se dovolali k nám do Českého rozhlasu, do kvízovky, ať už ze západních Čech, z jižních Čech, ze středních Čech, držíme vám pěsti, ať to v dnešní kvízovce Českého rozhlasu dopadne, no ale výherce může být jenom jeden výherce nebo výherkyně této parádní hodnotné výhry, deskové hry od Alby. Kdo ji získá? Na koho se tentokrát usměje štěstí? Štěstěna je vrtkavá, ale štěstí je a je možná právě teď u vás. Hned to zjistíme a ověříme. A je to číslo 25. 25. Kdo pak si vybral 25 v dnešní kvízovce? Paní Jiřina, už to vidím. Paní Jiřino, gratulujeme. Desková hra od Alby, úžasné příběhy, je vaše. Určitě teď velká radost. My uslyšíme za chvíli, protože se s paní Jiřinou spojíme. Budeme jí telefonovat z Českého rozhlasu, abychom dopsali vše potřebné, abychom mohli hlavní výhru, deskovou hru od Alby, úžasné příběhy věnovat. Máme radost z toho, že si vybíráte i písničky. I podle čísel od jedničky do 25. díváte se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. No a také za týden ve středu po 18. hodině tam bude šťastné číslo, ale nejpozději před začátkem kvízovky před 18. šťastné číslo, které, když se dovoláte, povíte, tak máte zajištěn automaticky postup do slosování o hlavní cenu. Co to bude za týden, to si řekneme až zase v úvodu další hry ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky Českého rozhlasu ozve. Pokud se chcete podívat na interprety, které jsme nasadili do kvízovky, tak právě na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu kvízovka seznam interpretů a písniček najdete. Karel Sladký vám děkuje za dnešní hru. Pobavili jsme se, pozdravili, máme radost, že jste s námi na různých místech republiky, kvízovkáři, tak vás pěkně zdravíme ještě jednou do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje, do jižních Čech, do západních Čech také, odkud nám dnes telefonovala soutěžící. Pokud to nevyšlo dnes, zkuste kvízovku Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Za pár minut už to budou zprávy Českého rozhlasu a pak naše další pořady pro váš hezký středeční večer. Tak se opatrujte a příjemný poslech Českého rozhlasu. A možná i na cestu posíláme teď cestu. Nejen Tomáš Klus bude zpívat. Hezký večer, příjemný poslech našeho vysílání.
1: Tou cestou, tím směrem, prý bych

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim posunula začátek sezóny na koupališti už na tento víkend. Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a po třetí vyhráli. A zítra bude zase příjemně polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásný podvečer z Pardubic. Chrudimi urychlí začátek sezóny na koupališti. Plovárna bývá v provozu běžně od konce května. Díky příznivé předpovědi ale sportoviště termín posunula už na tento víkend. Přípravy bazénu a technologií trvají několik týdnů. Podle ředitele sportovních areálů města Chrudim Luďka Marouska se podařilo práce urychlit.
2: My jsme to ještě o něco urychlili. Zkrátka snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
0: Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnili prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvím, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. Zastupitelé sousedního Hradce Králové odmítli vládní plán na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Bojí se dopadů na regionální studia. Podle návrhu ministra kultury Oty Klempíře za motoristy by veřejnoprávní média měla nově dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu na místo televizních a rozhlasových poplatků. Usnesení podpořila radniční koalice vedená Hradeckým demokratickým klubem a TOP 09 spolu s opozičním hnutím Rozvíjíme Hradec. Opoziční zastupitelé za ANO a SPD byli buď proti nebo se zdrželi. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Podle Babiše je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští.
3: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gol vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek.
1: Počasí.
0: Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, večer se vyskytnou ojediněle slabé přehánky, během noci ubývání oblačnosti nad rámem až vyjasnění, noční teploty 12 až 9 stupňů, na horách 9 až 5. Zítra polojasno až oblačno, možnost přehánek, ráno místy skoro jasno, denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biozítra jednička, to bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 19 hodin, skoro 4 minuty, díváme se na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, a tak vám v tuto chvíli už snad jen přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stále měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky, paní magistro, za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledaskdo.
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu, a teď jsem dokončil Petrohrad. A jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: No, ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
4: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
5: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
3: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
6: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
3: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouzku.

byla hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak, co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

0: J'aime écrire.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavliny Klové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Na příště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už hodili len 120 metrov od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě.

0: To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
2: A později rekreativní.
1: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena to nakonec.
0: No. Na mě, to se koukáte.
1: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
0: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sprt pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo. A teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal, jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
2: Emil, ty jsi ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty jsi jednou toho psa doslova zničil.
3: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a spal.

0: Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 cent na bobeček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 kilometry zpátky, já říkám, tak trep a domů, a jdem. No tak, a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybělo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasaren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žradlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, sůru za tobě ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
1: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
2: Ale jsme byli na té svatební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho Emil úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil a hrzaním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
0: Jo, a to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním, já jsem to padl.
2: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabije. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
0: A teď, na mě
2: a teď ale my, já a ještě tam no, jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za 2 dny vystrčil šňupak a Ťopek zrovna byl na dvorku.
0: Ten pes je venku a nevylezl zase celý den.
2: A nevylezl, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřel ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. Hmm. A ten byl barej úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme, jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Mm. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není, po mně nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony, žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Mm-hmm. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, že to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, že jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro pět.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, tak jí dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Paní
1: no,
0: Eva,
1: potom,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se čtyřikrát vdala.
0: No to čtyřikrát.
1: To si neumíte, to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem ten 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby se bral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic, prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás přišel... jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali ikemu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, klíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No,
1: tak do, tak
0: paní
1: znova...
0: Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tenhle váš, tohle vaše kurikulum, víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky.
1: Let...
0: Díky
1: kde
0: a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jablkem, to ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se nám říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda teď trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli americkou, kanadsko-americkou NHL. No a jak abych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko. To měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřev a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin, prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptátry, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohem, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak by to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to vtáhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podílí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Oline, jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná. Taky.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost. Takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí. Jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane Kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mhm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, že to bylo nějak...
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedla na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to jo, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to zvědavám. A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku z Dostochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl tak krásné, takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. Hmm. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, no tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala, abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový.
0: Yeah.
1: Takže já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc.
0: Pěkný
1: no, tě. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Hmm. Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice,
1: ano,
0: sestřičky.
1: Ano. Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce
1: přítele.
0: I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak si říká, to, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrnět.

0: podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
1: No úctyhodný, to jo. A řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí 10.
0: Ano.
1: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
0: Ano, to je jako víceméně vesměs, to teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, to, jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
1: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
0: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se měl asi nějaký 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
1: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky přeju. Taky se mějte hezky,
1: pěkný dobrou noc. Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/ a linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak ho to chytlo, je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil někde na Bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: Ale jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavkově vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali, byl to rodinný podnik, Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál.
0: Aha.
1: Ale všecko normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, jo. Že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji
1: ahoj,
0: krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání. V té poslední hodině starého a první hodině nového dne jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky Noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin. Což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemlouvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě v své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, a, no jo, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No, dobře, no ale tak jako přičichla k tomu přinejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No, po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčím určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali, já jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuju.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skuteční teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se to je jedno.
0: No tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, ani buldozerem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už jenom hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás probralo. Nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích
1: stalo,
0: já už jsem byl
1: lidem.
0: A řekli mi, no, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie, chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru,
0: no, ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
0: Jo, ty následky. Já vám rozumím. Chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. A tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habra. No.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině, jestli se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně po práci, ty zbožňují pacienty, pacienti už zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44, no a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O 2 body se nedostala. Tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý. Dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky. A ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě. Že,
1: ale ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí

0: tý mami, babička byla herečka, ale jako po jménu to nezná vůbec. Takže ono to taky bylo vlítací.
1: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
0: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
1: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
0: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. A sice

0: Já jsem býval komediant.
1: A takhle.
0: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, což je hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zjedil taky po mně.
1: Kolik mu je?
0: Dokonce, když jsem já šel do podrobností, tak ještě oblíba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
1: Jo, a
0: ne, potaď,
1: kolik,
0: podědil.
1: Kolik mu je roku?
0: 320.
1: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
0: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl k mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo.
1: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo.
0: No a tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
1: Mm-hmm.
0: A jako těší mě to, ne že ne.
1: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hinku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu. Kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
0: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě, nejsem tím jablkem, který padá.
1: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
0: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval, jako to.
1: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží 1 hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko hold spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, měj se hezky. Dobrou noc.
0: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc A někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme.
0: Jistě.
2: Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady, Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se od ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví? Třeba, že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený, a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z

0: Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
1: Je tam vůbec nějaký bife?
0: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
2: Pan Borman byl v té době v pořádku?
0: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
0: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
0: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
2: Tedy i pan Pitkin.
0: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
2: Byla ta skříňka nepoškozená?
0: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
2: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
3: Doyle.
0: Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
2: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
0: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
1: Ví snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
2: Zjistilo se něco při pitvě?
0: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Borman měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
2: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
0: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
1: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy.

0: Naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být tak docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.